0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Pleják. Pleják. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Go get him. Tengo el

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Pleják.
1: Pleják.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmá hodina raní odbyla na rádiu Wave a my stejně jako včera se slyšíme ve víkendovém dopoledním on airu v neděli 28. června.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

4 dopolední hodiny plné muziky a redakčních příspěvků jsme odpálili s tuzemskými Ghost of You a taky s Doja Cat. No a co nás do té 12. všechno čeká, to si hned povíme. Už v téhle hodině se pozveme na výstavy, v dalších pak určitě do kin, divadel a taky na koncerty. Chystají se na nás i podcastové ukázky, konkrétně z Podhoubí, kde řešili Faerské ostrovy a fenomén zvaný Grinda Dráb, pak taky podcast Nádech nebo Hotspot, kde zase pro změnu řešili praktiky takzvané alternativní spirituality na sítích. Povíme si taky něco o tom, jaká opatření zavedli kvůli vlně veder v Paříži, no a mezi tím vším samozřejmě spousta muziky. A tou nejbližší jsou rakouští Bilderbuch a jejich Push Reality. Příjemný poslech víkendového on airu vám ze studia Rádia Wave přeje Michal Lirý.

Sadarikas dozněla 17 minut po 8 hodině. A já tady mám jednu zprávu pro všechny milovníky hororu. Do kin se totiž má vrátit legendární horor Blair Witch. Do kin zamíří tenhle snímek ze světa úspěšného hororu zhruba 24. září 27. Tohle zveřejnilo studio Lionsgate v kryptickém příspěvku na svém instagramovém účtu. Režírovat ho bude hororový expert a youtuber Dylan Clark. Ten se do povědomí fanoušků zapsal svojí krátkometrážní prvotinou Portrait of God. A spolupracovat na filmu mají i původní režiséři Eduardo Sanchez a Daniel Myrick a taky producent Greg Hale. No a právě podpora původních tvůrců dodává tomuhle novému snímku na důležitosti, píše Hollywood Reporter. Naopak jedna z hlavních tváří původní záhady Blair Witch, Ray Hands, tedy Heather Donahue, se do nového projektu pravděpodobně nezapojí. Je totiž nejhlasitější kritičkou marketingové kampaně toho prvního filmu, která se snažila dílo prezentovat jako záznam reálných událostí. Herci nesměli v době uvedení filmu veřejně vystupovat, aby se zachovala iluze, že zmizeli při hledání čarodějnice z Blair. Donahue si později změnila jméno na Ray Hands a ve svém memoáru Grow Girl mimo jiné zalitovala, že se její jméno stalo zároveň jménem hlavní postavy filmu, což negativně poznamenalo její budoucí kariéru. Už řadu let se ostatně herectví vůbec nevěnuje, píše o tom například web Brightwall Dark Room. Tak já jsem zvědavý, já si totiž pamatuju ještě první záhadu Blair Witch jako dítě a vím, že tahle celá kampaň přesně na mě tak působila, že jsem nevěděl, jestli jde o dokument nebo o film a že to vlastně tenkrát hodně zafungovalo. Tak jsem zvědavý na ten nový. Každopádně my už teď míříme zpátky do playlistu, před námi je totiž Beyoncé anebo taky Aiko.

0: Londýnská zpěvačka Lola Young v 8 hodin a 31 minut a to je i čas, kdy přichází první ranní Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a jak jsme si slíbili, mrkneme se v něm na výstavy. První výstavní pozvánka míří do Liberecké galerie Lázně, kde do 5. července je Jiří Černický a výstava Západ země ze slunce. Základní osu výstavy Jiřího Černického tvoří rozsáhlý soubor kreseb, prostřednictvím kterých autor zkoumá témata reprezentující klíčové otázky, formující spojitosti i protiklady současného světa. Takže do 5. července Jiří Černický, galerie Lázně v Liberci. Druhá výstavní pozvánka už je pražská. Výstava s názvem Deep House v Meat Factory představuje rozsáhlou realizaci polského umělce Cezaryho Poniatowskiego. Galerie se v čase zastaveném na Doomsday Clock několik minut po půlnoci proměňuje v surreálně přízračný byt opuštěný svými původními majiteli a obyvateli. Poniatowski vytváří reliéfy a objekty ze starých koberců, černé koženky a izolačních pěn typických pro panelákové byty východního bloku, které v mnoha z nich přežívají dodnes. Tyto materiály chápe jako kůži prostoru či membránu, z níž se dere ven temnota potlačených obrazů a hluků nedávné minulosti. Takže v pražské Meat Factory Deep House.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist. Čelist.
3: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

You one two they spry.

Krátce před 8:45 Anet X a Nobody Listen společně s Taomi. A jako další v ranním playlistu britská zpěvačka Rose Grey a její nový single Clap to Your Arms. Je o divokém roce, který prožila, a taky o návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě. No a po tomhle bangru letošního léta Princess Nokia a taky Sufjan Stevens.

První společná hodina téměř za námi, devátá se nám přiblížila a tak už jen Dušan Vlk s Berlinem Mansonem a ještě kapela Jiný metro. Pak už Rachel Chinoury odpálí další program. Posloucháte víkendový On Air a pěkné nedělní ráno vám od mikrofonu přeje ještě jednou Michal Lirý.

0: Mango. Kole, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Rachel Chinoriri a taky Troy Sivan energicky načali 9. hodinu na rádiu Wave. No a nás už za pár minut čeká ukázka z podhoubí, kde se řešil lov kytovců, takzvaný grindadráp. No, ale než se tak stane, je tu ještě nedávná smeková americká novinka Beverly Hills, pak americká zpěvačka Astra King a nakonec zpátky k nám Kalin a track Wah.

0: Na Faerských ostrovech se opět rozhořila diskuze o kontroverzním lovu kitovců známém jako grindadráp. Jak tahle tradice funguje, proč ji místní hájí a proč proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace? O celé situaci mluvil v Podhoubí s Májou Kořenovou český dobrovolník organizace Sea Shepherd Lukáš Matějíček. Celý díl najdete na našem webu a ve vašich podcastových aplikacích. No a my si teď dáme krátkou ukázku.
1: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Na Faerských ostrovech existuje organizace, která se zabývá výzkumem kitovců a vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláďata.
2: Poslouchej Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem na rádiu Wave.

0: Amy Winehouse nás krátce před 9:30 přivádí k prvnímu divadelnímu kulturistánu tohoto dopoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První divadelní pozvánka míří do Husy na provázku, tedy do Brna, kde od 20 hodin hrají představení Gádžové jdou do nebe. Pečlivě sestavený českoromský tým performerů o českoromském soužití, o předsudcích na obou stranách, o nemožnostech a možnostech jejich korekce z humoru i bez něj. V režii Jiřího Havel od 20 hodin v Huse na provázku. Druhá divadelní pozvánka míří do Meat Factory na Smíchov. Od 20 hodin Oliver Lovrensky, Když nám bylo míň. První česká adaptace norské literární senzace loňského roku, označované jako Trainspotting pro generaci Z. Témata krize maskulinity, zhoršujícího se duševního zdraví mladých i úskalí migrace otevírá teprve 19-letý autor ve formálně i jazykově experimentálním textu, inspirovaném klipovostí sociálních sítí i rapem. V režii Gabriely Gabašové hrají Jiří Chadraba, Marek Frňka, Nikolas Ferenc, Samuel Gonda a Luciana Tomášová dnes v Meat Factory od 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer
4: na Rádiu Wave.

babe. Tu face všude, kam se podívám, babe, v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl, oči všude, gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude, gossip girl.

Rapper Anky, novozélandští altpopoví Yumi Zuma a taky hondurasko-americká hudebnice Empress Of. Ti všichni už jsou za námi. Naopak před námi v dopoledním playlistu rapper Vince Staples s trackem Cotton z ceněného alba Cry Baby. Pak Armani White a nebo britská hvězda Charlie XCX a její rock music. To je hudba na následující minuty na rádiu Wave.

0: Charlie XCX nám začala uzavírat další hodinu nedělního on airu. Je 9 hodin a 48 minut a my už se tím pádem brzy překlopíme do pomyslné druhé poloviny dopoledního programu. Čeká nás Nádech s Lucí Zajdou a taky hotspot o takzvané alternativní spiritualitě, pozvánky na koncerty a filmy v kinech a taky jedna zajímavost z Paříže, jejich opatření kvůli vlnám veder. No ale teď už Viktor Ory nebo Margery.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Čaute, tu Viktor Ory, počúvate Rádio Wave.

Na rádiu Wave už jsme se přehoupli přes 10. Teploměr na telefonu mi hlásí venkovní teplotu 31 stupňů a tak doufám, že jste dobře klimatizovaní, hydratovaní nebo někde u vody. No a když už jsme u těch veder, tak například pařížské úřady kvůli nim zakázaly prodej alkoholu. Francii totiž dál sužují silná vedra a vlny veder a úřady v hlavním městě omezily pití alkoholu na veřejnosti i zákaz jeho prodeje s sebou. Cílem je snížit tlak na nemocnice, které jsou podle pařížského policejního prefekta už tak na hraně kapacit. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti podle BBC v Paříži platí už od pátečního poledne do sobotních 7 hodin ráno a potom znovu ve stejném čase od soboty do neděle. A omezen bude také prodej alkoholu s sebou. Restaurace a licencované bary dostaly z tohohle opatření výjimku. Zdravotní pohotovost je podle francouzských úřadů na nejvyšším stupni a snaží se v současné situaci co nejvíc posílit nemocniční personál a snaží se zajistit dostatek pomoci ohroženým skupinám obyvatelstva. Ministrně zdravotnictví ale upozornila, že horko nepředstavuje riziko jenom pro seniory, ale že i prý přibývá případů srdeční zástavy u mladších lidí. Pařížská záchranná služba zaznamenala během jediného dne 4x více srdečních zástav než obvykle. No tak já doufám, že nás nic takového nečeká, teda myslím ty srdeční zástavy, možná nějaká opatření kolem pití alkoholu v takovýchhle vedrech, to by se možná hodilo, tak uvidíme. Každopádně teď už zpátky do našeho playlistu. Před námi nedávná novinka Media Service Sleepover.

0: Dali byste si radši chvilku nudy nebo raději elektrický šok? Podle známého výzkumu si mnoho lidí raději dá ten elektrický šok, než aby byli 15 minut se svými myšlenkami. Proč je nuda tak nepříjemná a nedá si na ní náhodou dívat nějak jinak? O tomhle tématu si Lucie Zajda povídala se sociální psycholožkou Ivou Poláčkovou-Šolcovou. Vy si teď poslechněte krátkou ukázku, anebo už rovnou hledejte celý díl na našem webu Rádia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích. Tady je nádech.
1: Nuda má spoustu podob a je pozitivní i negativní. Já jsem prostě zastánce toho přístupu, že veškeré emoce, mezi které nudu můžeme i počítat, tak mají svoji pozitivní i negativní složku, řekněme. Jo? Záleží na úhlu pohledu. A v okamžiku, kdy my se nudíme, tak to neznamená, že mozek nepracuje. Jo? To je taky důležitý. Jo? On není najednou jako mrtvej ten mozek. Jo? A náš mozek pracuje neustále. Akorát on sklouzne do takového jako defaultního módu a v tom defaultním módu vlastně si přemýšlí sám pro sebe, začne vytvářet nějaký nový myšlenky, začne produkovat nějaký nový nápady, který by mohly být jako smysluplný s ohledem na náš život a tak dál. Začne být vlastně jakoby kreativní a podobně. Takže chvíle nudy jsou vlastně jak negativní, tak pozitivní. Negativní v tom, že prostě nás tak jako rozčilujou, že jo, že pojď něco dělat. A pozitivní jsou v tom právě, že nás motivujou v tom, pojď něco dělat. Stejně tak jako tělo potřebuje cvičit, tak mozek potřebuje cvičit a mít nějakou stimulaci. Ale vedle toho potřebuje taky odpočívat, jo? A odpočívat v tom smyslu, že necháte vlastně ten mozek jako vyklusat. Pro ten mozek je mimořádně jako důležitý, aby právě měl ty chvíle nudy, ale ty uspokojivý nudy. Lidi, kteří málo kdy se nudějí, tak zároveň říkají, že si z té nudy umějí udělat vlastně odpočinek. Takže v té frontě na tom úřadě, kdy už tam čekají jako druhou hodinu a potřebují to, tak to nevnímá jako nudu, ale ty jo, já mám čas pro sebe, jako kdy mě nikdo nebude otravovat. Takže je to svým způsobem luxus si to dovolit, si to dopřát a zároveň je to výzva si to dovolit a dopřát. Jo? Ono je to přece jenom trošičku jako ohrožující, nebudem si hrát na to, že ne, jo? Ale ono je to ohrožující z nějakého důvodu, protože prostě má to potenciál k nějaký změně. Jo, má to potenciál k nějakému nápadu, má to potenciál k něčemu, abychom něco vytvořili. Má to potenciál k tomu, abychom s něčím sekli. Dopřejte si ten luxus, jo. Ono ze začátku je to těžký, ale jako mozek se dá úžasně nacvičit. Jo, jako tím, že to budeme jako trénovat, tak ze začátku nám to přijde hrozně komplikovaný, ale slibuju, že za 14 dní vás to ani nenápadne, že to byl pro vás někdy problém.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Půl jedenáctá za námi a před námi pozvánky na dnešní hudební akce a koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začínáme na letišti v aeroklubu Tábor, kde dnes končí festival Mighty Sounds, ale i když je neděle a poslední den festivalu, tak toho nenabízí úplně málo. Probíhá tam 20. ročník, mix punku, ska, reggae i hardcoreu a kromě koncertů také vybraná vystoupení alternativního divadla nebo sportovní aktivity, například skate exibice. No a dnes můžete ještě slyšet The Casualties, Flatliners nebo Vorgasm a mnoho dalšího. Ještě jeden festival končí dnes v neděli a je to ve Rtišovicích na zámku. Je to festival Odraz, 6. ročník benefičního festivalu Mladé a nezvyklé kultury. A ještě se podíváme do Prahy, do kafe na půl cesty. Od 18 hodin exotic punk v parku, chilský punk, Ediondo a nebo Jinun Gagap.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
3: na Rádiu Wave.

Dnes je 28. června, takže už za chvíli odstartují ty dva prázdninové měsíce a právě během nich budete mít možnost potkat Radio Wave na spoustě letních akcích. Radio Wave letos určitě nevynechá Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde se 9. července můžete potkat s autory našeho podcastu o filmech Čelisti a bude se tam i živě natáčet jeden díl. Radio Wave taky bude na festivalu Colors of Ostrava. Už 17. července večer se ukážou Buchty live v aule Gong. No a Radio Wave se zapojí i do letní podcastové scény. Můžete si živě přijít poslechnout Casablanku 14. července, Quest 23. No a v srpnu tam budou Chudáčci s Adamem Ernestem a Petrem Uhlíkem, konkrétně 6. srpna. To všechno v Trojském pivovaru v Praze. No tak doufám, že se na některé z akcí uvidíme, i když já asi letos festival ve Varech nestihnu. Co ale určitě stihnu, tak je pustit další muziku a tou je nedávná novinka. Americká violončelistka, zpěvačka Kelsey Lou a track Cutting of the Head of a Ghost, závěrečná skladba z jejího nového alba So Help Me God.

Český rozhlas Radio Wave.

Slovenská zpěvačka a raperka Mes doznívá v 10 hodin a 54 minut a přibližuje nás tak zase o kousek víc 11. hodině. Česká zpěvačka, rozkročená mezi Českem a Jižní Itálií, Judy nás doprovodí do celé a potom už s Tomášem Paluchou odpálíme poslední dopolední hodinu nedělního on-airu.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Paradiso. Do 11. hodiny jsme na Waveu vlítli po hlavě s Tomášem Paluchou a taky britským raperem Igloo Ghostem. A nebudeme vůbec polevovat, před námi totiž Skrillex společně s Tracy, Taichu a Anitou B. Queen. No a po nich nás čeká Caroline Polaček a taky Alvaro Díaz. No a pak už slíbená ukázka z hotspotu s Barborou Součkovou a novinářkou Magdalenou Duškovou.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky.
2: Yeah.

0: Teď si pustíme ukázku z magazínu Hotspot. Barbora Součková se společně s novinářkou Magdalenou Duškovou zaměřují na to, jak fungují praktiky takzvané alternativní spirituality na sítích, jakou roli v tom hrají algoritmy a proč podobné obsahy můžou mít blízko i třeba ke krajní pravici. Více můžete slyšet v celém díle, který najdete na našem webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích nebo taky v aplikaci Můj rozhlas. Tady už je ukázka.
1: Mám pocit, že hodně těch příspěvků vlastně slouží jako kritika vlastně toho systému, ve kterém žijeme, že už pro lidi třeba není tak jednoduché se potkávat, tak je jednodušší se snažit vymanifestovat si toho ideálního partnera. Nebo přesně hodně často si lidé manifestují třeba nové auto, nové bydlení, novou práci a to všechno, já to třeba vnímám, že nám alternativní spiritualita a hlavně tyhle ty influencerky a influenceři nám ukazují vlastně, s čím dneska lidi bojují a třeba velmi často se to fakt týká těch peněz, což mi přijde hodně důležitý, že hodně často ty manifestace jsou vyloženě zaměřené na peníze, jako teď si otevřeme bránu hojnosti tím, že tady uděláme tenhle rituál, nebo teď, když budeme na touhle konkrétní věcí přemýšlet, opakovat si tuhle jednu větu, jsem otevřená hojnosti, tak najednou k nám přijdou peníze a hodně nám to říká o současném světě, málo to funguje, bych řekla.
2: Já mám vlastně jako z tohohle toho takový jako podobný pocit, protože když se koukám na ty obsahy jako takové, tak mě z nich fakt hodně vyplývá právě takový ten aspekt, který naléhá na takovou tu jako individualistickou, častokrát i třeba nějakou jako self-help kulturu, která často třeba ty manifestace nebo různé afirmace taky vnímám jako součást nějakých těch jako myšlenkových proudů zaměřených právě na nějaký jako seberozvoj a sebedisciplínu, ale právě v nějaké jako individualistické společnosti, která nám jako nedává úplně moc jako opor jako taková, takže co si nevymanifestuju, to jak kdybych prostě neměla.
1: Jo, přesně tak. A to mi přijde hodně důležité, protože ta alternativní spiritualita, jak vypadá dneska, tak se vlastně rodila s neoliberalismem. Tím, že ona vlastně velmi často říká, že každý jsme tvůrce svého života, ale to vlastně není pravda, že jo, protože tvůrce mého života nejsem jen já, ale jsou to i třeba politici, je to legislativa, ve které žiju, je to to, kde se narodím, jestli se narodím prostě v zemi na západě nebo v zemi globálního jihu, kde je celá moje rodina vykořisťovaná. Opravdu to není tak, že by si každý mohl vlastně vymanifestovat nějaký skvělý život, ale mám pocit, že právě v momentě, kdy je ta společnost takhle hodně individualizovaná a vlastně nám říká, no, od našeho dětství, že můžeme dosáhnout všeho, čeho budeme chtít, tak v jednu chvíli, když se vám nedaří toho dosáhnout, třeba protože žijete přesně v nějakým chudším regionu, vaše rodina nemá sociální kulturní kapitál na to, aby vás poslala na vysokou školu, třeba by na to ani neměli peníze a tak dále, tak možná potom jediný, co se dá dělat, je fakt takhle manifestovat, ale bohužel je to vlastně takový protipol nějaké, podle mě, jako kolektivní akce pro změnu toho vlastně, v čem teda žijeme.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Shame doznívají minutu před půl dvanáctou a na řadu přichází poslední kulturistán tohoto dopoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A je to slíbený kulturistán, který přichází s tipy do kin a začínáme v Písku v kině Portage. Od půl deváté večer tam promítají Ďábel nosí Pradu 2 s Annie Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt a taky Stanley Tucci. V ostravském minikině od 17 hodin Amazonie. Dobrodružný film z amazonského pralesa a v hlavní roli opičák Sai. A od 19.30 pak americký film Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, kde se mimo jiné objevuje A$AP Rocky. V Mariánských lázní v kině Slavia od 19.30 nový film Dana Pánka Po večerce s Vladimírem Polívkou a Evou Podzimkovou. A s kinotypy zakončíme v Praze, konkrétně v kině Přítomnost od 20.30, pátý krok National Theatre Live. Držitel ceny Olivier Jack Lauden a laureát cen Emmy a BAFTA Martin Freeman se potkávají v hlavních rolích nové kritikou oceňované podvratné vtipné hry Davida Islanda. Takže od 20.30 v kině Přítomnost, pátý krok.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
7: Jakou větou film začne?
8: Já věřím v Ameriku.
9: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
10: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
11: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art. Huckleberry Hypno 808.

0: Krátce před 11:45 hudebnice Kitty Florentine a její spolupráce s 8Kidem Nightfall. No a jako další ve víkendovém playlistu jedna z nedávných novinek v naší hudební rotaci. Newyorský undergroundový rapper Vicky, který vydal na svém vlastním labelu albovou novinku Asian History. Posledním teaserem byl single Right Away, který si právě teď dáme. V euforickém refrénu Vicky vzkazuje: dneska se cítím v pohodě, vstal jsem pravou nohou, rozsvítil světla a řekl jsem si, že dnešek si užiju. No tak já doufám, že přesně s tímhle jste vstali dnes i vy.
1: I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play.

0: Švédští rapeři Young Lean a Blade nás přenesli do finále dopolední části nedělního On Airu. 12. se rychle blíží a tak už se teď musíme rozloučit. Ale netřeba smutnit, vysílání Rádia Wave samozřejmě pokračuje dál. Hned jak odbije pravé poledne, tak začne cestovatelská Casablanca s Pavlem Sladkým a ve studiu si s ním povídal český průvodce a znalec Himalájí Michal Toma, který v Bhútánském království objevil z Brusu novou trekovou trasu. V jednu hodinu pak začne Slejvák, tedy ten Wavy, popkulturní sprcha s Mírou a Vilmou. A ve 2 hodiny už si za mikrofon stoupne kolega Jarda Petřík a provede vás odpoledním On Airem. Tak si mějte krásně, hodně pijte, užívejte neděli i celý následující týden a uslyšíme se zase brzy. Čus.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
5: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
5: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.

0: Smějí se pro ní, na ní proto, no, v tom horolezectví jsou občas takové jako vtipné věci. Jo. Třeba v Pakistánu je ještě jedna hora, která je největší neslezená slezitelná. Mm-hmm. O tu se taky pokoušeli čeští horolezci zatím neúspěšně, ale tadyhle teda Bhután jako je vlastně neslezená a zatím teda legálně neslezitelná.
1: A to je proto, že to bhútánská vláda zakázala dosáhnout vrcholu na tomhle kopci. Protože nějaké pokusy, jestli tomu dobře rozumím, kdysi proběhly, na vrchol se ale nevystoupilo a potom už to možné nebylo.
0: Bhútánská vláda na začátku 90. let zakázala úplně horolezectví v Bhútánu, vlastně líst na jakýkoliv hory, které mají víc než 6000 metrů. Netýkalo se to teda jenom této hory Gangar Punsum, ale i dalších vrcholů. A tam jako ty důvody jsou částečně náboženský. Po jednom z výstupů, který proběhl právě na začátku těch 90. let, tam v jedné vesnici došlo k sesuvům půdy a byly tam nějaké oběti a tehdy vlastně ti vesničané poslali petici ke královskému dvoru, kde protestovali proti vlastně znesvěcení těch vrcholů, který si teda mysleli, že jako jejich následkem byla tahle ta živelná katastrofa. Ale kromě těch náboženských důvodů tam byly vlastně i důvody čistě jako nějaký ekonomický a pracovní, protože to horolezectví probíhalo v době, kdy vlastně byla hlavní zemědělská sezóna, kdy prostě lidi byli potřeba, aby pracovali na polích a ty horolezecké expedice se vlastně přetahovaly, pak s těma zájmama těch zemědělců přepláceli vlastně ty pracovníky, který by sklízeli jinak normálně to pole, aby byli na těch vrcholech a v zásadě si Bhútánci uvědomili, že tohle vlastně pro ně není výhodný, že vlastně ty problémy, které jsou s tím horolezectvím spojený, když pak třeba někdo na té expedici umře, a tak to za to nestojí a rozhodli se, že to horolezectví jako nějakou ekonomickou aktivitu v Bhútánu úplně zakážou.
1: Takže vy na nejvyšší bhútánskou horu nemůžete, i kdybyste chtěl, ale tak místo toho kolem ní tak jako kroužíte trochu, protože teď jste společně se svými kolegy dal vlastně dohromady nový trek v Bhútánu, který se k té nejvyšší hoře přibližuje na dohled.
0: Tak já na tu horu asi nemůžu ani kdybych chtěl, protože horolezectví teda opravdu neovládám a to je opravdu něco, co mě vlastně ani moc neláká, ale vlastně trekking v Himaláji je věc, kterou jako dělám už vlastně tak přes 2 dekády a vlastně já vždycky, když jsem někdy byl na treku, tak ať už to bylo v Nepálu nebo v Bhútánu, tak prostě dokončíte ten trek a v tu chvíli jako v tom opojení se člověk začne koukat jako prostě na tu mapu a do těch průvodců, kam jít dál. No a samozřejmě nejlákavější je vždycky jít někam, kde vlastně moc lidí nebylo, anebo možná jako vlastně kam se vůbec nechodí. A tohle byl teda projekt, který jsem měl v hlavě taky už 15 let, když jsem si poprvé přečetl o tom, že vlastně je možné přejít průsmyk vlastně přímo pod tu horu Gangar Punsum se dostat a vlastně udělat takovou okružní trasu. Nicméně nedařilo se mi vlastně zjistit konkrétní podrobnosti, jakým způsobem se to vlastně dá jít, jaký by měl být itinerář, kolik dní se na to dá vyhradit. Ty informace byly vlastně velmi nekonkrétní a když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří se tam pohybovali a od kterých jsem ty informace získával, což byl vlastně holandský autor průvodců a vlastně také nadšený himalajský trekař Bart Jordans, tak jsem se dozvěděl, že vlastně do toho svého průvodce to napsal jenom tak, protože se mu to zdálo, že by to mohlo být dobrý a že ve skutečnosti jako vlastně neví, jestli tam ta trasa je a jestli jako je to průchozí. No a to se stalo takovou výzvou, která mě vlastně pronásledovala těch jako říkám posledních několik let a teď jsme teda konečně s naším bhútánským týmem prokázali, že ta trasa je vlastně průchozí a vytyčili jsme tím vlastně možnost v Bhútánu chodit další úplně nový trek.
1: Jak si to mám představit? Jsou to třeba nějaká 2 údolí, která nebyla dřív spojená, protože se nevědělo, jak přejít sedlo, které odděluje a vy jste tuhle trasu právě teda vyzkoušeli a prošli?

0: Nebo jak to vypadá na místě?
1: Je to přesně tak. Vlastně pod tou horou Gangar Punsum jsou dva vlastně rozlehlí ledovce a z jednoho z nich pramení řeka Mangdechu, ta je více na západ, a Chamkarchu, která vlastně teče na více východ. A tyhle ty dvě údolí jsou odděleny vlastně horským masivem, přes který vlastně tam je jeden průsmyk, Thole La, ale ten se nachází poměrně jako dost jižně, nejsou z něj žádný velký vlastně zajímavý výhledy. Nicméně přímo vlastně od pramenů té řeky Chamkarchu, kam se chodil běžně jako trek, kterýmu se říkalo Gangar Punsum Base Camp, tak byla tahle ta trasa, kterou jsme si představovali, že půjdeme vlastně na západ přes průsmyk, který tam vedl z jednoho z takové náhorní plošiny k těm pramenům řeky Mangdechu. A tam tudy od těch pramenů bychom zase jsme chtěli jít na jih do vlastně horkých pramenů Důr, kde se vlastně tato trasa napojí na už existující část treku, kterému se říká Snowman, další jako slavný trek. To byla vlastně tahle ta představa, kterou mělo kromě mě spousta dalších lidí, a já jako vím o celé řadě vlastně výprav a expedic, které se o vlastně prošlapání téhleté trasy pokoušely, ale všechny vlastně neúspěšně.
0: Na čem to troskotalo?
1: No tak Bhútán má velmi specifickou vlastně turistickou politiku. Jo? Když chcete do Bhútánu, tak vlastně musíte mimo jiné platit poplatek $100 na den. Takže všichni ty organizátoři, kteří měli tenhle ten plán, tak samozřejmě, aby nějakým způsobem na tom netratili, tak se to pokoušeli organizovat jako komerční výpravu. Důsledkem toho vlastně vždycky došli do toho známého koncového bodu u pramenů řeky Chamkarchu. Odtamtud se pár dnů vlastně pokoušeli o průzkum směrem na východ, ale byli limitovaní, kam se mohli dostat vzhledem jako k logistice, protože byli závislí na vlastně koních a vlastně zásobách nesený tím trekovým týmem, který se od těch koní nemohl vzdálit. No a často vlastně museli preferovat ty zájmy těch platících klientů před jako prostě nějakým rizikem, který bylo spojený s tím dalším průzkumem přes ten průsmyk. Takže většinou to fungovalo tak, že tyhle ty výpravy došly do toho tábořiště Bamurpa u pramenů Chamkarchu, pak vlastně došly na náhorní plošinu Zhogyepu a z ní se pokoušeli najít průsmyk, který ale vedl, jako nevěděli přesně kam a kam se chtějí dostat. Jo? A to byl jako druhý problém, že vlastně se snažili najít jako cestu, neznámou cestu na neznámé místo. A to je samozřejmě velmi obtížný, protože jak chcete najít nějaký průsmyk, když ani nevíte, kam přesně má vyjíst a co tam uvidíte. Tam například v roce 2017 jsem pomáhal organizovat panu Ondřejovi Fricovi výpravu, která dopadla částečným úspěchem. Jo, ten úspěch měl pro mě jako, byl pro mě mimořádně užitečný, protože jsem zjistil, že tam skutečně ten průsmyk jako je a že se tam tudy dá někam dostat. Nicméně právě tahle ta výprava v tom roce 2017 dopadla tak, že vlastně ten pan Ondřej Fric a jeho dva přátelé došli na tu náhorní plošinu Zhogyepu, tam se jim začalo kazit počasí, došli na vrchol průsmyku, a z něj ale vzhledem k tomu, že začínalo sněžit, museli najít nejrychlejší cestu někam do bezpečí, až se vlastně dostali na úplně nečekané jiné místo, odkud mohli pokračovat dál a dokončit částečný okruh, jenom se nedostali k těm pramenům té řeky Mangdechu, kde jsou právě ty nejkrásnější vyhlídky na tu nejvyšší horu Gangar Punsum. Nicméně jako tato výprava vlastně byla takovým jako důkazem, že ten průsmyk, který někam vede a minimálně na víc než jedno místo, že tam je, a následně jsme ho měli už označený v mapě a věděli jsme, že teďkon musíme najít z toho správného místa cestu do něj z druhé strany.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Casablance vypráví o Bhútánu a o ustanovení nové trasy právě v téhle zemi. Když jste se připravovali na tu výpravu, ke které došlo na konci loňského roku, která vlastně tu trasu navrhla a prošla, tak z čeho jste vycházeli? To jsou víc satelitní snímky nebo nějaké lokální podrobnější papírové mapy? Na čem jste vlastně nějakou tu optimální trasu, kudy by trek měl vést, hledali?
1: Při přípravní fázi jsem hodně používal Google Earth, kde skutečně jako ty satelitní snímky umožňovaly poměrně jako dobrou představu o té topografii. Potom vlastně zcela vlastně dostupný skrz projekt OpenStreetMap jsou vlastně také topografické mapy, na kterých samozřejmě nejsou zaznamenané žádné vlastně cesty, nebo minimálně tam nejsou cesty v téhle oblasti, ale minimálně jako ty vrstevnice, tam člověk vidí velmi dobře a nemůžete odhadnout jako přesně, jaký je terén, ale identifikovat ty možný průsmyky tam vlastně možné je. Takže jako vlastně nějakou představu, kudy by ta trasa měla vést, tu jsme měli, jenom vlastně bylo potřeba ověřit, kudy vlastně je to nejlepší přímo na místě.
0: Co jste napakovali sebou? Když jde o trasu, která prostě není úplně jistá, ustavená a je potřeba počítat s nějakými většími rezervami, aby to celé nestroskotalo na tom, že nevím, budou chybět zásoby ještě na jeden, dva dny nebo něco podobného, tak co jste měli sebou jako nad rámec obvyklé expediční výbavy?
1: No tak, my jsme šli částečně s koňma, ale počítali jsme s tím, že minimálně 3 dny budeme muset vlastně být bez koní a měli jsme opravdu jenom to nejnezbytnější, to znamená prostě to nějaké potraviny na 3 dny, jo, to znamenalo nějakou rýži, konzervy s tuňákem a vůbec jako takové lehké vlastně věci, které se dají snadno připravit, snadno uvařit, potom vlastně plynový vařič, 2 stany, my jsme a nás bylo vlastně celkem 5, takže já jsem měl svůj stan a moji bhútánští přátelé spali 4 v jednom. Bylo pro ně velmi pohodlné, že se tam zahřáli, mě byla zima.
0: Okay.
1: No a vlastně jediná věc, kterou jsem táhnul navíc, tak byl ještě Starlink terminál, který jsem tam teda taky experimentálně používal v Bhútánu, je vlastně dostupný poslední jako rok a to bylo vlastně takový jediný spojení se světem, kterým jsem teda kontroloval, jaký je stav počasí a posílal tedy zcela originálně z téhle oblasti jako vlastně updaty na Facebook, dokud mi stačily teda baterie, které byly ten největší problém.
0: Pak došly baterky.
1: No, baterky docházely velmi rychle, protože ku podivu v minusových teplotách se opravdu jako i vlastně velmi slušný vlastně baterie velmi rychle vybíjejí.
0: Měl jste trochu nějaký Emil Holub pocit, nebo objevitelé minulého a předminulého století, že procházíte trasu, kterou víceméně asi nikdo neprošel?
1: Já jsem v tomhletom trochu spíš skromný a zdrženlivý. Ono, Bhútán je taková země, kde jako přijít někam, kde vám jako řeknou a tady ještě nikdy nikdo ze západu nebo cizinec nebyl. Není to úplně vlastně těžký, jo. Těch míst, který tam vlastně žádnej cizinec ještě nenavštívil, tak když se člověk vypraví mezi ty hlavní turistické trasy, tak dřív nebo později na nějaký takový místo dojde a někdy je to místo i zajímavý, že by to stálo za to, aby tam občas někdo jezdil. Ale já jsem z tohohle toho jako neměl tenhle ten pocit, protože přeci jenom my jsme procházeli pouze místama, kde vlastně místní lidi chodí na jako každoroční bázi, protože jsou to pastviny, kam vlastně oni sezóně vodí jaky, jsou to místa, kde rostou nejrůznější vlastně vzácný a v lékařství používaný nebo v tradičním lékařství používaný rostliny a houby. Takže jako ti místní lidi to zcela běžně používali a to, že tam ty lidi chodějí v sezóně, tak to tam bylo zjevně vidět. Opravdu jsme nebyli jako někde, kde by nikdo nikdy přede mnou nebo před námi to nenavštívil, ale my jsme vlastně se nám podařilo nějakým způsobem překonat takovou bariéru, která vlastně existuje mezi nějakou vlastně současnou nebo turistickou geografií a tou místní geografickou znalostí, protože ti lidé, kteří tyto hory a tyto oblasti tak vlastně v běžném životě používají, tak ty svoje zkušenosti vlastně do, řekněme, okolního světa nějak nekomunikují a ty geografické znalosti, tak ty jsou prostě čistě v jejich hlavách, v jejich vlastně paměti zapsané a nejsou v žádných mapách. No a vlastně...
0: Prostě všichni ví, že u toho velkého šutru doleva a dojde se potom na nějakou pastvinu, ne?
1: Přesně tak, ale oni vám řeknou, že k tomu šutru dojdete za 2 hodiny, což pro ně možná ano, nicméně pro běžného člověka, který se v těch horách nenarodil, tak to může trvat klidně 3/4 dne.
0: Jo. Vy jste zmiňoval, že tam rostou vzácné rostliny a houby. Houby v takové nadmořské výšce, jo?
1: Tady konkrétně jsem hovořil o parazitické houbě, která se jmenuje Cordyceps sinensis, neboli teda v češtině housenice čínská. To je vlastně druh houby, který napadá housenky. Ty housenky vlastně nejdříve napadne jich nervovou soustavu, ovládne je, vlastně donutí housenku, aby se pěkně nastavila v zemi tak, aby vystrčila vlastně hlavičku ze země a v tu chvíli sežere vlastně ten nervový systém a vyroste z housenky plodnice, která vypustí spory a napadne teda další nic netušící housenky. Jestli vlastně jste se dívali na seriál Last of Us, že jo, tak to je vlastně o Cordycepsu, který se ale adaptoval na savce nebo na člověka. Je to teda vlastně podobný druh houby. V té čínské a tibetské medicíně je to považovaný za takový všelék. Jo, je to lidé, kteří v Číně jsou, dostanou rakovinu, tak to často berou, protože se jako věří, že jim to opravdu jako prodlouží život, že to tu rakovinu dokáže vlastně porazit. Je to taky takové energetikum, někdy se to taky vlastně nabízí jako takzvaná himalajská viagra. A ta cena týhletý houby na tom vlastně čínském trhu je opravdu vysoká, to jsou $1000 za kilogram, přičemž jako ten jeden sběrač za rok možná, když má hodně velký štěstí, může jako 1 až 2 kila nazbírat, často je to menší sklizeň, tam závisí na tom, jaký je to rok, jak je schopný ten konkrétní sběrač. No a to je taková jako každoroční zlatá horečka, která právě v současném období, v době května června po celém vlastně tom Himaláji nastává a i tady právě v té oblasti Gangar Punsum se tenhle ten Cordyceps sklízí.
0: Tak to byla taková moje spíš odbočková otázka, ale nezastihl jsem vás teda nepřipraveného s houbami. Tak teďka zpátky do terénu. Gangar Punsum jako ta nejvyšší hora se překládá nějak, jakože jde o 3 spirituální bratry nebo něco v tom duchu?
1: Bílá hora 3 duchovních bratří.
0: Aha.
1: No a to vlastně ty 3 duchovní bratři, tak to jsou 3 bodhisattvové osvícené bytosti, které dosáhly vlastně budhovství, ale vrací se vlastně na tento svět znovu a znovu, aby pomáhali vlastně buddhistické učení šířit a pomáhali vlastně lidem, kteří jsou chyceni v té vlastně samsáře, v samsárickém cyklu, dosahovat osvícení. No a to jsou vlastně bodhisattvové Čenrezik, Manjushri a Vajrapany, přičemž ten Vajrapany reprezentuje duchovní sílu, Čenrezik vlastně reprezentuje soucit a milosrdenství a Manjushri moudrost. A tahle ta trojice vlastně má takový jako vlastně ten symbolický význam, že jako moudrost bez soucitu se stává takovou jako vychytralostí, jo? A vlastně bez síly ničeho nedosáhne. A zase soucit bez moudrosti jako může vlastně na konci být jako prostě hloupej, může dělat kroky, které vlastně nakonec nepomáhají. Jo? A zase síla bez toho soucitu a moudrosti se může zvrhnout v nějaké zneužívání. Vlastně. Takže tyhle ty 3 vlastně bodhisattvové, jo? Energie, soucitnost a moudrost, tak dohromady tvoří takzvaný tři ochránce víry, který pomáhají tedy buddhismu na tomhle světě setrvávat. A to je teda ta náboženská symbolika, která je obsažená v tomhle tom názvu té hory, který, když se na něj podíváte, tak z některých úhlů, zejména teda z toho nově objeveného námi, nově objeveného tábořiště Kilkortang, skutečně můžete vidět tři takový vrcholy, který s trochou představivosti vlastně tam můžete tyhle ty vlastně tři bodhisattvy vidět.
0: A i když o tom religiozním významu té hory nebo o té symbolice budu vědět úplný pendrek, tak je to asi hezký pohled, ne?
1: Je to pohled doslova pro bohy. Jo. Opravdu já jsem prošel hodně míst už v Himaláji a jako určitě jako mezi takových pět nejkrásnějších míst, kde v Himaláji lze být, tak bych tenhle ten Kilkortang zařadil.
0: Nejkrásnější ráno nebo večer, nebo jak to je?
1: Já bych řekl, že nejkrásnější bývá ráno právě proto, že v Himaláji obvykle ráno nemá ty mraky. Jo. Já jsem tam vlastně večer a odpoledne zažil, ale bylo zamračeno. Budu se tam muset ještě vrátit, abych vyhodnotil, jako jak ten večer může dopadnout, pokud by teda byl krásný pohled otevřený na ten Gangar Puncum. Takhle já jsem tam teda stál na té vyhlídkové plošině, jako v mrazu při západu slunce a čekal jsem. Ono tady vlastně, to jsou vždycky takový napínavý chvilky, že jo, protože zrovna při tom západu slunce se velmi často ty mraky vlastně odejdou, roztáhnou, rozpustějí a ten pohled vlastně se uvolní. A bohužel teda člověk jako si na to musí počkat, protože to nejde předpovídat a často už večer, že jo, ty teploty jdou do mínusu a člověk musí jako opravdu vyzkoušet všechny své trumfy proti zimě, aby to vydržel. Samozřejmě musí být na tom vyhlídkovém místě, odkud pak udělá nejlepší fotky. Tak já mám fotek spoustu, ale všechny ukazují nádherný osvícený mrak a taky to není špatný.
0: A samotné to tábořiště vypadá jak? Je to teda nějaká vysokohorská pastvina? Nebo jako jak to vypadá? Jak vypadá nově objevené tábořiště v Bhútánu?
1: No, tak je to vlastně jenom takový postranní plošina s ledovcovým jezerem. Na tom místě už jsou základy pro pastevecký vlastně přístřežky, které jsou tam sezóně používané. Jako není to vlastně nic, co byste neviděli na jiných plošinách, kromě teda nádherného panoramatu 360 stupňů, protože jako kromě té nejvyšší hory Bhútánu, tam samozřejmě je i spousta, a to když říkám spousta, tak myslím stovky pěti až šestitisícových vlastně hor, které vlastně okolí vidíte.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
3: Casablanca.
2: Casablanca na Radio Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Casablance vypráví o Bhutánu a o novém treku, který prošel, který připravil. A teď je to tak trochu na bhutánských úřadech, jak s tou vaší trasou naloží, jestli z toho udělají zavedený trek, který otevřou pro všechny tour operátory, kteří v Bhutánu působí, nebo jak to bude?
1: Ano, my teď jsme vlastně předložili zprávu z té naší expedice bhutánskému turistickému úřadu a na to, aby se vlastně tenhle ten trek dal začít nabízet pro vlastně běžné turisty, tak je potřeba schválit tři vlastně tábořiště pro vlastně tohle turistické použití. Zároveň vlastně to je oblast, která je příhraniční, je to vlastně vzdušnou čarou z toho nejbližšího místa nějakých 10-15 kilometrů na tibetskou stranu. I když teda zrovna kvůli topografii tam nějaké, jako, že by člověk se náhodou do toho nebo i chtěně do toho Tibetu dostal, tam úplně nehrozí, tam opravdu ty hory tomu brání. Nicméně samozřejmě je to právě kvůli tomuhle tomu citlivý, takže do toho vstupuje armáda, vstupuje do toho národní park, vstupují do toho vlastně místní úřady. Každý z těchto úřadů k tomu by měl dát svoje stanovisko a následně tedy bhutánský turistický úřad a armáda buď používání těchhle z těch tábořišť umožní nebo zamítne. Já se domnívám, že to spíš teda umožní, protože pro zamítnutí není, aspoň já nevidím žádný racionální důvod. Nicméně úřady se řídí svojí vlastní logikou, takže uvidíme, jak to dopadne. Já pevně věřím, že už vlastně příští rok, anebo možná, že i tento podzim už tam první skupiny budou moct jít.
0: Kdyby to úřady nakonec zamítly, byl byste smutný? V tom smyslu, že jste tomu věnoval nějaké úsilí, viděl jste místa, která byste třeba prostě chtěl, aby viděli další lidi, dopřát jim to, anebo byste k tomu dokázal zaujmout nějaký jako příslovečný buddhistický klid, že když to tak nemá být, tak to tak nebude. Mně tam bylo krásně, ale hold, ostatní si budou ještě muset nějak počkat.
1: No tak já bych k tomu určitě zaujmul takový jako postoj s tím buddhistickým klidem, bych se nevzdal. A kromě tohohle toho tam mám k průzkumu ještě další trasy, takže aha, bych to bral jako
0: další k tomu,
1: abych prošel další trasu ve velké blízkosti a po jejím prozkoumání předložil žádost o schválení znovu s nějakým jako dořešením nějakých námitek, které by tam mohly vzniknout.
0: Jak se na vás vlastně dneska bhutánské úřady po těch letech spolupráce dívají? Ten Čech, co tady furt někde chodí, navrhuje nové trasy, tohle zkouší, tamto zkouší, podává ke schválení a tak. Jaké tam máte vztahy?
1: No tak, já se tam snažím příliš v tomhle směru nevyčnívat, jo, protože Bhutánci jako přeci jenom je taková, když to tak řeknu, ostrovní mentalita je tam. Jo. Ta země je hodně uzavřená a cizinec, který tam příliš jako jim nějakým způsobem kecá do věcí, tak tam není moc vnímaný pozitivně. Takže jako já samozřejmě jako u mě už tam vědí, ale často o mě vědí jako o někom, kdo třeba kritizuje některé kroky v turistické politice a kdo třeba občas udělá jako zajímavou věc, ale třeba častěji by bylo lepší, kdyby mlčel. Jo? A tak jako já se jim teď v poslední době snažím v tomhle směru spíš vyhovět a dělat ty věci trochu jako opatrně, tak, aby Bhutánci s nimi byli spokojení a neměli důvod si teda mít pocit, že jako příliš ovlivňuji něco, co bych zastavil, tak jako už by neměla být má starost.
0: A nebo nějak rozložit práci mezi kolegy a ti další, aby byli Bhutánci, nebo tak?
1: to je jednoznačné a i ten vlastně jako ta naše snaha, tak já jsem tam byl jediný cizinec a vlastně dalších 5-6 členů expedice a podpůrný vlastně kancelářský personál byli všechno jako Bhútánci a v tomhle směru bych chtěl říct, že byť jako ten projekt vycházel z nějakého mého plánu, tak to byla tak skupinová snaha, která by prostě bez té podpory, znalostí a vlastně snahy těch členů toho mýho týmu nebyla možná.
0: Jak to vypadá v bhútánských vesničkách, myslím hlavně těch trochu odlehlejších, kudy procházíte?
1: Tahle oblast není vlastně úplně jako hodně obydlená. Jo? Tam vlastně v těch vyšších nadmořských výškách, tak tam se nacházejí pouze tyhle zemědělský pastevecký osady, které jsou obydlené ovšem pouze v letním období, kdy vlastně ty lidé tam vyženou vlastně stáda na ty letní pastviny. A potom vlastně na podzim, kdy se chodí na treky, tak už jsou zpravidla tyhle ty vlastně pastevecký osady prázdný. No a ti lidé, tak ty už mají vlastně svoje stálé bydlení někde jako u silnice, jo, kam dojedou jeepem a žijí už ne tak odlišně od toho, jak jako vlastně žijeme my. Často už mají splachovací záchody, televizi, elektřinu. Samozřejmě ty Bhútánci bydlejí ještě v takových jako hezkých dřevěných chaloupkách a Bhútánci žijí relativně jako na dobrý úrovni a to i ty jako chudší mají vlastně hezké velké domy.
0: Ty pastevecké příbytky, to jsou jako kamenné domky a vlnitý plech na střeše, nebo jak si to představit?
1: Tak v těch nejvyšších výškách, řekněme nad nějakých 4000 metrů, tam oni vlastně mají jenom takový jako kamenný základ nějakého čtvercového nebo obdélníkového tvaru a ten jim tam vlastně slouží jako závětří a uvnitř toho základu si oni vlastně postaví stany, aby tam vlastně byli nějakým způsobem chráněný, aby jim ty nepodupaly ty jejich stáda, který tam s nima jsou. A pak jako v těch nižších výškách tam taky mají buď teda stáda, ale většinou dočasný už jako místa, které jsou na delší vlastně bydlení, tak to jsou kamenné domky s dřevěnýma doškovejma střechama.
0: Co máte na Bhútánu nejradši, když pominu Himalaje? Ptám se proto teď na ty lidi, na způsob života, na cokoliv dalšího, kromě výhledů na Gangar Punsum a další nádherné hory.
1: Bhútánci jsou zajímaví vlastně tím, že se opravdu jako záměrně rozhodli nekopírovat všechno, co k ním přichází ze zahraničí. A že se rozhodli jít v mnoha směrech svojí cestou, vzít si to, co se jim hodí, ale pokud došli k závěru, že vlastně něco, co my tady třeba na západě děláme, nebo co dělají v Nepálu, není dobré, tak si to udělat po svém. Což jako já na tom obdivuju často takovou jako pro nás Čechy taky typickou, jo, jako tu donkichotskou umanutost, jo, často vyhledávající nefunkční, ale vlastní řešení, který ale jako někdy tímhletím způsobem dojdou i k něčemu, co si pak tam člověk řekne, aha, tak tohle je vlastně jako dobrý. Jo. Tadyhle díky tomu dosáhli něčeho, co vlastně jako je škoda, že něco takového nemáme taky. Jo. A to je, já nevím, když to tak řeknu, jak je to třeba architektura, jo, kdy oni vlastně rozhodli, že vlastně vám neskolaudují dům, pokud ho nepostavíte s dodržením jako tradičních architektonických prvků. Jo. A teďkon vlastně tam nastavíte těm lidem nějaký limity, nějaký omezení a ty noví stavitelé, architekti, tak se s tím musí porovnat. A výsledkem ale je, že vám vznikají města, které mají velmi jako pěkný, ale zároveň jako uniformní charakter a působí jako vlastně velmi, velmi jako pěkně na podívání. Nebo i třeba jako to, že prostě všichni, když jdete do práce, tak vlastně chodíte v tradičním úboru. Jo? Rozhodně bych to tady nechtěl, ale když bych si to představil, že bychom chodili po ulicích a tady by byli lidi jako prostě v krojích českých, moravských, tak rozhodně by to jako naší český zemi dalo jako takový jako zvláštní punc. A jako já obdivuju, že jako někdo ještě v té dnešní době je schopný tohleto vlastně prosadit.
0: Možná je to kvůli tomu, jak velký nebo jak malý Bhután je, že udržet takovýhle nějaký svéráz navzdory tomu globálnímu tlaku je možné právě v zemi, která je jednak takhle hornatá, jednak takhle malá, ne?
1: Určitě, určitě. Ten jako Bhután, který má vlastně nějakých 650 tisíc obyvatel a v zásadě jako je řízený velice vlastně takovým hierarchickým způsobem z jednoho jako centra, kde jako to, co řekne král, tak všichni bez výjimky nejenom poslouchají, ale i vlastně jako se tomu dobrovolně podřizují a obhajují to, tak je o dost jednodušší než jako v zemi, kde vlastně každý má na všechno svůj vlastní názor a jako to já bych rozhodně nechtěl na tomhle něco měnit, jo, to já si myslím, že jako dobře, když je zároveň rozmanitost.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Michal Toma vám v dnešní Kasablance vypráví o Bhútánu. Vy tady teď naproti mě sedíte v tričku s modlitebními praporky o Mani Padme Hum. Jak Bhútán nebo vůbec Himalaje, celý region, proměnili váš nějaký i třeba spirituální život nebo pohled na svět v mnoha jiných ohledech, než je samozřejmě jenom cestování?
1: No tak já jsem vlastně člověk, který se jako nehlásí k žádnému náboženství a ten buddhismus je pro mě vysoce zajímavý z nějaký jako profesionální vlastně stránky, protože jezdím do těch zemí jako průvodce a vlastně poznávám je, snažím se zprostředkovávat znalost o těchto himalajských zemích pro vlastně české publikum, ale když bych to řekl, tak jako já se asi nejvíc jako nějakým životním postojem blížím něčemu, čemu se říká sekulární buddhismus. A v tom směru, že si myslím, že ta základní analýza jako toho stavu života nebo světa, kterou Buddha před těma 2,5 tisíce lety vlastně nastínil, to znamená, že život je jako v principu vlastně utrpení, a že toto utrpení pramení vlastně z touhy po věcech, po zážitcích, po vlastně pocitech, a tak ta je v zásadě správná. A s čím už třeba se tolik nestotožňuji, je jako to, že tom buddhismu je důležitý říct, že tahle stát, pokud ukončíme tuhle tu touhu, pokud potlačíme tu touhu, nebo pokud ji nějakým způsobem transformujeme v něco jiného a touho vlastně zmizí, tak skončí i to utrpení. No tak to já se obávám, že v tomhle směru už Buddha byl příliš velký optimista. Já se obávám, že my můžeme to utrpení a tu touhu pouze tak jako prostě přiměřeně omezovat a to rozhodně za to stojí, ale myslím, že úplné vysvobození je něco, co vlastně člověku na tomto světě není souzeno.
0: Takže nejste ateistický nebo sekulární buddhista, ale jste skeptický buddhista.
1: Taky to tak můžete říct.
0: Dobře, zpátky do hor, zpátky na ten nově ustavený trail. Kdy myslíte, že se do téhle oblasti vrátíte? A zajímá mě vlastně jakoby s jakým pocitem, ať už teda úřední schvalování té trasy třeba dopadne jakkoliv, tak co třeba bude nejvíc ten zážitek z té trasy, který budete znova hledat, když se do toho regionu budete vracet, nebo celkově s jakým nastavením?
1: No tak, já už mám cestu naplánovanou na podzim, tam už vlastně nemám v plánu jít znova do téhleté oblasti Gangar Punsum, ale já jsem 10 let nebyl ve východním Bhútánu a vlastně jako ty věci se jako v těchto těch rozvojových zemích se prostě 10 let, to je jak 50 let u nás, to vlastně tam často se stane, že vám opravdu postaví úplně nový silnice a že jako věci se tam úplně zásadně změnějí, takže předpokládám, že vlastně ten východní Bhútán jako opět nějak procestuju, pravím si tam nějaký informace, který jsem o něm jako měl, a co se týče toho vlastně treku Gangar Punsum, tak tam bych to viděl, že za ten příští rok bych tam chtěl vést nějakou skupinu a chtěl bych tam vyhradit několik dní na tábořišti Kilkortang. Tam ještě budu muset vymyslet, jak to zásobovat bez těch koní, protože jako přeci jenom s těma vlastně nosičema Bhútánci neradi nosejí. To jako pro každýho, kdo zná Nepal, tak mu chození bez koní připadá jako úplně normální věc, ale jako Bhútánec pro něj, když mu něco naložíte na záda, tak za prvý unese toho tak maximálně do 30 kilo, že jo, což ty Nepálci, kterým naložíte 50-60, to je jako úplně jako něco jiného. A druhá věc je, že statusově nosit tam velký náklady jako je vlastně jako špatně, jo. Takže my tam jsme na ty 3 dny schopní přesvědčit ten tým, aby nám tam jako dones nějaký zásoby, ale jako zas nemůžeme to úplně nekonečně nafukovat, takže až vymyslím ještě, jak to zásobovat, tak bych z toho tábořiště chtěl podniknout několik jako takových denních výprav, protože takže tam si myslím, že ještě jako je možnost najít nějaký vyhlídkový body a ještě jedno propojení na trasu vlastně treku Snowman, který by jako vlastně umožnilo zase jako trochu jiný závěr toho slavného bhútánského Snowman treku, jo, to je zase trek, který má 24 dní trvá, je tam 11 průsmyků přes 5000 metrů a je považovaný za vlastně nejtěžší trek na světě, tak jako kdyby se nám podařilo vlastně přesměrovat závěr tohoto Snowman treku přes tohleto nádherné tábořiště a přes ten vlastně vyhlídkový bod na tu horu Gangar Punsum, tak si myslím, že by to bylo taky velmi jako řekněme inspirativní pro nějaký vlastně další trekaře, který by třeba ten Snowman track šli.
0: A tady to nové, vámi objevené nebo ustavené tábořiště, to má jakou nadmořskou výšku?
1: To má nadmořskou výšku 4500 metrů.
0: Uhum. Co předpokládáte, že pro člověka, který by tam vyrazil, byla největší překážka? Asi kromě nějakých těch vstupních finančních podmínek, co jste zmiňoval, ty bhutánské podmínky a samozřejmě jako letenka, všechny tyhle ty náklady samotné, tak co je největší obtíž u trekování?
1: Trekování v Bhútánu je vlastně, dá se říct, ve velmi komfortním stylu. Jo. Tam jako my to, ty vlastně Bhútánci se to naučili dělat velmi, velmi kvalitně. Tam, když vlastně jdete na trek, tak s vámi jde personál, který vaří, staví stany, máte tam vlastně... Máte tam kempingové sedačky, kempingové stolečky, když dojdete do tábořiště, tak už je tam postavený jídelní stán, ve kterém můžete mít i plynový topení. Máte tam v tu chvíli už připravenou horkou vodu, sušenky a prostě jenom se tak jako posadíte. A
0: to vlastně je luxus.
1: Je to skutečně luxus. Já když jsem poprvé na tom treku šel, tak jsem nevěřil svým očím, ale ku podivu rychle si na to člověk zvyknul. A,
0: no ku podivu, na dobré se vždycky zvyká rychle.
1: Ano, ano, další dny už jako třeba, když nebyl tým trekovej, jako už ještě neměl připravený ten stan s tím čajem, tak už jsem si říkal, co se to dneska děje, jo, jestli kluci nezlenivěli. vaří vám ráno, vám kuchař vlastně vaří teplý jídlo, který v termoobalech vlastně vám tým donese na nějaký místo, kde si dáte jako normálně piknik, ale jako říkám, ne nějaký studený jídlo, skutečně teplý. Takže jako ta úroveň toho servisu a komfortu jako v tom Bhútánu je velmi vysoká, když to řeknu, tak ty obtíže, které jsou s tím trekem nově objeveným spojený, tak jsou především logistický pro tého organizátora a co se týče vlastně toho samotného trekaře, tak bych řekl, že ta náročnost fyzická toho treku je jako řekněme středně těžká, já bych to třeba formuloval. Pokud někdo šel třeba v Nepálu trek, tak jako je to podobné, jako když se jde Everest Base Camp a následně jako přes průsmyk Cholapas do Gokya, nebo třeba průsmyk Thorungla na treku kolem Annapurny. Není to v tomhle směru těžší. Co je tam zhruba tak v tom Bhútánu nejnáročnější je zima, protože ty údolí jsou většinou velmi jako takový hluboký. Vy dojdete do toho tábořiště a někdy ve 3 nebo ve 4 vám zapadne za nějaký kopec slunce a v tu chvíli vám radikálně teplota jde z nějakých pocitových 20 na rychle -5, -10, to je prostě ohromný rozdíl a v tu chvíli začínáte vytahovat vlastně ty trumfy a teďkon ta jako prekérní situace nastane, když vám trumfy dojdou a vy ještě furt máte před sebou jako nějaké stoupání. A celou noc, no. Takže tam jako je dobrý se zásobit opravdu hodně jako slušnou výbavou, co se týče toho teplotního komfortu, protože jako jakmile vám začne být zima, tak už si prostě to nebudete dál užívat. No a samozřejmě, protože jako ten náklad, ty vaše osobní věci vám nese kůň, anebo v případě teda té části, kdy se půjde přes ten průsmyk, kde koně neprojdou, tak tam na to budou nosiči, tak se zase člověk nemusí v tomhle směru nějak omezovat a to je vlastně, tím je problém vyřešen.
0: Bhútánské novinky přinesl do dnešní Casablanky Michal Toma. Díky moc za to.
1: Díky.
0: Z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou pro vás chystáme. A kromě ní taky uzavíráme pomalu naší jarní minisérii Města, takže kromě Casablanky s premiérou každou neděli a potom vždycky v podcastových aplikacích můžete teď slyšet i pětidílnou sérii věnovanou evropským městům, která stojí za to objevit, i když nepatří mezi ty nejprofláklejší a nejnavštěvovanější. Takže ať už tam nebo tam se s vámi budu těšit na slyšenou. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
5: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
6: Úplně na začátek bychom vás chtěli pozvat na jednu zásadní věc, protože se blíží už druhý narozeniny podcastu Slejvák, což je šílený.
7: Viděl jsi ten trik, co jsem udělala?
6: No viděl jsem, že jsi to udělala.
7: Musíte se podívat na
6: videjko. Je to na kameře.
7: Výborně.
6: No, je to crazy, Slejvák už jsou dva, už takhle vyrost víc ještě a...
7: Ty odkazuješ na naší videopozvánku na první narozeniny. Modří vědí.
6: No a v souvislosti s tím, že už Slejváku budou dva, nás čeká oslava narozenin. Bude to po vlastně docela dlouhý době, naposled jsme měli živák s Nicole a s Honzou, tak od té doby vlastně žádná živá akce Slejvačí nebyla.
7: Kromě sledování Eurovize, ale to byla taková extra
6: vlastně
7: věc.
6: Vlastně koukali jsme na Eurovizi, pardon, tak to se omlouvám, no, to mi úplně vypadlo.
7: A
6: nicméně 17. července, zapište si to do svých diářů,
7: je
6: telefonů.
7: Je to pátek, což je bláznů svátek a skvělý den, není to třeba uprostřed týdne, jako dřív.
6: Je to v pátek, takže ano, a čeká nás kromě živýho Slejváku a kvízu taky samozřejmě už jako minulý.

0: Samozřejmě opět v kavárně Archy Plus se vstupem zdarma, takže si to nenechte ujít.
1: Jo.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave.
1: Čau Vilmuš.
0: Čau Miru.
1: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás díváte. Dlouho jsme se neviděli. Já reálně mám na sobě stejné oblečení jako v tom minulém díle.
0: To je základní přešlap.
1: Jsem zapomněl, jako teď vypadám, jako bych fakt jakoby se odběh tady za roh, jako převlík si kraťasy a šel zase. Zase to.
0: Ale no, není skoro... to stejný den, je to není, obden.
1: Je to obden. Je to těsně.
0: Je to z toho důvodu, že já si budu vybírat dovolenou. Ano,
1: já také.
0: Ano, ty také, výborně, jsem si synchronizovali jsme se a tím pádem přetáčíme a je to den a půl prakticky potom, co jsme se viděli naposledy a opravdu se toho mnoho nestalo za ten den a půl, kdo by to byl řek.
1: Ne, stalo se.
0: Ale to neba... O,
1: stalo se jedna zásadní věc. Povídej. Vyšlo totiž album Evy Farný.

0: A já jsem jakoby z něj úplně nadšený. To je podle mě, to je dokonce, já jsem byl tak nadšený, že jsem, já jsem byl na tenise a po něm ještě jsem si chtěl, už jsem to album slyšel, ale chtěl jsem si ho pustit znova a úplně jsem si ho chtěl poslechnout jakoby zatímco u toho budu běhat, takže jsem jen tak, jen tak jsem šel běhat prostě ještě navíc.
1: Takže jim, já jsem si teď vzpomněla na to, že jsem měla domácí úkol.
0: Ano, měla jsi domácí úkol a ty jsi nic neslyšela.
1: No, napráskám se, já jsem slyšela první a poslední píseň, což za mě je dostačující, možná, proto si udělat nějakou lehkou představu. Ne, tak samozřejmě, jakoby zapomněla jsem, za to ti omlouvám i vám všem, ale jeden z nás to slyšel. 50% Sliváků slyšel celé album.
0: Jo, já to slyšel.
1: Ty jsi to slyšel, tak říkej.
0: OK, takže já jsem to slyšel celý a slyšel jsem to už několikrát a já jsem absolutně nadšený. Myslím si, že vlastně to, co jsme oni, je fakt hustý, že oni mluvíme už asi 3 epizody. Jo, to je jenom jako na začátek. Prostě ona si fakt vybrala ten svůj ikonický popkulturní moment a dokonce podle nějakého drbu od Leoše Mareše měla mít ještě chtěla udělat ještě čtvrtý koncert. Jako surprise, ale technika prej musela odjet pryč. Nevím, jestli je to pravda, ale lidi by přišli, já bych přišel, já jsem nakonec nebyl po třetí.
1: Ale nicméně, po čtvrtý bys přišel.
0: Teda po druhý, já jsem už zmatený. No, já bych prostě šel furt. Ale každopádně to už je jako vlastně pro v době, kdy tenhle díl vychází, tak už je to vlastně taková jako dávná minulost. Nicméně já teda krátce shrnu to album. Myslím si, že se teda potvrzuje to, že se posouvá vlastně, nebo že se každým tím albem malinko trošku mění ten její zvuk. Jako v jádru zůstává stejná, v jádru vlastně si drží pořád tu svoji jako poprokovou linku, ale ty alba jsou fakt jako zvukově prostě odlišitelný, docela jasně. Minimálně ty dospělý alba od
1: Leporela. Jo, i nějakou estetikou. Já vím, že to je něco, co řešíme, že vlastně chválíme vždycky u jako velkých popových hvězd, když se nebojí zkoušet nové věci a jakoby zdářný příklad Lady Gaga, že jo, prakticky každý album je na éra, ale zároveň je tam nějaký jako pojítko, člověk má pocit, že to je furt autentický, že to je furt ona. A
0: tak není to jako Meghan Trainor, která si tady tu poučku vzala doslovně
1: a
0: tam má každou éru úplně jinou, ale jako to není tam nic z ní.
1: No, jako vídám na to hrozně moc teďka jako eseju na TikToku, tady přímo na jakoby exemplář Meghan Trainor, co se všechno pokazilo. No, každopádně tady se nejspíš nic nepokazilo u Evy.
0: Vizuál skvělej.
1: Očička.
0: Jo, prostě fakt to vypadá cool.
1: Já vím, že jsem, já jakoby musím být s tebou velmi opatrná, jakoby co se týče Evy Farný v těchto dnech.
0: Já to beru vlastně tak, že je to docela, že to je vlastně uvolněný fan letní album.
1: A nevadí ti, že teď je jakoby éra, kdy všichni říkají, že mají ADHD a právě se to jakoby problematizuje, že by to každý o sobě neměl říkat, když
0: třeba
1: to
0: má
1: diagnostikovaný.
0: Já nevím.
1: Takže takhle jsi se nad tím nepozastavil vůbec, ne. Jako bez téhle roviny.
0: Jakoby nepozastavil jsem se nad tím tolik, protože ona řekla, to jsem prostě já. Takže jsem usoudil, že asi to...
1: Že asi taková prostě je.
0: Jo.
1: Jejími slovy takzvaně. Dobře, no a pak vlastně ta cílovka, že jo, kterou vlastně ty jsi mi i nějak vysvětlil, že to jsou trošku už jakoby ty maminky, a.k.a. lidi jako Eva, její vrstevnice, který třeba mají ty děti a potřebují sehnat to hlídání, o čemž je teda nějaká z těch písní, že jakoby ona se nenechá. Mám hlídání. Že ona se

0: ten nenechá jakoby, nebude
1: Ale ty
0: prostě
1: mluvíš jako
0: zapouštět.
1: Eva, její vrstevnice, ty jsi její vrstevnice.
0: Kolik je Evy Farný?
1: 32.
0: Co znamená vrstevník? Jak je tam rozmezí? Tři
1: Třeba
0: roky?
1: 5 let, podle mě.
0: Říkáš teď, abych se cítila blbě. Ne, tak samozřejmě věk je jenom číslo, samozřejmě odsamcať, podsamcať, že jo, máme tady nějaký věci, jakože třeba nezletilí lidi a tak, ale vzpomněla jsem si na pár jakoby, párů v českém showbiznesu, kde je jakoby neuměrně postarší muž s velmi mladou přítelkyní, tak u toho zdvihám prst, ale dobře, 5 let je vrstevník, OK, takže myslíš si, že jakoby 5letý a 10letý dítě jsou vrstevníci? Myslíš si, že 15letý a 20letý člověk
1: jiný.
0: Je
1: U dětí je to jiný.
0: Jo, takže teď jako přidáváš...
1: Ono se to srovnává, ale reálně
0: jako
1: máš i rozdíl mezi prostě 10letým dítětem a 13letým člověkem.
0: Dobře, dobře. No dobře, takže jakoby dejme tomu, že já jsem cílovka Evy Farný.
1: No, asi jo. Já myslím, že to je takový mileniální Gen Z. Já tě přišel zroustit. Ale to není vůbec jako myšleno jako roust.
0: Ne, tak jako
1: já si prostě myslím,
0: srandu.
1: Že je to jako... to ale zároveň, ona má prostě, to už jsme tady taky řešili, že má jakoby velký ten zábrak, ten zásah jako a od toho se odvíjelo i ten vzorek na tom celém, na těch koncertech,
0: jo,
1: populační.
0: A jí vlastně tím, že ona zpívá od nějakých, já nevím, 11, 12, tak prostě teď jakoby ta její cílovka tehdejší odrostla, tak to jsou lidi starší než já a zároveň teď si všímám na sítích s tím Edenem, že najednou jakoby mladý, klidně i jakoby Gen Z lomeno Gen Alpha influenceri jsou jako wow, objevil jsem Evu, nikdy jsem ji neposlouchal, teď je to moje tube interpretka. Takže ona teď oslovuje i ty úplně ty nejmladší
1: jo,
0: ročníky.
1: Jo, a právě jako i děti ji poslouchají a vlastně je pro ně nějakým vzorem, takže to mi přijde super. No,
0: takže ještě pár slov k tomu albu, teda jak to hodnotíš?
1: Ty jsi ještě měla nějakou kritiku?
0: Já jsem měla ještě kritiku, nevím, no. Asi jo, asi jako by jsem chtěla trošku skritizovat to, že to není moje cílovka, ale ty jsi mě opravil, takže už nemám žádnou kritiku. A mlčím.
1: Já, když se podívám na ty písničky, tak já přeskakuju, teda píseň mám hlídání, která jako podle mě není tam.
0: Ty
1: tam
0: můžeš
1: nejsem...
0: přeskočit a já ji nemůžu přeskočit.
1: Ne, tu taky můžeš přeskočit.
0: Můžu...
1: Tam má, jakoby, jasně,
0: řekla,
1: tam má
0: můžu
1: velice
0: přeskočit.
1: Úzkou cílovou skupinu.
0: Dobře.
1: Si myslím.
0: Ano.
1: Jako když musíš řešit hlídání.
0: Jo, jo,
1: takže
0: dobře,
1: my
0: dobře,
1: jako ne.
0: Dobře.
1: Jako já jsem to okomentoval nějak slovy, že toto může konečně vystřídat nafrněnou.
0: Už bylo na čase.
1: Už nafrněná musí už odebrat někam a jako to je taky skvělá píseň, ale jako stala se takovou...
0: A padla tady na tom jakoby piedestálu bizarních písní, které by možná uspěly v Eurovizi, ještě dělám stojky.
1: Já jsem jako, spíš mě se líbí, že to album prostě zní mega moderně, zní fakt... jako přizvala si do toho prostě zajímavý lidi na jako práci, na napsání textu nebo prostě pomoc s tvorbou těch písní. Jednu z nich dělal třeba Mat 213, jednu z nich zase dělal René Dunk a ten dělal tu, která se mi mega líbí a to je Neříkej, co má se stát. A
0: ani toho moc nemusím, já jdu trochu z kůží na trh teď, ale jako ani
1: ne.
0: Jeden z těchto mužů mi není sympatický.
1: Já taky ne, ale zároveň jakoby myslím si, že minimálně jako u Mata 213, že má
0: dobrý,
1: jako talent
0: jo,
1: a
0: jo.
1: Myslím si, jako já třeba moc nemám rád jeho písničky upřímně, jo, ale myslím si, že jako má tam to svý místo, si vlastně nějak vydobil.
0: A je takový unikátní na té české scéně.
1: A že je šikovnej. A jako minimálně se to, jako myslím, líbí se mi, že si ona fakt zvala mladý talentovaný lidi. To už jsme řešili i u těch koncertů, takže se to vlastně jako je vidět i na tom albu.
0: Reciproční vztah, podobně jako Aláďa a Krištof.
1: K tomu se dostaneme. A to, že si vlastně vybrala i na jeden z těch featů Marie April.
0: Top. Já jsem vlastně právě v tom našem chatu psala, že oni jsou si podobní tím hlasem trochu. A možná třeba i Marie April rozkvete trochu do Evy stylu, jako myslím nějak jako osobnostně, nemyslím úplně hudebně. Takže mi to vlastně přišlo o to dojemnější, že jsou takový jako sesterský nebo jakoby matka dcera, já jsem z toho
1: takový
0: měla
1: předávání
0: pocit.
1: Generací, jakoby, nebo předávání, jako ona neodchází nikam, ale myslím
0: no,
1: si,
0: jasný.
1: Že je to takový...
0: Jako díky tomu, nebo nechci říct, že díky tomu zůstává relevantní, ale jako je to prostě dobrý postup. Jako funkční.
1: Jo. No
0: a ta písnička je super.
1: A ještě jsi slyšela tu první ADHD
0: ano,
1: pop?
0: Ano, slyšela jsem první, ano.
1: A ty jsi měla jaký dojem?
0: Jo, tam jsem, přišlo mi, že na začátku, jak se tam rozjíždí nějaká ta, jak kdyby vinylová deska, tak takhle začíná několik Evy starých písniček, že to je takový její zvuk.
1: Jo, to je pravda, podobně myslím, má i na ostří nože. A...
0: Jo, určitě, a ještě něco. A plus jakoby ty rockový kytary a ty bicí ohlušující. ale líbilo se mi tam to mluvené slovo, že to bylo takový jiný vlastně hodně, co ona normálně nedělá, a já jsem jako milovnice mluveného slova v písničkách, mám to hrozně ráda vlastně.
1: Mm.
0: Je to takový osobní.
1: Jo, taky se mi to líbilo. No,
0: jo, je tam jako... nějaký jaký slabší refren trošku, kde jenom říká něco jako ADHD pop, ADHD pop. Nebo něco takovýho.
1: Pop. Jo.
0: Ale no tak to dává vlastně vibe nějaký smyčce, reklamy na jako... banku třeba, ale...
1: Mně vlastně tam přijde zajímavý, jo, jak tam má prostě ty smyčce, je to takový rozmanitý.
0: Jo, máš pocit, že to je jako bohatá produkce, nebo jako finančně nějak jakoby velmi dobře zaopatřená, že tam je spoustu věcí, ale ne tak, aby to bylo jako overwhelming.
1: Hmm.
0: Že nejsi z toho přestimulovaný z té hudby prostě.
1: No a potom teda já jakoby si myslím, že mě to album fakt jako hodně baví, hodně, mm-hmm, jo, mm-hmm. Jakože mám tam vlastně, když bych se měl poslechnout celý, tak skipnu Mám hlídání a možná skipnu Sex and City a možná už je mi to jedno, ale jinak, jako kromě těchto tří písniček, i to s tím Mirajem jako vlastně zvládnu.
0: Dobře.
1: Ale to takový
0: Radiovka
1: hodně
0: tvými slovy.
1: Radiožurnál prostě.
0: No, zdravíme Radiožurnál.
1: A myslím si, že brzy už tato píseň tam bude rotovat.
0: No pozor, teďka nevím, jestli třeba jakoby mini promíčko tady Rádíka Wave, ale máme prostě krásný živý vysílání on air a tam naši moderátoři Kuba a Sarah dávali vlastně video do storíček Rádia Wave na Instagramu, že poslouchají, pouštějí Evu Farnou a že jí držejí palce vlastně s posledním Edenem a bylo to hrozně roztomilý.
1: No tak to je krásný, takže...
0: Takže i my občas
1: i
0: hrajeme
1: tady je
0: tuto hudbu.
1: Farna, jak na Radio Žurnálu, tak na Rádiu Wave. A pak ještě vyšla tedy pro vás už minulým týdnu druhá věc a to je duet Richarda Krajčela, jmenuje Krištof a Domy Aládža.

0: vánoční zdi.
1: Já vím, že ty jsi na to napsal, že on vykrádá sám sebe, jak jsi to myslel.
0: Protože ta píseň Půlnoční hřích je úplně jako, měla má momenty, kdy zní strašně stejně jako inzerát.
1: Mm-hmm.
0: A já úplně jsem si to musel zastavit, aby jít jako, moment, tohle jsem slyšel už někde a, zní, a taky to zpíval Krajčo.
1: I've played these games before.
0: A přesně mi to zní jak inzerát a myslím si, že je fakt, zatímco máme tady někoho jako Evu Farnou, která teda se snaží ty alba dělat každý trošku jinak a posouvat se v té hudbě a zkoušet nové věci. Pak tady máme prostě kapelu Krištof, která už dekády hraje tu stejnou písničku.
1: Já vždycky čas od času mám jako jumpscare na TikToku, kde on jakoby se přiživuje na svých slavných jakoby karanténa jakoby letech. A teď jsem ho viděla, že tancuje třeba. No, jak prděl do hrnce, tak tady už neprdí, ale furt je stejně cringe. A možná je to pro něj cesta, jak zůstat relevantní u Gen Z, i když Gen Z to jako konzumuje jenom z toho důvodu toho cringe.
0: A já jako mám některý jejich starý písničky rád. Jako
1: jo, tak jako by nepřepnu to, když si poslouchám ten radiožurnál, nepřepnu to, že jo?
0: No ne, jako fakt mám některý rád, jo, jako mám slabost pro některý starý věci od Krištofa, Krištofů. Ale Půlnoční hřích se
1: viděl
0: do této...
1: Viděl jsi, že daboval Bleska McQueena?
0: Vím to.
1: To jsem zjistila na jeho zdroji, jeho TikTok. Jo, možná ho odebírám, možná to konzumuju často.
0: Půlnoční hřích se nezařadí do žebříčku mých oblíbených písní od Krištofů, jelikož je to pro, já si pustím teda klidně inzerát, ale mám, abych nejenom nedisil, tak Domy Aláďa v té písničce si myslím, že zní skvěle. Myslím si, že tam zní skvěle a dokonce jsem psal, že zní líp než na svém EP. A vlastně líbí se mi tahle poloha a vlastně si myslím, že jako já jí fakt přeju úspěch nějak, nebo já prostě trošku doufám, že se jí povede udělat něco jako fakt dobrýho hudebního.
1: Já koukám na refren v té písni, nebo teda obecně na tu píseň, která má teda hrozně málo textu. Mám v kapse vítr i vůni dálek, do hvězd a mraků též dalekohled. Pod hlavou skrývám třpit půjčený měsíční svět. Ok, to zní docela cute, ale refren je, jestli nechceš, už nic nehledej, budu tvůj půlnoční hřích. A to se pořád opakuje. A mě by zajímalo, jestli teda, nemám samozřejmě kontext, který jsem si mohla zjistit, ale jestli jakoby oni jsou ten hřích svůj vzájemně, nebo jako snad ne. Necháme na interpretaci každého z vás. Každopádně máš pravdu, to její album, já jsem tě na to odepisovala, že ho měla hrozně divně zprodukovaný. Ona, já si myslím, že když třeba začínáš zpívat, tak by ses měl jakoby vypiplat tu základní techniku a až pak třeba jako si hrát s nějakýma jakoby takovýma jako detailma, takovýma věcma navíc, že jakoby se ti ten hlas vlní, nebo nějaký vibráto, nebo nějaký special prostě šeptání a tyhle věci. A přijde mi, že ona to vybalila jako hned, když začínala zpívat vždycky tady tím stylem, takže ji jakoby není rozumět, není ani slyšet ta melodie a jsou to takový zvláštní, jako jak kdyby Billie Eilish, ale jako méně srozumitelná.
0: No tady vlastně na té písničce Půlnoční hřích, tak zní fakt skvěle.
1: Jo, jako tam je ten hlas slyšet, to máš pravdu.
0: Tam zní fakt hezky a mně i jako to její EP přišlo fajn, ale... Tohle se mi líbilo.
1: Vím, že ona měla nějakou tu, možná to byl single, nějakou tu slzu, smutek, něco takový hrozně smutný single měla, něco s pláčem. A bylo to vlastně hrozně jako ne, jako unfriendly pro mě, jako hrozně moc mě to neoslovilo. Takže
0: nemám
1: možná
0: dost.
1: Nemám dost, jako by can't
0: nebo nevrátím.
1: Já mám dost, ale možná tohle bude její cesta. A tady si pomohli navzájem, si myslím.
0: No moment, on právě ještě, jo, to, proč jsem si na to vzpomněl, ještě mimo jiný je právě jeho příspěvek na Instagramu, kdy tedy on napsal, že před 10 lety jsme takhle pomohli Miraj. Lidi si klepali na čelo, smáli se. A taky proč to dělám, se ptali. Dnes už se neptají. Třeba se to takhle povede i Domy Aláďa. A jako napsal, že má prostě talentu, píle a pokory hodně a že jí to šlo i poprvé na pódiu, což je hezký, ale tyjo, jako tahle formulace mi přijde taková, jako takhle jsme pomohli Miraj a takhle pomáháme i jí. Jako ano, já souhlasím s tím, že je to podle mě absolutně vzájemná pomoc, protože pro ní super mít feed na mainstreamově pravděpodobně úspěšný písničce, ale pro něj taky super, že vlastně jako má feed s někým, kdo má 5x skoro víc sledujících než on na Instagramu a jako pokud chceme právě, pokud se chtějí přiblížit nějak mladším posluchačům, tak jako super si vzít Domy Aláďu. Takže tak.
1: No, ještě když teda už těch moc novinek za ten den a půl teda nezbývá, ale jedna z nich je ještě trailer na Shreka.
0: Ano.
1: Který my jsme viděli, úplně. Vidíš, já jsem tady o toho, abych to připomněla. A teď jakoby se snažím si, já jsem si nečetla jakoby anotaci, ale vlastně z toho traileru, jako o čem bude ten děj, tak teď oni se jakoby, teď se potkají v té bažině s tím oslíkem ten Shrek, jedou na nějaký dobrodružství, projíždí tam kočárem v tom městě, kde se honí nějaký čarodějnice.
0: Hej, ty jsi hyperfixovaná na příběh, ty bys chtěla prostě, aby v tom traileru řekli, jak to skončí, abys to mohla takhle spoilovat dál.
1: To nechci, prostě. Moje poslání není spoilovat, vím, že to tak nevypadá, ale prostě ne takhle. Dobře, tak pojďme si teda říct,
0: jak
1: já nemám ráda,
0: působilo?
1: Nemám ráda, když trailery řeknou všechno,
0: jo, to já taky
1: ale mám ráda, když řeknou aspoň něco. A
0: ale
1: tady
0: tohle
1: neřekl
0: je navíc jenom
1: nic.
0: Teaser ti většinou nemá říct okay. nic, jenom že to bude.
1: Teaser teda nemá říct nic. Dobře, takže jakoby, co mi řekl je aspoň, jak to bude vypadat esteticky.
0: Jo.
1: Což víme, že bylo velký drama. Lidem vadil styl vlastně grafického zpracování natolik, že mi přijde, že toto studio muselo upravit.
0: No,
1: vypadá
0: no,
1: to
0: jo,
1: jinak.
0: Jo,
1: je to míň takový karikaturní, je to víc jak ten starý
0: Shrek.
1: Víc se
0: to blíží Shrekovi, no.
1: No, a nebo ty jsi si zjišťoval, o čem to má být?
0: No tak já předpokládám, že ten plot zůstane stejný v tom smyslu, že se jejich dcera, která je Zendaya,
1: jo.
0: vypadá to, že zmizí, ale víc jsem si nehledal, já se nechávám,
1: Udržím se
0: v nevědomosti.
1: No, já jsem jí asi taky vlastně zvolila tuto vlnu nevědomky, tak se můžeme přesunout zase na další téma, tady už
0: a jak
1: nemám,
0: to na tebe
1: jak to
0: působilo?
1: Nevím, já mám asi smíšný pocity i z toho, že tam teďka jsou ty děti jejich.
0: A mají ten brokolicový účes.
1: Mají jako tradiční trendy brokolicový haircut, ale low taper fade. Pardon, to bylo hrozný. Ale nevím, já... Mně by stačilo klidně, kdyby to bylo, já nevím, třeba jenom o oslíkovi. Nebo o Shrekovi s Fionou, nevím. Já prostě... Pro mě nějaký jako hledání se nějaký jejich dcery, lomeno ten rodičovský vztah s tou dcerou, chápu, že to má být jako family friendly prostě film. Stejně jako byl Shrek vlastně pro celou rodinu, ale já nevím, vůbec mě to neoslovilo vlastně.
0: Nevím, no tak je to teaser, jako fakt si to moc neberu, moc si z toho neodnáším. Pousmál jsem se nad tím, jak tam v království za sedmi dohorami, tak jak tam je ten noční život, jak prostě nějaká fentanylová, jako fentanylový doup je prostě, jak tam volá ten sněhulák na mě, tak to mi přišlo docela vtipný.
1: No to vlastně je jediná věc, kterou fakt moc doufám, že oni tam zachovají, tady ty jak kdyby dospělácký vtipy. Jo. Ten keř vypadá jako Helena Pavlovská. Vím, že jste nám psali, ať uděláme tier list nejlepších scén ze Shreka, tak možná se to jednou stane.
0: No, v létě na to bude příležitost.
1: To je pravda. Tak možná se můžeme podívat na to, já jsem teda ještě chtěla tady, nebo původně nechtěla, ale teď mě to napadlo, já jsem to mohla říct, když jsme ještě ve světě novinek a toho, co jsme teď zažili, tak já jsem včera viděla hrozně depresivní divadelní představení, protože jsem tady dlouho nemluvila o divadle a bylo to jenom vlastně o tom, jak muž umírá na syfilis. Takže o tom asi mluvit nebudu, ale hrál ho Patrik Jergel, takže to bylo fajn.
0: To byly ty Petrilové lampy.
1: No.
0: Jo.
1: Bylo to vlastně, už teda řeknu pár vět, už jsme zabředli do toho jako scénograficky, kostýmově, nějak jakoby koncepčně to bylo úplně hrozný, ale on jako hostující herec z Národního divadla a prostě filmovej, tak to docela zachraňoval ještě spolu s hlavní hrdinkou, taky mladou herečkou. To brali vážně a přijde mi, že věděli jakoby, o čem to je. Ono to je, že jo, podle knižní předlohy a pak je ten hodně slavný film od Juraje Herce, že jo, ale nějak jsem chtěla odejít a možná to bylo i tím divadlem samotným o sobě. No nějak teďka se mi nedaří vlastně najít něco, co by mě hodně bavilo a co by se mi hodně líbilo v té popkultuře, no. Přemýšlím.
0: V popkultuře obecně.
1: Obecně, no. Až. Jako hudba, filmy. Přijde mi, že mám teďka nějaký kritický období i jakoby kritizující období, kdy se nespokojím s málem asi, nebo nevím, je to takový zvláštní, no. Tak možná je nějaká slabá, nějaká okurková sezóna popkultury prostě v mojí hlavě.
2: Jumpscare, zdraví vlna z budoucnosti. Pro ty, kteří sledují mě i vidí v mém rozpoložení s mysteriózní modřinou na víčku, která doufám, že brzo zmizí. A já se vám ozývám z důvodu toho, že jsem se napila, najedla a vyspala a už jsem v mnohem lepším rozpoložení, takže vám dokážu i doporučit pár věcí, které třeba nestojí za úplnej prd. Mezi nimi je snímek Anora, který jsem konečně viděla, vyšel v roce 2024 a o rok později získala asi 5 Oscarů, včetně nejlepšího ženského výkonu Mikey Madison, která stvárnila hlavní protagonistku, exotickou tanečnici, která si našla manžela vlastně. Tohle můžu, Míro, jakoby zpráva pro tebe do studia, tohle můžu spoilovat. To je starý film, jo, to by nekaž, neber mi to. A oni vlastně jakoby zjišťují, ona jakoby si myslí, že vyhrála ten prostě tu loterii, jo, že prostě už nebude muset řešit ty peníze, že bude o ní postaráno, prakticky se do něj zamiluje a on je prostě jenom takový nevychovaný spratek. Je to jako na první pohled taková jako povrchní trochu věc. Vím, že některý kritici i vytýkali prostě tomu filmu takový úspěch mediální nebo tak tolik Oscarů, že dostal. Za mě to je všechno legit, já bych jim to dala. Mě to hrozně bavilo, probudilo to ve mně různé emoce, které jsem netušila, že to ve mně probudí a prostě se mi to líbilo a potom to je, jo. Takže prostě já pocitilo, dojmologie a u filmu je správně. A další věc, která mě baví v poslední době, je plavba Jojo Siwa. Pardon, já se zase trošku učešu, že vypadám jako blázinek, ale kdo si pamatuje na Dubínka ještě. Prosím vás, plavba Jojo Siwa, kde jste si mohli pořídit lístek za 26 000 korun v přepočtu českých, jestli se nepletu, tak co jste za těch 26 000 korun mohli dělat? Tak za fotku s ní jste si museli připlatit, tak to ne, ale zúčastnili jste se jinak nějaký generický plavby pro strašně moc lidí, kde ta skupinka s Jojo byla jenom malá část. Kromě toho, že zpívala takový jako komorní koncerty, jak tady někde z maloměsta trošku vibem, tak jste si mohli třeba okamínkovat mašličky. Jo, mohli jste si okamínkovat mašličky a obšpitit její fotky, kde je jenom ona, a ty si pak nechat s tím, že ona jako učitelka ve školce kolem vás chodila a chválila vám to, anebo třeba vytýkala jeden chlapec na TikToku, z toho točil video, kde omylem vysypal ty třpitky jí po celém čele. Ona to viděla a říkala, you fixed my hairline, spravil si mi vlasovou linii. To je to slovo. No, a taky jste se mohli účastnit pizza party u ní v kajutě, což mi přijde trochu nebezpečný, ale předpokládám, že ty lidi tam mají nějak prověřený, takže to tak nebezpečný nebude. No a poslední věc, kterou vám tady doporučím, nebo spíš se s váma podělím o zaručený zdroj zábavy na stylu neváhej a toč, je, čímž vás k tomu určitě neponoukám, je zásoba videí na TikToku, kdy člověk chodí po supermarketu a do cizích košíků hází cizí nákup, respektive šáhne třeba po krajíci toastového chleba a 10 metrů vzdálený opuštěný košík, tak to na ně prostě napálí. A pak sleduje toho zmateného člověka, který si to nekoupil. A jo, je to úplně dementní, ale přesně v tomhle období jsem přesně tohle potřebovala, tak možná to potřebujete taky. Tak jo, hezký dny a vracím slovo do studia.
1: No takže toto zvláštní filozofické okénko uzavírám a otevírám vaše odpovědi na našem Instagramovém storyčku, kde jsme vás prosili o témata a otázky.
0: Ano.
1: Do dnešní speciální, nebudu říkat výplňkové, speciální epizody. Tak a tohle bude otázka asi na nás oba od Terezie. A ta otázka zní, chlapy a holení? Tak, Míro, začni.
0: Jakoby.
1: Z jiného soudku takzvaně.
0: Co, jako, co, jako, a jaká jako je ano, otázka?
1: Ne. Ano, ne, zkus. Ano, ne, možná. Nebo ano, ne, nevím.
0: Jako nevím je odpověď. To je taková, jako by náš styl, alibismu. Já nevím, jakoby, ale spíš, jako, jaký holení, proč, jaký chlapy.
1: Jaký chlapy a jaký
0: říkám
1: holení?
0: Říkám ne.
1: Říkáš ne? Já říkám taky ne.
0: Tak jo, jdeme dál, ať je otázka jakákoliv prostě.
1: To mě bavilo docela, víc těchto otázek, prosím. Tak, pak je tady vaše unpopular opinions o popkultuře. To může být jako... Mně přijde, že obecně máme unpopular opinions, nebo jako prostě jsme takový hádaví.
0: Jakože Euforie je dobrá třeba.
1: Jo.
0: Třetí.
1: No, to je podle mě nejvíc kontroverzní náš unpopular opinion.
0: Je fakt dobrá. A pak, že to není názor, ale jenom to, že to jsme prostě neviděli Sex ve městě.
1: Jo.
0: A že ho nechceme vidět.
1: Nechceme ho vidět, jo. Ty jo, wow. Počkej, tak ještě něco do třetice by to chtělo. Já jsem minule nebo předminule říkala o těch hororech a vlastně nevím, proč se lidi koukají na horory, když ti to vzbuzuje jenom negativní emoce. A myslím si, že jako koncepčně horory jsou jakoby škodlivý na hlavu.
0: Wow.
1: A to je můj třetí a nejvíc kontroverzní take.
0: Šílený názor.
1: Ne, pardon, já jsem dneska taková bláznivá. No dobrý, tak to rychle přeskočím. Léto a jeho výhody a nevýhody, tam to se ptal teda uživatelka Nela a tady se ptá Pospy Madu. Léto a jeho výhody, nevýhody, objímající emoji. Tak co jsou výhody léta?
0: Já miluju léto, já
1: vitamín
0: bych jako,
1: D.
0: Já bych mohl, já fakt voda. Mám hrozně rád léto.
1: Studený pití.
0: Slunce. Je slunce a je teplo. A i když je vedro,
1: je
0: tak se
1: světlo,
0: to dá zvládnout.
1: Je dlouho světlo, může být venku.
0: Lidi mají čas, lidi víc respektují volno, lidi víc jsou prostě otevřený tomu být spontánní, lidi chtějí víc času trávit venku,
1: jsou
0: lidi mají víc
1: hvězdy,
0: energie.
1: Zpívají ptáci. Dovolená. A tak. Tak to bylo výhody a teď jako nevýhody. Jo. Takže já musím říct, že jsem docela, vím, že jste mi psali, ať víc rentuju, myslím si, že v dnešním díle se pokocháte. Hot take, já prostě nejsem úplnou příznivkyní léta a ty to víš, protože prostě vysoký teploty mi vůbec nedělají dobře, ale je mi 70. Nedělají mi vůbec dobře a nerada se potím a prostě přijde mi, že tohle bez tohoto léto jako nemůže být, bez toho, aniž by ti bylo mega vedro a mega se spotil.
0: Mně to nevadí.
1: Jak to, že ti to nevadí?
0: Nevadí mi to. Jakože potím se, je mi vedro, ale furt jsem takovej, že mě to nevadí, protože to jako, jako v létě se máš jak ochladit a způsoby, jak se ochladit, jsou snadnější, než způsoby, jak se zahřát v zimě.
1: A jak se ochladíš, když jedeš prostě v zasmraděném autobuse?
0: Vystoupíš.
1: Wow.
0: Jo, reálně,
1: wow.
0: Já, jo, ok,
1: crazy.
0: Tak MHD se vyhýbám.
1: Crazy.
0: A jako když už to prostě jako radši půjdu pěšky. Okay. Ale když už to je nějaká
1: dobře,
0: daleká cesta,
1: dobře.
0: Dalekým autobusem třeba na Dobříš, tak bych prostě doufal, že půjde otevřít okno a modlil se v nejlepší.
1: A teď si představ, že na tebe autobusák, teď hrajem tady Dungeons and Dragons, jo. Dračí doupě. Teď tě autobusák řekne, že nemůžeš otevřít okno, že pouští klimatizaci, ale ty skoro necítíš a furt umíráš. Co
0: tak
1: uděláš
0: prostě
1: potom?
0: Modlíš se v nejlepší a že tahle cesta rychle skončí.
1: Představuješ si zúrčící potůček ve vysokých horách.
0: Jo.
1: To mě pomáhá občas.
0: Aspoň se jak, jako ovýváš se a nic
1: ovýváš
0: to nedělá. A...
1: Ale čas běží a už
0: ono
1: jsi skoro tam.
0: Ono to uteče.
1: Krásný.
0: Ono to skončí.
1: Já
0: co máš dělat
1: teď...
0: v zimě, když jsi uvězněná prostě někde, jako venku? Teď máš třeba mezi dvěma nějakýma věcma,
1: no.
0: Jo, mezi dvěma událostmi.
1: No.
0: Jsi prostě v takovém podivném bodě v časoprostoru, máš třeba hodinu volno, ale
1: no.
0: Z nějakého důvodu prostě nejseš nikdy, kde by byla nějaká kavárna nebo něco, kam si zalezeš. Je zima, prší, protože už v zimě nesněží, je šedivo, mrholí, a, nebo to ani neprší v zimě, že? To
1: no.
0: Takový to mrholení nepříjemný,
1: no.
0: Takový to, jak to zalejzá. A co máš dělat?
1: Tak jako, protože jsem jakoby rozumný a dospělý člověk, tak jsem se dobře oblékla. Takže mi je zima jenom trochu a nepromokám, protože mám fajn kabát třeba. Takže jsem sama, mám aspoň
0: jo.
1: Telefon,
0: jo,
1: můžu poslouchat
0: telefon.
1: Hudbu
0: no.
1: A musím být venku. Nemůžu zalíst nikam.
0: No, jako nevím, ne.
1: To mi to děláš těžší, než já tobě, hele,
0: tak
1: já jsem ti pomáhala.
0: Si můžeš sednout někam na lavičku, na trávu.
1: Tak jako kolikrát za zimu se ti stane, že seš jako stranded in časoprostor prostě v plus jedna stupních, jo? Jak často se ti to stane, tohleto? Za mě je pořád tohle příjemnější představa, než se zažívá jakoby sublimovat pod sluncem, ale...
0: Aspoň to slunce je vidět.
1: Chápu. Mimochodem, věděl jsi, že žádný opalování není zdravý?
0: Viděl, slyšel.
1: Ale nechráníš se před sluncem.
0: Tak občas.
1: Já ti znám.
0: Občas jo.
1: Kubu Skřivánka na tebe pošleme. Zdravíme Kubu. Dobře, další zajímavá tvůrčí, taková kreativní brainstormující otázka. Další. Zara Larsson being iconic jak v létě 2025, tak 2026, aneb Zary není nikdy dost. Já nevím, jestli tohle je otázka. Možná není.
0: Ale jako já to podepisuju.
1: Já taky.
0: Mě to furt baví, furt mi baví, že dělá Lush Life s lidmi z
1: no.
0: Davu a je super, že ten moment nějak pokračuje. Ale jako upřímně, se upřímně, myslel jsem si, že Girls Trip bude víc rezonovat, ale ani u mě tolik nezarezonoval.
1: Podle mě to je vibe, jako
0: furt
1: když Charlie...
0: Furt chci písničku, promiň, že jsem ti do toho skočil,
1: jo,
0: ale furt chci písničku s Inou a Alexandrou Stem.
1: Já to já vím, že ty jsi jakoby doufal, manifestoval, že ona ještě něco takového vydá, že?
0: Jo,
1: a
0: já
1: jako
0: jsem byl
1: může
0: jak Conformity
1: ještě.
0: Gate teorie ze Stranger Things, takový blázen.
1: Jako léto teprve začíná, takže je možný, že třeba, no jenže koncem měsíce, možná třeba by byl poslední nějaký termín, ale tak podívejme se na to, že Midnight Sun ona vydala na podzim, takže ona se asi neřídí ročním
0: ale
1: obdobím
0: prostě. Ale ten single
1: prostě.
0: Byl přece vydaný už v červnu. To
1: Midnight
0: jsme přece
1: Sun?
0: Říkali, že bude písnička loňskýho léta.
1: Aha. Tak mohla by nějakou aspoň jednu věc teďka. Ještě.
0: No a která písnička bude písničkou, nebo kdo bude mít jako na kontě hit letošního léta?
1: Já nevím, jestli něco... Počkej, Charlie XCX teďka chystá nějaký album,
0: Adela,
1: že jo?
0: Adela chystá album.
1: Adela
0: už
1: chystá
0: brzy
1: album.
0: Vydala k němu už single Red Bottoms a je to velká změna jakoby od té její předchozí tvorby. To taky pomalejší, klidnější.
1: Jo, ale i ta Charlie to bude mít trochu klidnější, že jo? Teďka to SS26.
0: A máme tady Olivia Rodrigo, která vydala album.
1: Jo, tak,
0: ale nevím furt, jestli to je jako letní hit, tam necítím letní hit.
1: Není. No a nebo...
0: Tylo si vydala písničku k Toy Story, taky to není hit.
1: A nebo letos prostě nebude...
0: Nebude léto.
1: Nebude jako akční letní hit, nebude jako europop, klubový letní hit. Možná
0: tak to
1: bude
0: možná
1: soft
0: by tam ta Olivia
1: summer.
0: Se hodila, protože ona má fakt, to album je takový, je, vlastně já jsem si ho znova poslech a líbí se mi, ale je takový klidnější, takový uvolněnější, tak možná ta.
1: Já ještě vím, že týka Madonna, že jo, vydávala nějakou tu písničku, kde v tom klipu je i Benedict Cumberbatch.
0: A taky aplikace Grindr.
1: A jo, no. Což je, jo, to je to nový album Confessions 2 vlastně. Tak možná tam by ještě mohlo být něco dobrýho.
0: Jako kdyby Madonna přinesla letní hit, tak to by bylo úplně skvělý.
1: To by bylo příjemně překvapivý.
0: A no nebo hele, to bude prostě Eva Farná.
1: Jako globálně.
0: Globálně. Budou
1: bude
0: všichni
1: to,
0: poslouchat ADHD pop.
1: Budu, ne, mám hlídání. No, hele, ještě jakoby na závěr mám takovou filozofickou otázku od Bandito Emmy, která se ptá na něco, co nás nadchlo natolik, že k tomu neumíme být kritičtí. No a to já mám problém, že já jsem tady říkala, že v poslední době mě skoro nic nenadchlo.
0: Eva Farná.
1: Máš jednoduchý, sakra, co budu dělat.
0: Já se nadchl, ano, nadchl jsem se pro Evu Farnou. A jako fakt tady přemýšlím, za co bych kritizoval. Ne, prostě, to je odpověď na otázku. Prostě nenapadá mě nic jako extra zásadního.
1: Teď se budu znít tak hrozný suchár. Ale já jakoby už ve třetím díle za sebou budu mluvit o Pirátech z Karibiku asi prostě.
0: Ne.
1: Tam mě nadchly jenom první tři díly, protože ty ostatní jsou špatný. To je zase nějaký háček.
0: Tak přemýšlej
1: dál. Řekni za mě něco jiného, řekni to za mě, co mě nadchlo. Prosím, já fakt nemůžu,
0: přemýšlej dál,
1: kapacitu.
0: Co tě nadchlo.
1: No. Byla jsem v přírodě. Byla jsem v přírodě fyzicky. To... Celý den a nachodila jsem toho hrozně moc. A zkrátil se mi screen time.
0: To je zdravý.
1: O 2 hodiny, jenom kvůli tomu jednomu dni.
0: No to je dobře.
1: To mě docela bavilo a byla jsem na bobový dráze. A odemykala jsem své vnitřní dítě.
0: To podporuju.
1: Ale není to popkulturní.
0: Kapela Zoo Blasters v dobříši.
1: Kámo, takhle ty už jsem zapomněla. Dík za připomenutí.
0: Ty mě zatkli.
1: Zoo Blasters, no. A já i teď poslouchám hrozně divné věci. Ne, já jakoby si to dávám jako domácí úkol další, který vyplním.
0: To, ale to znám se jakoby
1: který vyplním.
0: Navyšuje.
1: To je 2, to si ještě zapamatuju, to je dobrý. To není víc jak 3 třeba.
0: No a taky je tohle to tvoje poslední epizoda na nějakou dobu.
1: Ježiš, to...
0: Ne! Tak to je tvoje.
1: No,
0: Vilma
1: takže
0: si bere
1: jakoby,
0: hiatus, má krizi.
1: Ne, Míra prostě rozhodl, že já nedokážu vyjmenovat jednu jedinou popkulturní věc, která by mě nadchla, že mě prostě vyhodí odsaď. Ty jsi byl jako
0: na minutu.
1: 5
0: takže
1: vteřin,
0: ty
1: jsi nic
0: nemyslela, tak asi
1: tak
0: Vilma se s námi loučí.
1: Takže začíná tady nábor na
0: novou Vilmu.
1: Druhou polovinu slejváku.
0: Musíte
1: se přejmenovat, tady tady.
0: Ale...
1: Jo, no.
0: Ne, tak ty tady zůstáváš.
1: Dobře, děkuju.
0: Neboj. Ještě ti dávám šanci.
1: No, dobře, jo. A já ti tady prostě za tvoji lásku k milenialnímu popu a létu nechávám. Nechávám tě tady milosrdně. No dobře, přátelé, teď nás čeká období, kdy já tady chvíli nebudu a pak se vrátím. A to je z důvodu čerpání dovolené, to už jsme předestřeli na začátku. A ty se tady budeš muset trošku punkově poradit.
0: Jolo.
1: Ale zvládneš to, protože já tě znám a ty jsi dobrý prostě. Vidíš, takhle se to dělá. A ne prostě, jakoby, tady jsou dveře.
0: A počkej, ale proč bude, co bude důvodem
1: já
0: té absence?
1: Já to mám říct,
0: protože
1: to zní, jako nudný,
0: kdybys
1: ale...
0: měla nějaký prostě, jo. Ještě prostě v tvém rozpoložení to zní, jo. Jako kdybys měla nějakou prostě šílenou...
1: Jo, ne, to zní hrozně. Ty vždycky říkáš, že jako mám být, nebo že jsem enigmatická, no a teď se to nehodí asi.
0: Ne, teď odložka.
1: Prosím vás, odkládám karty? Ne, prosím vás, budu psát diplomovou no. práci.
0: Ikona týdne. Ok, tak moje ikona týdne je TikToková uživatelka Adela Doležalová, která hrozně vtipně glosuje nabídky bytů v Praze. A je to super.
3: Já se asi zblázním. Držte si klobouky, jo, protože tohle... Jo, jakoby vidíte správně. Máme tady další úžasný prostor, který si můžete v Praze pronajmout a žít tam.
0: Je to exkurs, je to zajímavý exkurs do nabídky malých bytů v Praze za spoustu peněz. Pro studenty. Když třeba máš prostě jeden pokoj a v něm máš prostě všechno. Kuchyň, sprchu, záchod, všechno v jedné místnosti. Nebo že máš prostě záchod vedle dřezu.
1: To je někde v Japonsku takový ty minimalistický
0: byty. Můžeš jako multifunkčně
1: byty.
0: Prostě všechno ovládat naraz.
1: Můžeš zároveň jako
0: vařit,
1: jíst, čůrat,
0: prostě
1: mejt se.
0: Vařit, všechno.
1: Vidíš. No, tak moje ikona je o něco méně kreativní, nebo teda vlastně asi více. Dohledala jsem si totiž, jak se jmenuje herečka z divadelního představení, o kterém jsem mluvila, který nebyl moc dobrý, ale tenhle ten výkon byl výborný a je to slečna se jménem Tereza Císařová.
0: Mm-hmm.
1: Pro mě vlastně nový mladý talent neobjevený, která mimochodem jezdí vytrvalostní závody na koních, takže má ráda i koníky a to je pro mě green flag. Dřív jsem to trochu odsuzovala, ale teď jsem sama jsem koňařkou a už pick me období mám za sebou, takže koňařky, jsem team go koňařky a tato herečka byla výborná a zjistím si vlastně v čem dalším účinkuje, takže props tu Tereza.
0: No, tak to je hezký. Tak jo, tak děkujeme, že jste tohle dokoukali. Připomínáme se s pozvánkou na naše narozeniny, kde budeme v energičtějším módu.
1: Jako Iveta Jirkálová. Ne, to jsem dneska, to nebudu na narozeninách. Na narozeninách budu, kde je takovej cute, pozitivní, popkulturní, z nějakého seriálu nebo filmu.
0: Nevím.
1: Ta
0: tak...
1: Erin z Officeu.
0: Tak budeš Erin z
1: Office. Já budu Erin na narozeninách.
0: No, bezva. A bude to sranda a bude to super. Takže přijďte a zase tady příště a vlastně já nevím, kdy se uvidíme. To vlastně bude překvapení i pro mě.
1: I pro mě. Tak jo,
0: ne,
1: tak
0: nebude to
1: někdy.
0: Dlouho trvat.
1: Mm-mm. Slibuju. Tak jo. Takže mám dva domácí úkoly a jeden slib. On it.
0: Tak. Tak jo, tak se mějte.
1: Tak zase někdy, papa.
0: Čus. Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Buchty.
1: Duchaplná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou, každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.

0: Tomáš Kropáček, a.k.a. Black Tar Jesus a jeho song People Pleasing. No a ještě předtím, než přijde na řadu Jesse Ware s názvem songu, který si dneska užíváme všichni, protože se jmenuje Sauna, tak pro vás mám ukázku z nejnovějšího vydání podcastu Psycho, který se věnuje vesmírným misím, jež nejsou jen technologickou výzvou, ale často taky testem lidské psychiky. Nejnovější epizoda podcastu Psycho o astronautech, izolaci psychické odolnosti a taky o tom, proč cesta na Mars začíná dávno před startem rakety, je už v tuhle chvíli k poslechu na našem webu a v podcastových aplikacích. No a ukázku z nového dílu s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou vám pouštím v nedělním on airu na Waveu právě teď.
1: Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo. Stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
2: Krása.
1: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: No, asi první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
1: Nicméně, já si dovolím takový jako takovou smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako v obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
2: Určitě, no. Protože ona si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý. A to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
1: To je jako je zajímavý, že jo? Toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
2: Jo, tak jako oni, pak když tam tomu Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no, tak to máme teaser na příště, no.
1: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: fuck he wanna do, then you can come up here and tell me some shit. Nigga, I'm just here to tell you stories. That's it. I ain't gotta explain to you motherfuckers every single little detail and why and where and which and why and all this shit about all every last decision in my motherfucking life.
1: A$AP Rocky, Stoly a Flow, nedělní on air na Waveu, krátce před půl třetí pokračuje pozvánkou na poslech dnešního Hergotu, který se od 6 hodin večer vrátí v čase do 2. června letošního roku, kdy bylo podepsané memorandum o spolupráci mezi římskokatolickou českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří, který se dlouhodobě zabývá problematikou zneužívání v církvi a pomocí přeživším. No a jen o několik dní později čerstvá aféra potvrdila, jak důležitý krok to byl. Hostem Hergotu dneska od 6 hodin večer bude předseda spolku Někdo ti uvěří Jiří Kilar, sám přeživší zneužívání ze strany kněze.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Poslouchej.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No, myslím, že do podzemí by dneska utekla ráda velká spousta lidí, která se musí pařit ve vysokých teplotách ve svých domovech anebo někde venku v práci. Dosaďte si jakékoliv místo, které se vám vybaví jako reálná sauna v těchto dnech a o tomto víkendu. Každopádně tohle byl David Hercik a jeho song pojmenovaný právě Do podzemí. A ještě než přijdou na řadu Rakušani Bilderbuch se songem Push Reality, tak pro vás mám dva výstavní tipy na dnešní den. První míří do Galerie Lázně Liberec, kde máte ještě do 5. července čas na výstavu Západ země ze slunce Jiřího Černického. Jejíž základní osu téhle výstavy tvoří rozsáhlý soubor kreseb, prostřednictvím kterých autor zkoumá klíčové otázky formující spojitosti i protiklady současného světa. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Praha a Meat Factory, tam máte hodně času ještě na výstavu Cezario Poniatovského Deep House, trvá až do 4. října a jedná se o rozsáhlou realizaci tohoto polského umělce, která zmíněnou galerii v Meat Factory zastaví v čase na Doomsday Clock několik minut po půlnoci. Poniatovsky vytváří reliéfy a objekty ze starých koberců, izolačních pěn, typických pro panelákové byty východního bloku, anebo z černé koženky. Tyhle materiály chápe jako kůži prostoru nebo membránu, ze které se dere ven temnota potlačených obrazů a hluků dávné minulosti. Deep House můžete navštívit v Meat Factory třeba právě dneska. Výstava Cezariho Poniatovského je tam k vidění do 4. října.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

No, The Libertines si se zpívali, že byste měli radši utíkat, ale já říkám před tímhle vedrem někam utíct, to už je docela solidní quest. 14 hodin a 47 minut, tak já doufám, že ať už nás posloucháte dneska kdekoliv, tak se máte dobře a v rámci možností je vám i chladno, ať už si pod tím člověk představí v těch 40 cokoliv. My máme ve studiu 27,5 a nikdy jsem si nemyslel, že to bude takhle příjemná teplota, jako třeba právě dneska. Do 15. před námi v playlistu ještě IVZ nebo třeba domácí Pacino, se kterými se podíváme na břeh.

0: Tango. Kole, tady bubliny umíme.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
0: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
0: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Klárka, puta. 8 minut po 3 odpolední, nedělní onér na Wave už za chvilinku s novinkou od Olivie Rodrigo, která si na spolupráci přizvala na vlastně svůj první oficiální feat docela velké jméno Roberta Smitha z The Cure. Jak zní výsledek s názvem What's Wrong With Me, to se dozvíte už za chvilinku. No a teď hned se dozvíte, kde všude nás můžete během července a srpna potkat, takzvaně mimo studio a budovu Českého rozhlasu. Potkáme se určitě tradičně, pokud posloucháte Čelisti, na filmovém festivalu v Karlových Varech. To bude ve čtvrtek 9. července. Také se vypravíme na Kalesrov Ostrava, kam vyšleme buchty, a to do auly Gong, kde si je budete moct vychutnat 17. července. Co se týče dalších festivalů, tak velmi obsáhlý. Budeme mít program

tradičně na LFŠ v Uherském Hradišti, ale třeba taky na festivalu Povaleč, který se koná mezi 7. a 9. srpnem. Určitě nás potkáte i na besedě u Big Beatu, no a v Praze potom třeba na Prague Pride, případně v Brně na Pop Mese. Kde všude uslyšíte a uvidíte naživo některý z našich podcastů a pořadů, tak to najdete docela dobře shrnuté na našem webu wave.cz. No a myslím, že vám nic neunikne, ani když budete pečlivě a poctivě sledovat naše sociální sítě. A tohle už je slibovaná novinka od Olivie Rodrigo, hudebnice, která vydala svou třetí desku a historicky první feat, a to rovnou s Robertem Smithem z The Cure.

0: Po prázdninách a skladbě Matthew pro vás mám teď ukázku z nového dílu série Bedny, kde byl tentokrát hostem český výzkumník v AI oboru Maty Boháček. Jestli se chcete dozvědět, jak se umělá inteligence liší od té lidské, tak i na to vám odpoví nejnovější Bedny, které najdete na wave.cz a v podcastových aplikacích.
1: Gary mi v rozhovoru řekl, že by mladým vědcům poradil soustředit se na takzvaný alignment, tedy hledání řešení, jak do umělé inteligence zabudovat lidské hodnoty, či alespoň jednání, která jsou s nimi v souladu. Souhlasíš s tím a vnímáš okolo sebe tohle jako téma? Pokud mají ti, kdo si myslí, že AI ve skutečnosti nevnímá svět tak jako my lidé pravdu, je vůbec možné, aby taková technologie sdílela naše hodnoty s námi? Je tohle něco, co vnímáš ty a tvoje okolí na Stanfordu jako téma?
2: Je to dobrá úloha, jako alignment, ale určitě není jediná úloha, která je zajímavá. A myslím, že těch úloh naopak je právě velká řada, které se dnes jako schodnilo nevěnuje. Možná teda začnu u toho alignmentu. Ten alignment jako takový, jako obor nebo jako nějaká disciplína v rámci AI už se vlastně řeší jako další dobu a vlastně často byl nějak jako skloňovaný předtím, než vlastně jsme tady měli ty dnes velmi mocné a vlastně schopné modely typu ChatGPT a to, co následovalo potom. Ta úloha jako taková je podle mě relevantní. Myslím, že to, že ty modely nemají stejnou zkušenost jako my, jako lidé, neznamená, že nemůžeme do nich nějak zabudovat nějaké preference nebo nějaké tendence, které my jakožto lidé chceme, aby ty modely měly. S tím, že to není jenom o tom, že můžeme zabudovat do nich ty hodnoty, co aktuálně máme, ale můžeme být trochu jako aspirační. Není důvod si neříct si vlastně, OK, tady naše jako společnost, ať to je česká společnost nebo americká společnost nebo jakákoliv společnost nebo země nebo kontext, ať je naše realita jakákoliv, tak vlastně můžeme mít nějaké jako aspirační hodnoty a nějaké principy, pro které bychom chtěli se řídit a to můžeme té AI vlastně dát jako nějaký kompas a může být vlastně trochu jako lepší, než by nějaký ohledek. Tím jako nechci říct, jako, že bude nutně, naopak vlastně je to o tom, kdo bude mít tu kontrolu nad tím alignmentem nebo na tu definicí vlastně těch priorit pro tu AI. Pár věcí k tomu. První je ta, že dneska, jak v akademii, jak ve výzkumu na univerzitách, tak vlastně jako v těch firmách, ať to je OpenAI, Google, Anthropic, tak všude je dnes alignment vnímaný jako nějaká bezpečnostní disciplína. Že alignment dneska znamená primárně vyhnout se těm negativním typům chování. Je to třeba vytváření dětského porna nebo třeba nějaké jako hate speech, takovéhle jako typy věcí, které ty modely sami od sebe defaultně by dělaly, tak my nechceme, aby dělali, nebo ty firmy si řeknou, OK, to je špatný využívání toho modelu, to nechceme. Ten model vlastně alignují, nebo ten model vlastně přinějí, aby tady ty typy úloh nedělal. A kromě tady těch očividně prostě jako negativních use caseů, to může být třeba i nějaká více subtilní tendence, nějak preferovat třeba jisté profese, jisté etnicity, jistá pohlaví, tak podobně, takže tady to všechny jakoby tendence toho modelu jako nějak se snaží ti lidé vlastně jako nějak jako nadefinovat nebo nějak korigovat. Ale co chybí za mě, nebo co vlastně dnes ten výzkum ani vlastně jako praxe neřeší, je nejenom definovat si, co nechceme a vlastně od toho jít dál, ale vlastně co chceme, co vlastně jsou to jakoby aspirační hodnoty. To dneska se neřeší moc a ani vlastně jako technicky proto nemáme tu infrastrukturu. A za mě ten primární důvod pro to je asi to, že to je těžší než ten bezpečnostní alignment. S tím, že říci, že tvorba dětského porna nebo tvorba nějakých jako deepfakeů nebo třeba skemů, že to je negativní, tak to se shodneme na tom asi jako, ať jsme jakékoliv jako přesvědčení politického nebo jsme z jiných kultur, z jiných zemí a tak podobně. To jako jsou věci, co jako většina lidí sdílí napříč různými kontexty. Ale to, jak třeba odpovědět na otázku, OK, teď jsem ve velmi složité jako životní situaci, třeba prostě můj partner, partnerka prostě mě třeba jako povedla, co mám dělat, mám se rozvíst, mám jít zpátky k rodičům, co mám dělat, tak pokud jsi prostě jako křesťan, tak máš jako nějaký vlastně jako typ odpovědi na ty věci, jsou lidi, co jsou ateisti, jsou lidi, co mají jako nějaké jako jiné přesvědčení úplně jako z jiného důvodu a těch jako typů odpovědí na tady ty otázky je velká řada a je daleko těžší říct si, co vlastně je ta správná odpověď a ono vlastně jako není asi jedna správná, nebo skoro určitě není jedna správná a bude jich mnoho a schopnost toho modelu vlastně nějak jako komplexně pracovat s tím kontextem a pluralitou bude klíčová, a to dneska vůbec jako nikdo neřeší, nebo to vlastně jako je tam jako velmi jako opomíjeno. Takže to za mě jsou jako zajímavá témata v rámci alignmentu, a to určitě myslím, že jako je super téma řešit jako malý vědec na vědkyně, ale těch témat je daleko víc, to, že dneska tady prostě máme problémy s alignmentem, je určitě jako velký challenge, ale je spousta oborů, které byly úplně jako nedotčeny zatím AI, a kde je hodně low hanging fruit, že vlastně jako hodně potenciálu AI využít velmi produktivně, velmi eticky a odpovědně a zároveň vlastně jako hrozně jako mocně a vlastně jako efektivně. A příkladem toho, kdy už vlastně se to jako podařilo, může být medicína nebo třeba jako biologie, kde vlastně všechno prostě od jako AlphaFold po pohledání nových léků a vakcín a tak se vlastně dělá už vlastně za pomocí AI, je to daleko rychlejší a je to super. Tak tady ten typ vlastně jako zefektivnění různých vědních disciplín a nejenom jako technických a vědeckých, ale třeba jako humanitních, podle mě jako čeká na objevení. Takže jako já, pokud bych ho jako dneska mladý vědec vědkyně nebo prostě profesionál nebo vlastně jako aspirující student, co chce dělat něco nového, tak bych přemýšlel spíš jako nad tím, ne že kam jít v rámci AI, kde vlastně jako v rámci AI se uplatním, ale spíš jako OK, co mě baví, co je vlastně jako můj nějaký jako hlavní jako cíl nebo nějaký jako směřování do posud a jak s AI pracovat produktivně, odpovědně a nechat se vlastně jako akcelerovat jako tu AI. Takže to je nějaký můj klání pohled na věc.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
2: No a ten aktuální díl bude ontologický speciál, tentokrát zaměřený na téma identity. A vy se tak budete moct dozvědět, jestli je Aleš jiný člověk než Vítek, jestli by se dal počet moderátorů nového dílu Čelistí zapsat jako 1 plus 1 plus 1, a taky proč se Čelisti přihlásili do soutěže Miss Hrůzy a jestli mají šanci v ní obstát i proti Supergirl. Duck, Rabbit a Kuna, neboli Aleš, Vítek a Tomáš, dneska od 7 večer v repríze nejnovějších Čelistí. No a tohle to už je jeden drip pro vás. Kávový samozřejmě. Cardi B, Amigos. Pokračujeme v nedělním on-airu na Waveu v rámci tropického víkendu.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A když jsem vás pár minut zpátky zval na poslech aktuálního vydání Čelistí, toho posledního předprázdninového, tak rovnou přidám pár filmových tipů na dnešní večer. Začneme na jihu Čech. Písek a kino Portič promítá Ďábel nosí Pradu dvojku, a to od 20:30. Z jihu Čech na západ, Mariánské lázně a kino Slavia po večerce v 19:30. Teď zamíříme na sever Moravy, Ostrava a tamnější minikino v 17 hodin Amazonie a v 19:30, kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Končíme pražským kinem Přítomnost, tuhle chvilku v rámci filmových tipů, a to pozvánkou na promítání pátého kroku NT Live dneska od 20:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: No a nám zbývá pár minut do 4. odpolední, teploty nám pomalu ale jistě kulminují ke 40, tak uvidíme, jestli dneska padne další historický rekord, co se týče nejvyšší vůbec naměřené teploty v Česku. Tohle jsou každopádně Deerhoof společně s letící Sadie a do 16. taky ještě Two Holies anebo Child Star. Za mikrofonem stále Jarda Petřík, který vám přeje i teď krátce před 4. příjemný poslech, ať už se potíte nebo ne.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

diskou, takové to, řekněme, rozvolněné letní k vodě, myslím si, že ideální na dnešní den, Reggie Snow, ty naší a Group Therapy Diskou Pants. Za chvilku Vince Staples, který se z rapera pomalu, ale jistě přetransformovává do rockera, nakolik mu to jde nebo nejde, tak to si můžete na vlastní uši zjistit a ověřit po poslechu jeho 7. desky Cry Baby, která vyšla teď v červnu. My si z téhle nahrávky hrajeme song s názvem Cotton, ten vám taky za chvilku poputuje do uší. V téhle hodince ale třeba taky Run the Jewels, Orville Peck, Bon Iver a nebo Van Bott. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějších chudáčků a 100% dojde i na nějaké ty další kulturní typy.

0: I'm not where you are zpívala Marika Hackman v téhle stejnojmenné písni, po které už pro vás mám připravenou pozvánku na nejnovější chudáčky, kteří tentokrát v aktuálním díle chtěli rozvinout téma odpočinku a relaxace, ale nakonec natočili takové, řekněme, půlhodinové divení se tomu, jak je jejich podcast vtipný a přínosný. No a zase došlo na historky ze sauny, to by mohlo být aktuální i o tomhle tropickém víkendu, a pak se Petr poměrně dlouho učil vyslovovat slovo popularizátor. Takže doporučuju, jak jinak, nejnovější celé chudáčky na Wave.cz a v podcastech, teď ve vysílání ukázka.
1: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
2: to
1: si
2: nemaj,
1: to.
2: Nevím, nemývám, Petře.
1: Představ si to. Říkám přesto. To nemělo být takhle existenční, ty
2: dobře,
1: to vždycky uděláš.
2: Dobře, takže představ, že si to představuju,
1: zavři,
2: no.
1: Oči.
2: Teď už mi to začít.
1: No,
2: to, to mám asi i prachy,
1: a
2: viď? No ježiš. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
1: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbý příklad, protože s ním máš třeba vztah.
2: Tak s ním se možná ten tam točil.
1: To je blbý příklad. To je blbý příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
2: No.
1: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčkova.
2: No, dobře.
1: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte čau.
2: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč se...
1: Co? Ne!
2: Tak proč za mnou Dedik se neznáme
1: vůbec? Protože se znáte, znáte se, představ si, že se znáte.
2: No dobře,
1: už je to hodně hypotetická situace, ale...
2: Dobře, ale takže jako... si představu, tak já si představu
1: furt,
2: Petru Hřebíčkovou.
1: Ano. No. Jo? A znáte se?
2: No neznáme.
1: No ale...
2: Dobře.
1: No tak.
2: Dobře.
1: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
2: Protože jsme spolu něco měli.
1: Ne! Tohle vymaš. Tohle vymaš.
2: No.
1: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
2: No.
1: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
2: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
1: No tak nic, tak čau.
2: Čau.
1: Hodně lidí tady, strašně.
2: No.
1: No výborně, je to v tobě, Adame.
2: Není.
1: Probouzím to síly small talku.
2: Já už si myslím.
1: No, probouzím to, síly small talku.
2: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak je snad vidíme oba, ne? To si to musíme říct. To
1: úplně dobře, říkám. Končím.
2: To je přesně to, ale to, že protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
1: ale
2: se tomu říká,
1: to je důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
2: No, že se spolu jako baví.
1: Ale důležitý je se bavit.
2: Jo, takže prostě něco říkat, takhle, ne, tak to můžeš přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, a ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo?
1: A nebo?
2: Nechci si zahrát prší o prachy?
1: No, vidíš?
2: To mám říct Petře.
1: Jo.
2: A Petr si řekne, hej, to je formát.
1: To je,
2: ten je,
1: ten je tvrdý.
2: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, jak kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
1: A šoupal nohama.
2: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
1: Nicméně, končím s tebou. Ty small talky prostě nezvládneš,
2: ne,
1: vidím
2: no.
1: To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě, ty jedinej ne, jsi nebyl léčitelný případ.
3: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří.
4: Chudáčci.
3: S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na Wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V tuhle chvíli dva divadelní tipy. První pozvánka míří do Brna. Divadlo Husa na provázku dneska zve na představení Gadžové jdou do nebe od 8 hodin večer. Neboli pečlivě sestavený českoromský tým performerů o českoromském soužití. O předsudcích na obou stranách pomlčky, o možnostech a nemožnostech jejich korekce. S humorem i bez něj. Gadžové jdou do nebe dneska od 8 večer v divadle Husa na provázku v Brně. Meet Factory, to už jsme zpátky v Praze, od 8 hodin večer Oliver Lovrensky, Když nám bylo míň, neboli první česká adaptace téhle norské literární senzace loňského roku, označované jako Trainspotting pro generaci Z. Téma ta krize maskulinity, zhoršujícího se duševního zdraví mladých i úskalí migrace otevírá tenhle teprve 19-letý autor ve formálně i jazykově experimentálním textu inspirovaném klipovostí sociálních sítí i rapem.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Kmotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
5: Jakou větou film začne?
7: Já věřím v Ameriku.
8: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
9: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
10: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.

Jedna kovbojská, taky zároveň trocha toho moderního country, tohle byl Orville Peck a věc pojmenovaná Winds Change. 16 hodin na 38 minut, nedělní on air na Wave už za chvilinku s projektem Media Service, neboli míříme do vod domácího elektropopu s novinkou s názvem Sleepover, hned potom zase zpátky, řekněme, melancholičtější přístup ke kytarám a písničkářství s Bon Iverem. No a trojici, předtím než k vám zase promluvím, uzavřou domácí Chief Bromden.

0: Chief Bromden na jejich leadership pár minut před nedělní 17. hodinou. No a před námi docela ještě King Gizzard and the Lizard Wizard, taky Grace Ives se songem Avalanche a nebo Idols s vypalovačkou Grounds. Ať už jste teďka kdekoliv a posloucháte Wave v klidu ve stínu a nebo někdo třeba nedej bože v MHD bez klimatizace, tak doufám, že míříte k vodě nebo k nějakému jinému osvěžení a že jste ten tropický víkend přežili pokud možno bez nehod.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Nejdřív solidní rozlámaná vypalovačka v podání New Archives a Clips a tohle už byla zase naopak, řekněme, taková rozjímací záležitost. Julola s decentním melancho nádechem, věc co pojmenovaná Silk Night Dress. Za chvilinku Smack One z nového alba, ze kterého si hrajeme song Beverly Hills, případně rozhodně můžu doporučit rozhovor, který aktuálně můžete najít na našem webu, protože Smack One byl hostem nejnovějšího vydání Excalibur. No a co všechno prozradil o vzniku nové desky a vlastně i o rapu jako takovém, tak to se samozřejmě dozvíte, když si nejnovější Excalibur buď to poslechnete, a nebo samozřejmě i zhlédnete na našem YouTube kanále. Jinak do 18. třeba taky Tom York, tentokrát na místo Radiohead, které vždycky musí zaznít při mé odpolední víkendové směně, takže tentokrát jsem vybral frontmana téhle legendární skvadry, doufáme, že mi to prominete, dojde taky třeba na Liars, kteréžto ohlásil v první vlně vystupujících letošní ročník Unsoundu, no a těšit se můžete z domácích jmen třeba i na Bibione. Teď už slibovaný Smack One a výprava do Beverly Hills.

0: Od liverpoolské čtveřice Curting teď budeme v nedělním On Airu na Waveu pokračovat za jedním z aktuálních vydání herního magazínu Quest, který se opět po roce vydal na plzeňský festival Kokon a vzal za své jeho téma peklo. Takže pekelné hry, hry odehrávající se v pekle, pekelné herní zážitky, těch možností se nabízí celá řada. No a co všechno za doporučení z toho pekelného questu nakonec vzešlo, to samozřejmě velmi snadno a nejlépe zjistíte, když si ho celý poslechnete buď to na našem webu, nebo v podcastových aplikacích. A jedna krátká pekelná ukázka teď taky ve vysílání.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Jardo, jaká nějaká, nebo co se ti vybaví na první dobrou, když řeknu pekelná hra?
4: Já jsem nad tím opravdu hodně intenzivně přemýšlel, nad tím, co to znamená hra z pekla, pekelná hra, hra, ve které se nějakým způsobem vyskytuje peklo. A upřímně, pro mě pekelná hra může být jako v podstatě libovolná hra, pokud splňuje následujících 17 podmínek. Já je tady všechny pomalu
3: přečtu. Tak pojďme si do nich, ano.
4: Není jich 17, jich míň, ale splňuje jich docela dost, v podstatě libovolná hra. Když se v jakékoliv hře přesunete do internetového hájemství, to znamená do multiplayeru, a vypadává vám připojení. Upřímně, kdo to nezažil, tak ať hodí kamenem. Já doufám, že teď na pódium nepřilítnou jako kameny, ale ve chvíli, kdy hrajete libovolnou multiplayerovou záležitost a vypadává vám to připojení, tak to v tu chvíli peklo. Totální peklo.
3: No ale ta hra za to nemůže, ne?
4: Může za to ta hra, prostě já to proklínám všechny tvůrce té hry, co ji vytvořili. Prostě v tu chvíli mě vůbec nezajímá, kdo za co může, prostě mně to nejde. A někdo za to může. Lukáši, kdo to je?
3: Takže ty hráš Call of Duty přes svoje vytáčené připojení v roce 2026 a obvinuješ z toho tvůrce Call of Duty.
4: Dobře jsi mi nahrál na druhou věc, kterou musí splňovat tato hra. Když hráš multiplayer s lidmi, kteří to umí trochu líp než ty, a nebo proti lidem, kteří to umí trochu líp než ty.
3: To se mi děje v podstatě neustále, proto nehraju multiplayer.
4: A neříkej, že to není peklo.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu.

0: these lists. Where's my prize at?
1: Po 16 letech vydali klip v loňském roce nové album a vy jste z něj teď poslouchali spolupráci s Tylerem The Creatorem, věc pojmenovanou POV. Krátce před 17:30 v nedělním On Airu na Waveu je nejvyšší čas na Radiohead v mé tradiční odpolední víkendové směně, i když tentokrát to nebudou ryze Radiohead, ale jejich frontman Tom York a návrat zpátky v čase za jeho první solovou deskou a skvělou věcí Harrow Down.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Nesmrtelná věc od Messy Fetek a Mos Defem za Mikem. Tohle byla věc pojmenovaná Eye Against Eye. No a my pokračujeme z Liars. Marně jsem hledal v našem katalogu nějaký song z desky pojmenované Drums Not Dead, protože právě ta vyšla před 20 lety a právě tu Liars živě odehrají na letošním ročníku Unsound Festivalu, který tenhle týden zveřejnil první várku jmen. No a kromě zmiňovaných Liars tam najdete třeba i Tima Hackera, Actresse a spoustu dalších. No a my si Liars samozřejmě zahrajeme, ale z předchozí desky, než byla Drums Not Dead, vypalovačku There's Always Room on the Broom. No a na začátku října Unsound, potkáme se?

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Tranky. Yeah.

0: Bibione, No Friends, Just Customers. 17 hodin 47 minut, takže dnešní nedělní tropický on air na Waveu. Ta odpolední část s Jardou Petříkem je v podstatě u svého konce. Já se s váma tím pádem pro dnešek a celý tenhle týden loučím. Uslyšíme se zase v tom následujícím týdnu samozřejmě. Jinak vy teď po 18. budete moct poslouchat nejnovější Hergot, v 7 potom reprízu Čelistí a v 8 aktuální vydání Boys s hercem Sašou Rašilovem. Tak si užijte další Wavey program, přežijte ještě ty další tropické dny, které nás zřejmě čekají ještě i v pondělí a možná úterý. No a do 18. z muziky ještě Hen Oglet, Charlotte Carden a nebo Annabel.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
2: Víra a spiritualita ze všech stran.
0: Hergot na Radio Wave.
3: Hezkou neděli posloucháte Hergot o různých proměnách spirituality i o ožehavých otázkách, které se nějak lidí věřících a hledajících týkají. Od mikrofonu vás zdraví
4: Fatima Rahimi
3: a Petr Wagner.
4: Ožehavé otázky jsme dnes nezmínili jen tak pro nic za nic. Dnešním tématem je problematika sexuálního, mocenského a duchovního zneužívání v církevních společenstvích, konkrétně nejčerstvější domácí vývoj kolem tohoto tématu.
3: 2. června totiž bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Římskokatolickou českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří, který se dlouhodobě zabývá problematikou zneužívání v církvi a pomocí přeživším. Zdá se, že se tedy v oblasti řešení minulosti, ale také v oblasti prevence blízká na lepší časy. Memorandum podepsali místopředseda České biskupské konference a předseda Komise pro prevenci a ochranu před zneužíváním při České biskupské konferenci pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a předseda spolku Někdo ti uvěří Jiří Kilar.
4: A právě Jiří Kilar je naším dnešním hostem. Zeptáme se ho jak na memorandum, tak na spolek jako takový a nevyhneme se ani jeho osobnímu příběhu, protože Jiří sám je přeživší zneužíván ze strany kněze.
3: Rozhovor s Jiřím jsme natočili ještě předtím, než vyšel najevo další skandál přímo související s prostředím pražského arcibiskupství za minulého vedení. Myslíme si ale, že jeho obsah je stále relevantní. A ještě než Jiří přijde, tak si pustíme tematickou píseň od kapely The Drums, The Book of Revelation.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na rádiu.

0: Hergotu na rádiu Wave práve dohrali The Drums píseň The Book of Revelation a v tuto chvíli je už tu náš dnešní host, předseda spolku Někdo ti uvěří, Jiří Kilar. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: My se odrazíme na začátek od události, o které jsme mluvili v našem úvodu. Jak dlouhá byla cesta k čerstvému memorandu o spolupráci s Českou biskupskou konferencí a v čem je to přelomové celé?
1: Tak trvalo to zhruba půl roku nebo něco přes půl roku, kdy se pracovalo na tom textu, ale ta práce začala už před rokem, v době, kdy vlastně pan arcibiskup Stanislav přibyl, se stal předsedou komise pro zneužívání a začal se tomu věnovat a požádal nás vlastně o to, abychom spolu s ním začali pracovat.
2: Byly tu pokusy o něco podobného už v minulosti a pokud byly, tak proč to ztroskotalo?
1: No, pokusy z naší strany o to komunikovat s církevními představiteli byly, ale narážely vlastně na nějakou hradbu mlčení a takového spíš jako vymlčování toho problému.
0: No, má ten dokument skutečně potenciál nějakého celostátního dosahu a jak lze dosáhnout toho dosahu třeba i, dejme tomu, v konzervativních kruzích, například někde na Moravě, kde může být dost často dojem, v Praze si něco vymysleli a tady je úplně jiná situace, tady to implementovat nebudeme. Je to skutečně něco, co má tu průraznost celostátní?
1: Tak je to nějaké gesto, takže to se takhle bych k tomu přistupoval, že to, jestli to bude mít nějaký dosah, to se teprve uvidí. Spíš je to taková otevřená deklarace toho, že vlastně i církev chce s touhle problematikou něco dělat a někam se prostě posunout. A to, že vlastně jsme se domluvili my jako nezávislá organizace na církvi a představení církve, který zastupují, nebo kteří jsou zastoupeni za Českou biskupskou konferencí, tak tam vnímám právě tu změnu toho myšlení. My to sami nezvládneme, tu mentalitu změnit tak, aby se vlastně o tom tématu začalo mluvit otevřeně, ale je to nějaký krok, kdy vlastně obě strany deklarují určitou otevřenost a už je to vlastně vidět i na těch prvních výsledcích. To, jestli se to povede prosadit třeba i v těch konzervativnějších místech, já bych úplně asi nešel do takového jako způsobu myšlení, jako nechci rozdělovat lidi na konzervativní, liberální. Přijde mi, že to může být nějaký jako předěl, který může ty lidi spíš rozdělovat, než spojovat. Tady máme nějaký jeden cíl a to, že se to děje, to je fakt. To, že někteří lidé jsou k tomu přístupní, tak ještě neznamená, že jsou liberální a ti, kteří to odmítají, že jsou konzervativní. Myslím si, že úplně takhle černobílý to není.
2: A co byste mohli pro to udělat, aby to nějaký dosah měl, kromě toho, že nebudete rozdělovat?
1: To je dobrá otázka. Tak my už teďka děláme, že vlastně dělali jsme společně s Českou biskupskou konferencí na začátku roku tu výstavu ve františkánské křížové chodbě, která vlastně poukazovala na tu problematiku, byla to převzatá výstava z Ukrajiny. To byl vlastně první krok, který jsme s biskupskou konferencí dělali a druhý krok, který byl tak kromě toho, že naši, moji kolegové, kolegyně a kolega Marek Drábek a kolegyně Anička Ptáčková školí, nebo jezdí školit vlastně kněze, mluvit s nima vlastně otevřeně o té problematice na kněžské dny, tak teďka jsme vlastně vydali takové informační kartičky spolu s nějakými letáky, kde je vlastně odkaz na proškolení o tom, co to znamená vlastně zneužívání a práce vlastně s lidma, kteří mají nějakou takovou zkušenost. A to teďka se vytisklo a bude se to distribuovat do všech diecézí.
0: My trošku chodíme okolo toho memoranda samotného, ale možná je právě chvilka pověnovat se, co se do něj dostalo, co tam vlastně všechno jako najdeme a co tobě třeba osobně připadá jako naprosto zásadní.
1: Tak, jak už jsem říkal, je to

0: Město. Je to, není to věc, která by prostě, kdyby jsme si udělali nějakou čárku a řekli si, tak máme to hotový, jedeme od toho. Ne, je to prostě nějaký gesto dobré vůle. Zároveň jsme tam obě strany deklarovali otevřenost, možnost zájemně se kritizovat nebo dávat si najevo určitý nesouhlas, a to i v médiích, což já nepředpokládám, nebo byl bych nerad, kdyby tohle to nastalo. Vlastně zatím fungujeme tím způsobem, že v momentě, kdy se sejdeme a připravujeme některé věci, tak si dáváme zpětnou vazbu velmi otevřenou a zároveň dokážeme spolu ty věci si vykomunikovat takovým způsobem, aby jsme nedělali, není potřeba vlastně dělat žádný mediální výstupy a kritizovat. Samozřejmě, když by docházelo k nějakému jednání ze strany církevních představitelů vůči obětem, tak jsme vlastně otevření se k tomu postavit. Nejdřív si to vyříkat osobně, když by to nefungovalo, tak potom veřejně. Ale to už považuji za nějaké krajní řešení. Další věc, která je tam velmi důležitá a podstatná a na který nám teda hodně záleží, protože pracujeme s důvěrou obětí, které nám říkají ty své příběhy, a tam jsme deklarovali, že veškeré informace zůstávají důvěrné, že nepouštíme ven nic z toho, co nám ty oběti řeknou, zůstává to pouze mezi námi, a ani my nejdeme za někým z církevních představených, abychom mu říkali o nějakém procesu nebo o něčem, pro co ještě třeba ta oběť není rozhodnutá. Je jiná situace, když se oběť rozhodne, že tu věc chce řešit a dá nám plnou moc, abychom ty věci vlastně připravili, tak připravujeme vlastně tu oběť na ten proces a zároveň připravujeme i potom ty představený, který vlastně to budou řešit, tak aby vlastně dobře a citlivě komunikovali s těmi obětmi.
1: Ty to nazýváš jako gesto dobré vůle a může to gesto ovlivnit nějak i přístupy v jiných církví než římskokatolická církev?
0: No, já myslím, že jiné církve jsou v některých ohledech dost napřed. Se vznikem našeho spolku jsme začali velmi úzce spolupracovat s Ekumenickou radou církví, kde vlastně evangelické církve, ať už to byla Českobratrská církev evangelická nebo církev metodistická, kde nás požádala tenkrát superintendantka Ivana Procházková, abychom jim pomohli řešit nějaké případy a komunikovat to, tak to byly vlastně pro nás takové provodní zkušenosti, jak pracovat vlastně jednak s představiteli církve a zároveň jak pracovat i s těmi komunitami, kterých se to třeba dotýkalo. Velmi dobrý přístup teda vnímám od Pavla Pokorného, to je teda za mě člověk, který je jako velmi příkladný v téhle oblasti. A myslím, že co ještě rozlišuje vlastně ten přístup katolické církve a těch evangelických, tak je ta větší pluralita názorů žen, nebo vůbec jako ten ženský aspekt v těch církvích je tam teda znát velmi silně, a to mě v katolické církvi dost chybí.
1: A co to přináší, ten ženský pohled?
0: No, mnohem větší citlivost. Právě citlivost, taková větší snaha ty věci pojmenovat, vyřešit, tím, že u žen je samozřejmě větší procento s tím, že se setkají s nějakým sexualizovaným násilím nebo s něčím takovým, tak myslím si, že i tohle tam hraje roli. U těch diecézních kněží či biskupů, a zase nechci to ze všeobecňovat, ale byly tam vlastně určité jako rozdíly v té mentalitě. Ty starší biskupové, jak tomu rozumím, vlastně zaujímali takové obranářské tendence, že musí chránit církev proti tomu, co říká někdo zvenku. Že vlastně už je tady zase někdo do církvi chce ubližovat. A to byly většinou biskupové, kteří většinu života prožili třeba za totality a měli od začátku 90. let tendenci tu církev nějak bránit, ale patrně jim chyběla zpětná vazba nebo nějaký zdravý náhled. Dežto u těch evangelických církví tím, že jsou postaveny trošku víc na nějakým demokratičtějším principu než ta katolická, tak tam dochází k té pluralitě názorů mnohem větší. A tam si myslím, že to může být taky jedna z těch věcí.
1: I s ohledem, co říkáš teď, jak vůbec vypadá, když přichází taková jako podobná situace, podobný případ sexualizovaného mocenského zneužívání? Jak to pak prakticky vypadá? Jak Možná komunikujete, mluvíte s lidma s jistou zkušeností z těch reformovaných církví?
0: No, to je jako dobrá otázka, protože ono to není vždycky stejný. To je taky taková jako zajímavá zkušenost, že vlastně v momentě, kdy se na nás někdo obrátí, ať už je to teda nějaký představený některé z církví, nebo je to někdo, kdo je tím sám zasažen, kdo je vlastně poškozen a vlastně chce to nějak řešit a neví jak na to, tak první, co uděláme, tak se s tím člověkem o tom bavíme, s tím, koho se to týká. Když se na nás obrátí někdo, kdo není přímo obětí toho chování, tak vlastně my jsme trošku v těžké situaci, protože my si nemůžeme dovolit jít za tou obětí. Vlastně ani nechceme znát jméno té oběti, protože plně respektujeme svobodu toho člověka, který byl nějak manipulován a nebudeme ho my znovu manipulovat. To je strašně jako důležitý být i v těch věcech citlivý. Takže říkáme dobře, jestli to vnímáte jako problém, tak ale je potřeba, aby se ten člověk třeba na nás obrátil. Klidně se domluvte, má-li k vám důvěru, že ho můžete doprovodit, to je samozřejmě, ale potřebujeme s ním mluvit napřímo. Nemůžeme si tyhle věci vlastně dovolit otevírat bez jeho vědomí, abychom vlastně ho dál jako nemohli traumatizovat nebo netraumatizovali. Takže to je jako důležitá věc. Když potom přijdou, tak se často stane, že třeba nám ten případ řeknou jednou a vlastně už o tom dál nechtějí mluvit a nechtějí to řešit. To je jedna z nejtěžších situací, kdy vlastně jste postaveni před nějakou situaci, často se dozvíte i o tom pachateli v tom církevním prostředí, ještě docela jako složitý to, že ty lidi se doznají, že ty Čechy a Morava vlastně to nejsou žádný velký regiony a v momentě, kdy se člověk nějak aktivně v té církvi chová a něco dělá, tak se mu stane, že vlastně se na něj obrátí lidi, řeknu mu jméno toho pachatele a na základě toho potom vy toho člověka znáte a oni řeknou, ale my s tím nemůžeme nic dělat. A vy toho člověka potkáváte a je to strašně těžký tohle to vůbec jako ustát. Když ten člověk vám přijde a pozdraví vás nebo vás se obejmou, tak je to vlastně hrozně těžký a nesmíte dát najevo, že něco víte.
2: Do práce spolku Někdo ti uvěří se určitě ještě ponoříme, to mě taky hodně zajímá, ale ještě zpátky k tomu memorandu, jenom taková věc pro kontext širší, má to nějakou obdobu i v zahraničí a pokud teda jo, kde jste se inspirovali, kdo s tím začal už dřív a kdy a kde?
0: No určitě v tom evropském prostředí jsme jediní, to jsme si taky zjišťovali, že vlastně tohle je ojedinělá věc. Inspirovali jsme se organizacemi, které se vlastně věnují pomoci obětem v tom civilním sektoru a to nám přišlo vlastně jako velmi důležitý. Oni taková memoranda se uzavírají se státem, případně s nějakýma soudníma institucema nebo nějakýma ministerstvama. A to nám přišlo vlastně nějak jako docela nosný, že jsme si říkali, jde tady přece o to, aby obě strany byly nějak citlivě informovaný o tom, co třeba prožívá ta oběť. Takže tady máme Profem, máme tady prostě jiný organizace, který si vlastně takovýhle deklarace nebo memoranda uzavírali a pro nás je tohleto jako velká inspirace, jak právě mění to prostředí.
1: Já teď právě přemýšlím, co to vlastně o nás říká, že jsme první a co to vlastně říká o církvi jinde než v České republice, jak to funguje?
0: Tak vzhledem k tomu, že si celosvětová církev v podstatě prochází podobnými situacemi nebo prošla mnohem dřív než my, ať už to byla Amerika, Irsko, Španělsko, Francie, Německo, Rakousko, vlastně se to nevyhnulo.
1: Právě bych předpokládala, že v podobných zemích už podobná organizace bude nebo memorandum bude fungovat.
0: No, tam spíš asi záleží na tom, jakým způsobem, jak je to kulturně tam postavený a myslím, že to záleží i na tom, třeba v Americe to téma otevřeli novináři vlastně skoro všude ve světě a za to jim...
1: Myslím, že film Spotlight byl takový
0: ano,
1: hodně
0: to byl spouštěč,
1: průlomový.
0: A myslím si, že právě když se ty oběti začaly sdružovat a začaly vytvářet nějaký tlak spolu s tlakem veřejnosti, tak na to ty církve reagovaly různě. Většinou reagovaly teda nějakým obranným mechanismem, potom tím přijetím a potom teprve začaly něco dělat, ale až na základě toho tlaku. Já jsem trošku doufal, já jsem byl vlastně první, kdo to téma otevřel skoro před 8 lety a musím teda říct, že jsem se snažil biskupům podávat pomocnou ruku, psal jsem jim poměrně hodně e-mailů, Petr o nich ví a vlastně jsem se snažil o to, aby oni dokázali využít tý situace, která se stala v zahraničí, aby to uchopili jako výzvu a stali se důvěryhodný pro vlastní církev a spolu skrz tuhletu bolestnou zkušenost vlastně mohli být lídrama ve společnosti pro změnu, která prostě tato země potřebuje, protože toho násilí, který se v tom světě děje, nebo vůbec jako u nás v republice, je strašně moc. A nejvíc toho je teda v rodinách.
2: Myslím, že je ideální trošku přiblížit víc spolek Někdo ti uvěří. Já jsem sám rád, že díky tomu memorandu je na něj upřeno i více pozornosti. Tak jaké jsou hlavní tedy úkoly a cíle, krom toho, co už tady bylo zmíněno, a kdo jste a čeho už jste zatím dosáhli? Kolika lidem jste reálně pomohli? Kolik jste měli za ty roky provozu kontaktů a kolik se sešlo u vás příběhů?
0: No, tak příběhy už jsou to stovky. Jakože to opravdu nejsou jednoduché věci. My jsme se, když já jsem ten příběh otevřel v rozhovoru s Renatou Kalenskou v roce 2018, tak jsem ani nečekal, co to spustí za lavinu. Pořád jsem si říkal, jsem to asi jako nezvládl, nebo že to prostě bude hrozný a čekal jsem vlastně, do všechno mi bude nadávat. A bylo překvapující, že vlastně první, kdo mě vyjádřil podporu, byl pan Opat Sostřonek, jako benediktin. A to mě hrozně jako pomohlo, protože jsem si teda vůbec nebyl jistý, jak to vlastně vyzní všechno. Ale tím, že mám církev rád a vážím si kněží a i zároveň je nějak pro mě důležitý, aby i ti lidé, kteří jsou s tím konfrontováni, ale ničeho se nedopustili, tak je to vlastně sekundárně taky zasahuje, že jako sekundární traumatizace a tohle církev moc jako neuměla řešit. Takže tohle byly věci, které mě nějak jako na tom začaly vyvstávat. Obrátilo se na mě vlastně během pár měsíců přes 50 obětí a já jsem byl na to dost sám a vůbec nevěděl, co s tím, neměl jsem dobře nastavené hranice. Ale byli jsme v té době už v kontaktu právě s Markem Drábkem, s Aničkou Ptáčkovou a ještě s dalšími kolegyněmi a s Terezien Bartoňovou, která je boromejka, která doprovází taky oběti. A vlastně jsme začali dělat debaty nebo přednášky na tohle téma. A když jsem měl přednášku v roce 2019-20, tak se na mě obrátil jeden člověk, byl to v Jihlavě, na filmovém festivalu Jihlava, tak se na mě obrátil jeden člověk, který vede zahraniční nadaci a řekl, hele, udějte spolek, protože to, jak mluvíš o církvi, jako hezky, zároveň chceš ty věci pojmenovat, tak my chceme váš spolek nebo vaší organizaci podpořit, protože tohle je hrozně důležitý. Takže tím jsme vlastně vznikli a dostali jsme i možnost vlastně do začátku, abychom mohli vůbec tu naší práci začít. Takže jsme ji začali v 5 lidech, samozřejmě ta dynamika v tom spolku je různá, ze začátku je tam nadšení, potom, protože jsme byli složení jak z obětí, tak i z odborníků, tak se často stávalo, že lidé, kteří si prošli nějakou zkušeností a byli s náma v tom spolku, tak prostě po půl roce je to úplně jako vyřadilo, protože to je těžký téma.
2: To tak. Jsem se taky právě chtěl zeptat, jestli když přeživší, jako si třeba ty, pracují na těch případech opakovaně se setkávají s podobnými modely, jak je možné vlastně v tom obstát a fungovat. Teď jsme na to narazili, tak jaké jsou vlastně možnosti, jak se s tím jako utkat a jak s tím nakládáš ty sám?
0: No, tak rozhodně to nepodceňujeme, protože jako ta práce s tím duševním zdravím je na prvním místě v tomhle směru. To znamená, když má kdokoliv z nás těžký období, kdy vlastně to dolejhá, tak jednak řešíme to v rámci terapii, v rámci supervizí, který děláme jako společně v tom nejužším týmu. Děláme taky to, že se prostě odmlčíme. Řekneme, hele, mám toho teďka moc, toho tématu a já bych si potřeboval o to odpočinout, takže dostane prostě nějaký čas na zotavenou a netlačíme na nikoho. Jakože je to naprosto svobodné rozhodnutí každého. Bavíme se o tom, po každém vyřešení nějakého případu nebo dotažení případu už si uděláme debriefing. Vlastně i když řešíme to třeba tak, že když se na nás někdo obrátí, mně se několikrát stalo, že já nejsem odborník. Já jsem jenom člověk se zkušeností. Lidi se na mě obrací, protože mi nějak důvěřují, že jim budu rozumět. Ale taky se mi stalo několikrát, že se na mě obrátili lidi, kdy už byla potřeba nějaká odborná pomoc, takže jsme se domluvili, že si k tomu beru právě buď to Marka nebo Aničku, protože se vzájemně nějak jako držíme. Když je to pro mě třeba nějak hodně těžký, protože jsou to fakt těžký příběhy, které se člověka dotýkají, tak je dobrý, aby tam vlastně byli dva lidi, kteří se vzájemně nějak podporujou.
1: A jakou funkci ty sám vůbec v tom spolku máš teda? Seš zakladatel, předseda?
0: No, jsem spoluzakladatel, jsem předseda, ale rozhodujeme kolektivně vlastně v tom nejužším týmu tří lidí, protože mně to přijde nejzdravější. Já nechci být jako jediný, kdo o všem rozhoduje, ale tam fungujeme hodně demokraticky a velmi otevřeně. Pracujeme s důvěrou.
2: Ty jsi zatím mluvil o tom, jak vlastně dochází k tomu procesu při tom prvním kontaktu, jak pracujete s člověkem, který u vás vyhledá pomoc a tak dále, ale kdybys to měl nějak shrnout, co všechno jste schopní a jaké jsou možnosti pro takového člověka udělat. A jak pak třeba vypadá následná péče, když už to přesáhne ty vaše možnosti a kompetence?
0: Tak začali jsme tím, že jsme vlastně takový předvoj, takový to první pásmo, na koho se lidi obracejí, když se rozhodnou to nějak pojmenovat. Tak to je taková naše asi nejzásadnější role, nebo byla doteď. Celou dobu se vlastně snažíme přistupovat k prevenci velmi zodpovědně, jako v rámci všech těch společenství napříč církvemi a různými náboženskými společnostmi. A to mně přijde, že ta prevence je jako na velmi vysokém místě v prioritách, protože právě ten informovaný přístup k obětem a zároveň jako vědět o tom, jaký by mělo být chování kněze nebo nějakého představeného nebo skautského vedoucího nebo někoho, kdo má nějakou moc, tak vlastně tím nejvíc předcházíme nějaký formě zneužívání. Ono se ji asi úplně nevyhneme, ale už jenom tohleto jsem přesvědčený o tom, že dokáže eliminovat vysoký procento. Takže do té prevence patří jednak školení kněží, duchovních, pracovníků církví. Další krok tam patří právě návštěvy farností nebo společenství, kde vlastně se něco podobného stalo, tak aby ti lidé v těch společenstvích mohli otevřeně vyjádřit, co je trápí, co je bolí, i to, že tomu nevěří. To vlastně patří k té práci. My tam nejsme o to, aby jsme se s těmi lidmi hádali. My jsme o tom, abychom dokázali nějak vysvětlit i ty emoce, že je v pořádku.
1: Že tomu nevěří? Můžeš jenom nám říct, čemu nevěří?
0: No, že nevěří třeba tomu, že jejich kněz byl obviněný z toho, že někoho zneužívá, nebo duchovní, nebo někdo. Protože to se stává poměrně často, že se vlastně polarizuje to společenství na půl a půlka říká, jo, to je jasný, a druhá půlka říká, ne, to je prostě, vy ho chcete poškozovat, protože byl tak úžasný. No, to, že objímal prostě druhý a že dělal jako jiný věci ještě, tak to vlastně pro ně hrozně těžký přijmout. A teď jde o to vlastně bavit se o tom, co znamená vlastně ta nerovnováha té moci, že na jednu stranu je tady nějaký učitel, vedoucí, kněz, duchovní, který má nějakou moc, lidi za ním chodí s důvěrou a on vlastně překročí nějaké hranice, které nejsou konsenzuální, ale lidi si toho nevšimnou, že jo? To je prostě vlastně jako, to je na nějakou přednášku nebo debatu, ale prostě tyhle ty věci, které vlastně jsou symptomatické pro to zneužívání moci nebo to sexuální zneužívání, tak tohle se snažíme vlastně vysvětlovat, aby lidi byli citlivější na to. No. A jedna z těch věcí, kterou jako vnímáme velmi důležitou a hodně já třeba kladu důraz, když se bavím s kněžími, že my se musíme naučit dobře mluvit o tom zneužívání jako s citlivostí. Být citlivý, být absolutně empatický, když za náma někdo přijde, nebo už to, jakým o tom mluvíme způsobem, znamená, jakou k nám ty oběti, kterým se to často stalo někde jinde, protože prostě v kostele může být třeba jeden člověk, kterýmu se to stalo v církevním prostředí, ale může tam být dalších 5-10 lidí, kterým se to stalo ve škole, ve skautu, v jiných organizacích, ve sboru a tak dál. A vlastně, když uvidějí, že církev o těch věcech mluví kompetentně, tak vlastně ta církev získá mnohem větší důvěru.
1: Ty jsi už několikrát používal slovo citlivost, tak mi to přijde, že tu citlivost se buď člověk sobě má, nebo se musí naučit. Prakticky vědět empaticky, jak mluvit s tím člověkem. Předpokládám, že ne všichni máte nějaký, já nevím, psychoterapeutický výcvik, nebo tak. Kde jste se naučili, jak s obětí pracovat?
0: Tak já teda nemám terapeutický vzdělání, ale vlastně vím o tom, co mě ubližovalo. když jsem se třeba rozhodl to řešit, já jsem byl vlastně první, kdo se rozhodl to řešit tady v pražské arcidiecézi a bylo to strašný. To bych jako fakt nikomu nepřál, jo. Absolutně jako špatná komunikace, potom vlastně vyřvání mého jména do médií a tak dále. A to neříkám, protože bych se chtěl litovat, ale jenom jaký dopad to mělo na ostatní oběti, kteří si řekli, no já když to teda nahlásím, to znamená, že moje jméno všude poběží. Jako, že tyhle ty věci. Takže ta necitlivost v chování, v jednání, jako je velmi důležitý pojmenovat a měnit. A zároveň to, jakým způsobem mluvíme s obětmi, když za náma někdo přijde, tak naším úkolem je naslouchat, nespochybňovat, respektovat, jakým způsobem o tom ten člověk mluví, pouze nabízet jenom můžu ti nějak pomoct, seš v pořádku, ale neříkat, to je strašný, ty seš chudinka, o to ty lidi nestojí. Ty lidi vlastně potřebují jenom vědět, že jejich hlas je slyšet a že vlastně jejich příběh někdo nespochybňuje. A to je naše role. My nejsme tady v roli soudců, nejsme tady v roli někoho, kdo bude posuzovat, jestli je to horší nebo menší bolest, nebo co to je, ale spíš tady být tomu člověku na blízku. A ta naše práce, která potom následně je, tak nabízíme pomoc terapeutu nebo placení terapeutické pomoci. Snažíme se to hodně komunikovat právě s těmi jednotlivými církvemi, protože si myslíme, že je to jejich odpovědnost a daří se nám to. Už je to vlastně jako víc jak rok, kdy vlastně díky teda panu arcibiskupu Stanislavovi tyhle věci vlastně řešíme naprosto otevřeně. Funguje to tak, že se na nás obrátí některá z obětí a řekne, jsem z té a ty diecéze, nedaří se mi tam, abych byla vyslyšena nebo abych byl vyslyšen, pojďte mi s tím nějak pomoct a my teda na základě souhlasu potom komunikujeme s tím daným představeným a zároveň teda i s tím panem arcibiskupem Stanislavem jako předsedou té komise pro zneužívání a hledáme nějaký způsob, jakým způsobem hradit ty terapie.
2: Mě u toho napadá, jestli si teď nemůžeme troufnout udělat takový jakoby rychlokurs pro praktikujícího věřícího, který navštěvuje nějakou náboženskou obec nebo farnost, čeho si v tom vztahu ke svému duchovní všímat, aniž by člověk chtěl nějak jako fízlovat, ale co by si poradil, co jsou třeba takové jako triggerovací situace, kde člověk pozná, že se děje něco divného a měl by na to nějak se soustředit a sledovat to dál. Protože možná, že tohle to je třeba stav, ve kterém je spousta lidí. Prostě neví, čím to začíná, to chování toxické a nedovede odhadnout, kam se to může ubírat. Tak měl bys třeba takový jako rychlokurs, jak, na co se třeba soustředit?
0: No myslím, že to asi shrnu v pár větách. První bych chtěl vyzvat, že se nesmíme dostat do nějaký paniky, že každý duchovní je predátor. To takhle rozhodně není. Je to pár jedinců, u kterých je to většinou jako vidět. Jsou to většinou lidi s nějakým trošku autokratickým myšlením, manipulativním. Jsou to lidé s narcistní poruchou, kteří jsou vlastně sociálně poměrně zdatní, umí strhávat pozornost na sebe, nepřijímají moc kritiku a tyhle lidi mají většinou dost jako čuch na zranitelné osoby. To znamená, jsou to třeba dospívající děti z rozbitých rodin, z rodin alkoholiků, nebo někdo, kdo prostě má slabý sebevědomí. Tak tyhle lidi jako kdyby šli úplně najisto. Já jsem teda nepocházel z takového prostředí, ale neměl jsem sebevědomí. Vlastně nevěřil jsem si, ve škole se mi smáli. A tenhle kněz mi vlastně začal podporovat, říkal, hej, to zvládneš, jako neboj se, nejseš na to sám. A začal mi dávat dárky, které by mi ani rodiče nedali. Začal si nějak jakoby kupovat moji přízeň, ale já jsem to jako nerozpoznal. Mně to vlastně bylo sympatický a příjemný a v momentě, kdy mi bylo 12 a byl jsem v nějaký jako bezbraný roli, tak najednou ten člověk jako udělal něco, když šel za moje hranice, ale já už jsem se neuměl bránit. A neuměl jsem to říct. Takže tohle jsou jako věci, všímejme si lidí, o kterých víme, že jsou zranitelní, protože tihle bývají většinou na prvním místě, kam ty pachatelé upřou svoji pozornost.
2: Takže myslíš, dá se říct, že třeba i trošku po otočení té pozornosti toho společenství na lidi, kteří jsou třeba křehcí nebo ohrožení, že dost pomáhá tomu, aby lidi o sobě navzájem věděli a tím pádem věděli o tom, co se děje jako vzhledem k jejich duchovní autoritě. Že možná ta orientace na ty slabší takzvaně, nebo na ty, co jsou na okraji, že dost pomáhá celé věci?
0: Já nad tím hodně přemýšlím, protože většinou lidé z řad obětí jsou právě lidé křehcí, nějak jako rozbití, nebo nějak jako zranitelní, a můžou to být i uprchlíci, a můžou, fakt to může být někdo, a najednou přijde někdo, kdo vlastně jim dá najevo nějakou péči, a vlastně v tu chvíli ztratíš nějaký put sebe záchovy. No, jakože tohle jsou mechanismy, které nějak fungují.
3: Hergot.
4: Hergot.
3: Hergot. Hergot na rádiu Wave.
1: My už jsme několikrát mluvili o tvé zkušenosti. Můžeš nám jenom ten svůj příběh povyprávět, samozřejmě do natolik, kolik se ti chce o sobě mluvit?
0: No tak určitě, když už ho budu říkat asi po 130. No tak já jsem pocházen z rodiny, která byla vlastně praktikující, ale rodiče byli kriticky smýšlející křesťané, že vlastně dívali se na ty věci s takovým jako zdravým kritickým odstupem a dost k nám jezdili tehdy vysvěcený kněží nebo různí kněží, jako byl Jenda Rybář a my jsme jako děti taky jezdili na tábor, který vedli tehdy vysvěcený kněží, třeba Joška Suchár, Martin Holík, tyhle ti kněží, a byl to tábor, kde jsme mohli prožívat víru ve svobodě. I v totalitním systému. Prostě tam to byl jako ostrůvek svobody. Do dneška se s těmi kamarády a kamarádkami z toho tábora jako velmi přátelíme, že to opravdu byl velký zásah jako do mýho života v tom dobrým. A to, co jsme měli, a to, co jako vnímám vlastně od dětství, ten osobní vztah s Bohem, že vlastně pro mě je důležitější ten osobní vztah s Bohem, a ten katolicismus je jenom forma prožívání víry. To mě drží v nějaký svobodě vnitřní. A takovým zdravým odstupu, jako k těm věcem, jako náboženským. No a potom vlastně naši začali jezdit na faru, jako na mše, k jednomu kamarádovi knězi, který ho znali tady ještě od pátera Reinsberga. A on vlastně, to byl přesně takový typ intelektuála, s kterým si rodiče rozuměli, a vlastně jako byl jako velmi přátelský, srdečný, až to prostě přerostlo v to, že my jsme tam začali pak jako děti jezdit. A já jsem tam přespával a vlastně tím začal ten jeho grooming, což je vlastně ta příprava té oběti na to, aby nějak mohl zaútočit. No, takže to prostě nikdo netušil, jo? Že vlastně, když jsem se o tom bavil s maminkou večer před svatbou, tak maminka, když jsem jí to říkal, tak byla vlastně jako po mý ženě, byla vlastně první, komu jsem to říkal, a ona říkala, já jsem byla tak ráda, že mám syny, že se vám to nemůže stát, protože věděla, že to je spíš jako problematika vůči ženám, že jo. Takže tohle to pro ní bylo jako velmi těžký období. A potom já jsem si to zpracoval tím, že jsem vlastně byl v semináři, ten kněz chtěl, abych byl v semináři, a nechci se tady zaobírat nějakýma detailama. Prostě trvalo to od 12 let do dospělosti. A potom, já když jsem odcházel ze semináře, tak jsem to říkal tomu knězi a on se zachoval teda příšerně, byl úplně neuvěřitelně vulgárně a zprostej. A ve mně se rozjelo trauma, protože jsem najednou si uvědomil, že jsem jenom nástrojem pro jeho uspokojení, že tam nebyl žádný vztah. Já jsem ho měl rád nějakým způsobem. A to je jedna z věcí, které by měly vést právě k té naší citlivosti vůči obětem, protože když se oběť rozhodne ty věci řešit, tak to neřeší často, protože by si s tím pachatelem chtěla vyřídit účty, ale protože chce, aby už nikomu nic takového neudělal, co jí ublížilo. A to, že k tomu svýmu pachateli ty oběti něco cítí, to je prostě fakt. Může to být něco jako stockholmský syndrom nebo něco, ale prostě jako to tak je. A já jsem ho měl nějakým způsobem rád, a i když ty věci, které jsme dělali, prostě nebyly příjemné, ale bylo to pro mě vlastně nějak, neuměl jsem z toho vylíst. A když mi on řekl teda tu svoji hrubou a vulgární reakci, tak to pro mě bylo teda šílený. Vyhodil mě, nebo šli jsme ještě na mši, to už mi nepodal roku ani při pozdravení pokoje. Pro mě tohle třeba hrozně jako důležitý, jako bolavý okamžik, kdy jsem vlastně po tom, co jsme se hádali v autě, tak jsme přijeli na mši a on vlastně už potom mě úplně vyignorovával, ještě před lidma hrál takový divadýlko, tak pojď, jedeme jako za vašima. No a hnedka za vesnicí mě vyhodil z auta, že jo, a říkal, už tě nechci ani vidět, hajzle, jo. Takže já jsem pak šel na faru, kterou jsme opravovali, tak jsem šel na faru a on tam seděl a smál se s našima. Jako by se nic nedělo, říkal, on se Jirka chtěl projít. tak se na ní zařval, co tady děláš ty prase. A tak mě tatínek se na mě ještě zlobil, až mi nedal facku ještě, že se takhle s farářem nemluví. A já jsem, mě se pak rozjelo jako fakt pěkný trauma, jsem vlastně za měsíc a půl zhubil 30 kilo. A jsem si myslel, že to je tím, že jsem se zamiloval. A vlastně pak jsem se s tím 2 roky hrozně potýkal, ale snažil jsem se k tomu postavit teda čelem. Pomohla mi kolegyně, u který jsem viděl, že je nějak jako smutná, tak jsem za ní šel a říkám, co se děje. A ona říkala, nebo já jsem na ní netlačil, ale říkal jsem, když budeš potřebovat, jsem tady. A ona se mi potom svěřila, že vlastně je obětí domácího a sexuálního násilí ze strany manžela. A začala vlastně o sobě mluvit, jak je to jí chyba, že si za to může sama, že je špína a takovýhle věci. A mě to nějak pomohlo pojmenovat jakoby ty moje pocity, které já jsem prožíval. A mě to hrozně pomohlo, že jsem si pak přišel domů a začal jsem si ty věci psát. Nějaký časový ose, to jsem si vypsal. A začal jsem nad tím přemýšlet, vlastně jsem si pak začal, ale intuitivně, to bylo v roce 97, já jsem vlastně vůbec netušil, že je to práce pro terapeuta. A začal jsem si vlastně psát i ty věci, měl jsem flashbacky, že se mi vracely ty situace, kdy jsem, to pro mě bylo bezvýchodný, nebo nějak neuměl jsem reagovat, říct ne a podobně. A když jsem tohle to udělal, tak jsem si potom před zrcadlem v koupelně přehrával jako dialog toho pachatele a mě. A říkal jsem nejdřív ty jeho slova a já jsem se učil vlastně přeprogramovat tu svoji reakci tak, abych najednou začal být reaktivní, abych začal jako na to nějak jako reagovat způsobem, který bude pro mě přijatelný. Bylo to těžký, často to skončilo slzama, ale potom jsem šel a hledal jsem, co by mi vlastně mohlo pomoct, tak jsem si koupil něco dobrýho nebo něco na sebe, nějakou radost jsem si prostě udělal. A tohle to třeba často doporučuji lidem, kteří mají podobnou zkušenost a vlastně ani nemusí mít, jenom prostě jsou nějak rozbitý, tak říkám, nebojte se udělat si radost. No, teď se o tom docela mluví v souvislosti s well-beingem. A tohle věc, která je strašně důležitá, aby se člověk postavil na vlastní nohy a začal si sebe vážit, udělat si radost. To je přece skvělý. Najednou, jako mám rád sám sebe a nemusím se za to stydět. Ještě jsem si uvědomil jednu věc, která pro mě byla v životě hrozně důležitá s vyrovnáváním se s tím svým traumatem, že jsem po těch 2 letech s podporou své tehdejší přítelkyně a současné ženy konfrontoval toho pachatele. Že jsem po 2 letech za ním přijel, bylo mi 24. On se zapíral, ale nechtěl vlastně se mnou vůbec mluvit. Tak jsem přijel na mši a říkám, tak po mši, tak pojď, jestli chceš, tak si o tom promluvíme klidně před lidma, já už to mám v sobě pojmenovaný. A on se lek, tak jsme šli na faru, tam jsme na sebe 2 hodiny docela regulérně se hádali, on se mi teda vysmíval, vlastně furt to zlehčoval. Bylo to vlastně příšerný, jako když si na to dneska vzpomenu. A já jsem mu furt trpělivě dokola vysvětloval, čím je ublížil, čím se zpronevěřil jako kněz, jako, že vlastně předpokládám, že on žije jiný hodnoty, ne? Jako, že jsem se na to fakt díval hodně duchovně a že vlastně jako někdo, kdo vlastně tady reprezentuje Krista, Boha, tak vlastně vůbec Krista nepochopil ani Boha a že vlastně mě nejde do hlavy, protože vím, že navíc jako se nebyl sám, že jo. A v tu chvíli vlastně on se pořád vysmíval a říkal, je to pro tvoje dobro a tak dále. To byly fakt jako hloupý řeči. Po 2 hodinách jsem mu řekl, víš, já se s tebou rozloučím a jenom ti chci říct, že si nechci nést tu tvoji vinu svým životem. A s tím jsem se rozloučil. Bylo to vlastně pro mě osvobozující, už jsem se k tomu vlastně nechtěl vracet, ale před 2,5 lety jsem, jako pořád to vlastně ve mně bylo, tím, že se to oživilo hodně vlastně tím mým otevřením toho příběhu do médií. Tak se mi to dost začalo vracet. Kdy to vlastně bylo docela těžké. Ještě v souvislosti s tím, že to nepřijetí těch biskupů, to výhruška trestníma oznámeníma a chození na policii díky panu kardinálovi, to nebyla jednoduchá věc, protože jsem se zastal oběti a chtěl jsem, aby se pan kardinál choval slušně. Tak vlastně se mi to nějak jako rozjíždělo, jel jsem na iniciaci, chlapskou iniciaci, kterou měl Láďa Hryan spolu s Václavem Vackem, katolických kněží, kteří jsou velmi otevření, velmi laskaví a velmi citliví chlapi. A vlastně má to několik fází, o kterých nebudu mluvit, protože to máme takovou dohodu, že se o tom mluvit nebude. Ale před tou samotnou iniciací je 5-hodinový rozjímání meditace v lese a od Ládi jsme dostali na každou hodinu průvodní dopis a ta poslední hodina mi vlastně zbyla sám meditovat nad sebou. A já jsem si nějak uvědomil, že jsem strašně šťastný, že mám Boha. A že vlastně, přestože se mi to stalo třeba v tom náboženském kontextu, tak jsem nikdy Boha nezavrhnul. Vlastně vždycky byl Bůh pro mě mnohem důležitější než jako lidi. Jako v tom smyslu, že jsem věděl, že Bůh mi neublíží, že mě Bůh má rád. A vlastně mě hrozně jako dítěti, když jsem nevěděl, co se se mnou děje, tak hodně jsem zpíval žalmy. A tam to bylo přesně, jako Bůh tě nenechá padnout a ta patříš na jeho tvář a tak. A já jsem potom při té meditaci si uvědomil, že bych si hrozně přál, aby ten kněz mohl zažít tu lásku, kterou zažívám sám. A to pro mě bylo vlastně to iniciační, to silný. A pak jsem se ponořil do řeky Oslavy, protože to bylo u řeky Oslavy. Vytáhl jsem kámen úplně intuitivně a nahý jsem se ponořil. Jsem říkal, udělám to opravdu jako rituálně. A hodil jsem si kámen do auta a druhý týden v sobotu jsem se sebral a šel jsem s baťohem na zádech s tím šutrem pěšky v tichu v modlitbě až na jeho hrob. Tam jsem ten kámen vyndal, měl jsem sebou ty zápisky a zavolal jsem tátovi, ať přijde, aby jsme to mohli spolu uzavřít. To bylo odpuštění, opravdu odpuštění, kdy jsem si uvědomil, že jsem ze svého života odpustil něco, co mě bolelo. Ale trvalo to teda díl, než jsem si myslel.
1: Jiří, ty si pak rozhodl v roce 2018 dát rozhovor Darantě Kalenské.
0: 2019. V roce 2018 to bylo taky s Renatou Kalenskou, ale bylo to na Seznamu. A v roce 2019 Deník N.
1: Co teda tě vedlo potom se takhle svěřit mediálně, veřejně?
0: Tak to byla aktivita Renaty. Já bych asi tu odvahu neměl, ale protože se s Renatou známe od doby, kdy vlastně umřel náš společný kamarád z farnosti, který byl novinář Petr Zavadil, tak jsme znali svoje příběhy. Renata mi povídala o tom svém příběhu a já jsem jí říkal svůj příběh a ona mi pak volala a říkala, hele, pojď jako otevřem to téma. Tady je to prostě potřeba rozkopnout. A já jsem říkal, dědoha, já tohle nikdy neudělám. Nejsem blázen, teď mám rodinu, mám velkou rodinu, jako, že mám sourozence, že rodiče, je to, spoustu věcí jsem nedomyslel a trápí mě to, že to vlastně spoustu lidí pozraňovalo, aniž bych to domyslel, ale vedlo mě vlastně k tomu to odhodlání té Renaty, že vlastně říkala, hele, je to důležitý a těžký téma, ale je potřeba, aby to někdo otevřel, jako seš ty, že prostě ty seš autentický. Tak to byl ten důvod.
2: Od tvýho osobního příběhu je těžký se odpoutat, ale přesto rád bych se ještě vrátil k tomu memorandu, jestli můžeme. Mě zaujal bod, který se jmenuje Společné cíle. V memorandu se vyjmenovávají tyto, já to odcituju a vlastně spoustu těch témat už jsme tady řešili. Systematicky snižovat riziko sexuálního zneužívání prostřednictvím účinné prevence, přispívat k transparentnímu, spravedlivému a odpovědnému řešení případu sexuálního zneužívání, posilovat ochranu práv a důstojnosti obětí a podporovat jejich uzdravování a podporovat institucionální kulturu odpovědnosti, otevřenosti a ochoty ke změně. A já si u toho říkám, kdyby se to vzalo jedno po druhém, co se k tomu dá podnikat z jedné, to znamená z vaší, i z té druhé České biskupské konference strany. Jaké jsou v tom jako reálné možnosti, hlavně teda na jejich straně bych tak typoval. A také možná, jaká je tam reálná silná vůle tyhle ty věci naplnit skutečně.
0: Tak o reálné silné vůli asi by měl mluvit někdo ze strany České biskupské konference, to asi není úplně moje kompetence, ale už tam vidím jakoby ty kroky. My jsme se třeba bavili, před tím rokem jsme se začali bavit o tom, jak když řešíme některé doprovázení některých obětí jako do různých diecezí, jak to každá dieceze dělá jinak. Někde to dělají dobře a někde to dělají teda úplně příšerně. A říkal, tak jsme vlastně navrhli řešení, že vlastně vnímáme, že vlastně ta Česká a Moravská republika, nebo pardon, Čechy a Morava jako Česká republika, nebo České a Moravské diecéze, jsem chtěl říct, že vlastně to není žádný velký region, že je to nějakých 10 milionů lidí, je to něco přes milion věřících, že by vlastně procentuálně tady měl být udělaný nějaký jeden soud, tribunál, který by vlastně tyhle věci tedy řešil a vlastně pan arcibiskup Stanislav prostě se rozhodl, že tyhle věci jako bude táhnout, už vlastně poslal žádost do Říma celý to vlastně promysleli, aby to nějak dávalo smysl. Takže myslím si, že tohle jsou přesně ty konkrétní kroky, aby i u těch církevních soudů v této problematice byli kompetentní lidi. Ne lidi, kteří to spochybňují, ne lidi, kteří chtějí vlastně chránit církev. Církev sebe bude chránit pouze v případě, že se bude k tomu chovat odpovědně a pravdivě. To je jediná její obrana, jako, jak proti tomu vlastně bojovat. A teď jsem ti možná utekl z otázky.
2: Jenom možná drobet, no, protože mě zajímá fakt, jakoby, co se dá dělat konkrétně, jaké jsou ty úplně konkrétní možnosti, krom těch, co už jsme teda zmínili.
0: No tak pak je to jako v té prevenci, že jo, tak to jsme si vyjmenovali, že to je prostě to proškolování lidí věřících, nějaká informovanost. Pak vlastně ten úplně změna paradigmatu chování k věřícím, že jako to k věřícím, k těm obětem, že v momentě, kdy...
2: No možná vlastně, i k věřícím obecně, ne? To možná taky spadá do prevence.
0: To vlastně možná mi tak mimo děk vyklouzlo, ale ono je to pravda, že jo, věřící nejsou žádný malí děti. Hmm. Jsou to prostě právní lidi, kteří jako vědí, proč chodí do kostela, aspoň u nás, jako myslím, že tady tak tradiční nejsme, že opravdu, kdo tady chodí do kostela, tak většinou je v tom ta osobní víra. A někdy mě to uráží, jakým způsobem někteří vlastně komunikují s věřícími, jako kdyby to byly prostě nesvéprávní děti. Takže to je pravda. A vlastně celá ta kultura církve, která je postavená na nějakým hierarchickém systému, kdy vlastně ten klerikalismus často sami budujeme ze spoda tím, že místo, aby jsme knězi řekli nějakou kritiku mezi čtyřma očima, ale řekli, hele, tohle, co jsi říkal, to byla hloupost, nebo to jsou prostě nesmysly. Tyhle pohádky si povídej někde prostě, až budete mít nějaký kněžský den, ale to nám přece neříkej. Tohle to, my jsme dospělí křesťani, kteří chtějí slyšet nějaký kritický myšlení a přemýšlet o víře trošku jinak. A tohle si myslím, že je jako jedna z věcí, které my musíme jako v té církvi rozbít, a to je vlastně taková ta větší emancipace věřících, větší zapojení žen. To mi teda schází velmi, jak byla synoda, tak mně to přijde, že si, já jsem to dost kritizoval v tom smyslu, když jsme se bavili u nás ve farnosti o synodě a o synodalitě, tak já jsem říkal, hele, mně to přijde, že je to takový hraní si na demokracii v církvi, že nám biskupové dali do ruky hračku, hrajte si na demokracii, ale my si to stejně uděláme podle sebe. A tady vidím, že třeba i v souvislosti s tím memorandem, že se něco mění, že vlastně bavíme se s Českou biskupskou konferencí jako nezávislá instituce, nezávislá organizace na církvi, zároveň jak s církví propojená, a dáváme jí kritickou vazbu, kritický pohled, tak abychom si dokázali vlastně třeba se i pohádat, ale tak, aby jsme našli prostě to pravdivé řešení těch věcí. Takže tady vidím, tohle to je takovej návod na změnu toho myšlení, nebát se vlastně kněžím i biskupům, anebo mezi sebou dávat si zpětnou vazbu. A ještě si můžu, jedna věc mi vlastně přijde hrozně důležitá, že často vlastně se rozehrávají ty kulturní války. Jako církev za kardinála Duky i za arcibiskupa Graubnera, toho byla teda jako velmi, velmi pěkným příkladem toho, jak se dají rozpoutávat války. A tohle si myslím, že s příchodem nového arcibiskupa se snad mění, že vlastně ten jeho přístup, ať už to je k těm sudeckým Němcům, vlastně ty naší historii, kterou nemáme úplně dobře ošetřenou a nemáme ji dobře ani vykomunikovanou, takže vlastně církev zaujala rozhodný postoj. To samý platí v podpoře médií, nezávislé služby. Tohle jsou pro mě velký kroky, který teďka současný představitel naší církve dělá, a pro mě tohle třeba velká naděje.
2: Já jsem si všiml takového detailu v tiskovce k tomu samotnému podpisu, k té samotné akci, že tam zmiňujete, že jste i tím místem, které jste pro podpis vybrali, chtěli vyjádřit otevřenost vůči všem lidem, a bylo to u sochy Panny Marie z exilu. Tak pro nás, co nemáme ten kontext kolem Panny Marie z exilu, jak to vlastně souvisí symbolicky spolu?
0: Nevím, já si to můžu vykládat, jak chci, protože já s tím taky úplně nejsem spojený. Tak může to být třeba, jako pro mě je to symbol, udělat to u Panny Marie z exilu, je to, že vlastně přijímáme ty lidi, který jsme vyhnali. Jako i z toho vlastního společenství. právě tím, jak jsme se chovali vůči ním, jaký jsme zachovávali postoje. Tohle je ta nová otevřenost církve, která vlastně říká, pojďte sem, přijímá ve vás všechny bez ohledu na váš výkon. Jsme tady otevřený pro všechny. No.
1: Takže tam je to slovo exil důležitý pro tebe.
0: No spíš mě to tak jako napadlo teďka, jak to Petr říkal, jo, že vlastně proč jinak by se to tam dělalo, než dát najevo lidem, co jsme vás vyhnali svým chováním a jednáním, přijďte zpátky, jsme tady.
2: Kdybys mohl mít přání, kam ještě dotáhnout nějakou tu součinnost s církevními autoritami, kam ještě jít dál, jaký typ spolupráce bys ještě představoval a o čem tak trošku sníš, že by mohlo fungovat, co ještě není faktem?
0: Tak vím, že v tom prostoru lidí, kteří se zajímají tou problematikou zneužívání, často zaznívá třeba odškodnění, nebo často zaznívá třeba komise, vyšetřovací komise. U toho odškodnění si myslím, jako, že to je jako důležitý a relevantní bod, na kterým je třeba potřeba se taky zamyslet, že určitě je v pořádku platit terapie. To mně přijde jako skvělý postup, skvělý krok, ale je to ten první krok, že jo? Ale potom u lidí, kterým jsme skutečně ublížili jako společenství, třeba i tím, že jsme to neřešili, věděli jsme o tom a neřešili, anebo jsme o tom nevěděli, ale vlastně ten člověk si odnesl celoživotní následky, tak bychom měli jako společenství církve být schopní nést odpovědnost za to, abychom pomohli tomu člověku, aby se třeba mohl postavit na vlastní nohy, protože tito lidé většinou mají velký problémy prostě být zaměstnaní. Takže tady si myslím, že to je krok, o kterém bych určitě chtěl otevřít téma diskuze, samozřejmě ne nějak konfrontačně, ale tak, abychom hledali tu cestu, jak vlastně pomoci lidem, kterým církev ublížila. A co se týče vyšetřovací komise, já se do toho určitě nechci hrnout. Myslím si, že to má svůj čas, má to určitě své místo, ale jsme teďka na začátku toho, že vůbec chceme, aby začaly fungovat ty procesy. Jakmile budou fungovat procesy, jakmile bude fungovat nějaká evidence, věci, které podle mých informací se dělaly jenom částečně nebo nedělaly se úplně dobře, tak si myslím, že je to určitě krok, který by měl následovat, ale je to v horizontu několika let. Rozhodně to není tak, že by se to mělo dělat tenhle rok nebo příští rok.
2: Tahle ta podle mého dost ještě zásadně průkopnická práce, kterou spolek dělá, taky nemůže vznikat nějak sama od sebe z podstaty, kde scháníte vlastně podporu pro svoje věci a pokud by někomu byla vaše práce sympatická, přišla vám taky tak důležitá, jako třeba nám teď tady, jak by vás mohli kontaktovat a podpořit?
0: No blbě se schání peníze. Jo, ale naštěstí díky lidem, kteří nás podporují i finančně, vlastně, že nám posílají peníze na transparentní účet, tak my jsme vlastně schopni z toho nějakým způsobem fungovat a máme vlastně rozdělaný projekty díky zahraničním nadacím, s kterými jsem komunikoval a s kterými jsme vlastně vymysleli nějaké projekty na tu pomoc. Zodpovídáme se, dělají se audity, dělají se všechny tyhle věci, aby to bylo všechno řádně proúčtované. A zároveň bych řekl, že co nás asi nejvíc posiluje, je podpora lidí zvenku. Že vlastně lidi, kteří nás sledují, kteří nám jako vyjadřují nějaké slova podpory, třeba i kritické slova, tak jsou vlastně těmi, kdo do nás v tomhle posilují možná víc než ty peníze, že tohle je pro nás jako hodně důležitý. A pak bych řekl, že těch pár případů, které se třeba podařilo dotáhnout dobře, tak jsou to pro nás jak kapka štěstí nebo kapka života prostě v mrtvý vodě, jo? Že najednou to člověk úplně jako má radost, že najednou někdo došel za dosti učinění, že se to pojmenovalo, že prostě má hrazený terapie, že to ta instituce uznala. Tohle jsou prostě kroky, které vedou k uzdravování.
2: Jiří, my moc děkujeme za to, že jsi nás navštívil v Hergotu a přejem všechno dobrý do tohohle díla i do tvého osobního života.
0: Tak děkuju moc za pozvání.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: A loučíme se i s vámi, posluchačky a posluchači, pokud jste s námi vydrželi až do této chvíle. A vězte, že i příští týden v neděli od 6 večer na rádiu Wave je tu pro vás připravený další Hergot. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Čelisti.
5: Čelisti.
3: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: Now you can steal a house on a hill. Only in America. You can be anything.
1: Já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi. Nebude výroba. Já nenávidím sex, týmový sport a politiku.

0: Vítku, je to přes sex, politika a týmové sporty.
1: Po dnešní noci nenávidím týmové sporty, samozřejmě, to bylo úplně jedno.
0: Já jsem si přes všim ty nechty, co mě to tak strašně bolí. Je to fialový a strašně to sleze. A to je strašný začátek dneska. Květa fialová, jo, to jsou prostě moje nechty, to nejsou náhody tohle. Začíná filmový kritický magazín, čelisti s Vítkem Švarcem.
1: A ty jsi blbej, ne?
0: Je to hrozný. A taky s Tomákem Stejskalem na hudba.
2: Taky budeš fialový brzo.
0: A Aleš Stuchlý, dobrý večer. A já jsem to celý reinkarnoval dneska. Hezky jsi to
1: udělal. Bude
0: to nádherný. Ale pozor, začínáme rubrikou Hnědý Mars. Ten sice až druhá na papíře, ale chci zůstat těch barev.
1: Jo, dobře, jo? No to je pravda, to se hodí.
0: Takže výkaly astronautů, ty proměnějí marťanský prach v úrodnou půdu. To už jsme viděli ve filmu, ale
1: konečně, ono to bylo ve filmu Marťan, ty toxický perchloráty bez přítomnosti vody na Marsu příliš nepřejou samozřejmě plodinám, ale ve filmu Marťan jsme viděli, jak Mark Watney svými vlastními výkaly to vylepšil, takže tam vypěstoval brambory. A teď se ukázalo, že to není takový sci-fi, jak si některý mysleli.
0: Marťanský regolit, jo, pozor.
2: Nemusíš být Matt Damon, aby si nakadil prostě na nějaký marťanský.
1: Ahmed nakadí.
0: To bude zemědělská půda ten Mars, to bude větrná orba.
1: Aleši, tebe tam pošlo jako prvního, protože ty to celý pohnojíš.
0: Ty písmena, to bude od A do Z.
2: Pozor, já jsem z bramborářského kraje, já se na to už moc těším.
0: A Havel, včera Marek Eben říkal, že Havlíčku bude to takový jako slabší trošičku. Chyběl si tam.
2: Já to o Markovi vždycky na zahajováku varu říkám taky, že je takový slabší.
1: To máme, podáme si ho letos,
0: Co bude kapásty ovce, Valaši. Na Liptovské sláži, ovšem, sláž hluboko v lesích na Slovensku, Vítku. Tam ostatky světa

0: Ne.
1: Samozřejmě tam byla nějaká ta salmonelka, že jo, prostě střevní těžkosti, hele, nechoďte do těch ilegálních salaší, jo.
0: Nevyhovující hygienické podmínky, nevěřím tomu, nesmysl.
1: Na Slovensku všude.
0: Tam kluci našli kostru z kola, vynikající věc. Rubrika o ruce, ono je prostě ruský voják, který přišel o obě nohy, se stal prvním člověkem, který zdolal Mount Everest pouze pomocí svých rukou. Rustam nabíjev, tvrdě nabíjev, teda
1: Rustam zabil,
0: ale žádný prostě jako protézy, ne. Nesmysl, prostě ruce.
2: Čistý cepíny.
0: Čistý, to by Karel se jí nedal tohle.
1: Myslíš?
0: No, no, Karel,
1: ty mi to vyběh, ty mi to vysprintoval.
0: Karel, musíme uříznout tu druhou nohu nejdřív, Karlovi.
1: Karel, ten by tam vyletěl, by tam vystoupal.
0: Speciální množní protézy,
2: nic takovýho. Nebude.
0: Přesně tak, všechno to dal v sedě, musel přepomnat i extrémně nebezpečné úseky jako ledopad Kumbu. Mám se nabil Kumbu teda, jo. A nakonec...
1: Tam prostě ta kumbucha, ne?
2: Ledopad Kumbu byl překvapivě plný hlubokých trhlin, jak by se tak bývá.
0: Tak si to tam
2: taky vratkých hliníkových žebříků, ale on se nevzdal. A cepíny forever.
1: Snad mají na Mount Everestu ilegální salaše.
2: Ale Rusák to byl jinak.
0: Celý to je ilegální salaš.
2: Já bych to smazal tu novinku.
0: To samý kávojka. Vítku, ty jsi připravil takový drobný exkurs na téma francouzské mozky.
1: Já prosím vás, vždycky, když jedu do Cannes, tak si říkám, že s tím národem je něco špatně. Mm-hmm. A teď se ukázalo, co Francouzovi chybilo 90% mozku a žil normální život.
0: Takže to je klasika.
1: Všichni, kromě Francouzů, ve Francii žijou normální život.
2: Když jsem stál v těch frontách v Cannes, stály tam takový ty hlavohrudě, které říkali pouze ale isi, tak myslím, že to byli oni.
0: Ale isi, dneska to bude hodně korejský, ale jo, J-Hope Arson, takzvaně už. Arson, jsem si to chytil.

0: tvrdý korejství, J-Hope choval naději a nakonec stejně musel na vojnu, jako všichni. Dobře, pomůžeš, že je skvělý rapér. Já teď zjad.
1: A ty byl hojně, ne? Mražený polotovary bych si dal dneska nějaký.
0: Moravská Hlas, nebo co
1: Hlas,
0: to
1: je? Hlas,
0: ano. Ty jsi hrozný Vachek.
1: Zdravíme Vachka.
0: Hema Vachek, dneska soundtrack, rubrika Lidské polotovary. Prosím vás, horový nás v Rakousku, jaký jiný. Dneska jsme vzpomínali v rozhovoru s Karlem Ochem, který si poslechnete příští týden ve čtvrtek 2.7. jako předkarlovarský na snímek Markuse Schleinsera. To jsou hrozný názvy v tom Rakousku v podstatě. Firma teda na výrobu leteckých komponentů dostala zásilku a ovšem z ostatky lidských těl.
1: Oni si objednali plastové polotovary, ale po otevření zásilek zjistili, že v chladicích boxech byly části lidských těl. Prostě, no, tak
0: a co tam
1: stane se?
2: A kdyby tam a složili je nebo ne?
0: Na to my nejsme vůbec.
1: Lehčí torzo, ale prostě, jestli si myslíte, to byla nějaká vražda. Ne, bylo tam jenom 7 kosů ostatků zemřelých, ale byly určeny jinému adresátovi jako výzkumný materiál. Jo? Žádný Jeffrey Dahmer, žádný Dahmer Eagle, to tady ještě bude.
0: Hornrakovská obec Sankt Martin, já se tam chystám samozřejmě v srpnu na dovolenou, bude to fenomenální.
1: Jsme podle pleštila, ne?
0: No, dneska už tady není, vidíte, že mizí, zvolné mizení odcházení.
1: Jeho torzo, jeho torzo dostanete poštou.
0: Je to tak, rubrika Papej, to má jako Papej Linecký, rakouský, mám zůstává v Rakousku, si objednal oblečení a pošta mu doručila, co? Drogy za 13 mega!
2: A mně se hrozně líbí, jak je to doručování v tom Rakousku, tak to jako normální, že jo, prostě.
0: Nejkrásnější doručování.
2: Přijdou tam teda tablety extáze za téměř jako 500 000 euro. Tedy balíček z 24

0: 4800 pilulkami amfetaminu, já nevím.
1: Kam to, jako, kam to měl
0: já si nemyslím, že extáze je úplně amfetamin, ale pojďme do té chemie nechodit.
1: Zrovna taneční no, droga, to má jako pozor.
0: Mně se jako hrozně líbí to, jako ta lakoničnost, jako je ta zpráva podána. Už při přijímání zásilky se podivovali nad hmotností obou dodaných balíčků.
1: Jaký manželé věku 60 let teda.
0: Tyhle ty jako skoro důchodce nějaké oblečení a dostali teda tenhle, tuhle tvrdou nálož prostě na největší technopárty v Amsterdamu a někde z Amsterdamu nebo z Nizozemska skutečně ten balíček šel a lakonicky se pravý balík s drogami měl být odeslán z Nizozemska do Skotska. Takže jako, a bylo by všechno v pořádku.
2: Co
0: by
2: s tím dělali?
3: Leší dement, já jsem pak zjistil, že to je zpráva z roku 2019, takzvaná konibarská reakční doba, no. Ale nevadí, jako kdyby se to stalo
1: teďka
3: včera.
1: Se to, teďka se začalo hrotit znova na sítích, museli jsme si to všechno psát. Je třeba to připomínat. Předtím, co bylo před covidem? Nebylo.
3: Nebylo. Vlastně,
1: nebylo. Ne. My jsme začali 2020. A my vám děkujeme, prosím, máme 8. místo v rámci teda veřejnoprávních podcastů. Těch jsou stovky a stovky, že to je nádherný, vám děkujeme. A děkuji za Bramboru 2. 5. místo rozhovory. Přišel to Čestmíra dáme teda.
3: Podcast roku podojíme. Já jsem tam byl.
1: Vždyť to je nula ten člověk.
3: Není o co stát.
0: To je tající navíc.
1: Prostě mě nevedá rubrika člověk, to je prostě masičko. To je pochutnáníčko, Vítku, prosím tě, jo. Doma měl i lidské srdce. V Maďarsku se drželi muže, který jedl lidské maso. Poslední film, který byla tady natočil, mrzí mě to.
3: To je dáme rýdlo, on se tam jmenuje Žolt, jo. Žolt z Budapešti.
1: Trošku uzlaté rukavice tam bylo u něj doma.
3: Panuje tady pochybnost, já nevím, jestli je tam jeho povolání, ale že údajně si to jo, pracoval v nemocnici.
1: Režisér.
3: Bral si to tam a vykopával to přímo na hřbitově v Maďarsku a na Slovensku. Na Slovensku byl opatrný.
0: Musel hlad, no, jako stejně jak v těch filmech byli.
3: Ani hřbitovy.
4: Leonardo da Vinci je Slovák?
5: Ano, ano, ano, prosím tak, Sloven.
4: Ako Ježíš,
1: Sloven, takže Sloven teda.
5: Oči, a to ten bělou pokožku a světlé vlasy.
1: Jako to má
5: Slovan. A odkud mohl být z Ježíš Kristus do Izraela? No jedině ze severné Evropy, to znamená z toho oblasti, a Karpatská podunajská.
1: Polenska.
0: To kreslím elektronickou tušku.
5: Ježíš Kristus byl Sloven, 100%, Slovák.
1: Sloven, Slova. Já bych to vůbec nepochopil, takže byl to Maďar, byl to zároveň trochu Sloven.
0: Turínský kuň trochu.
1: Nevadí, samozřejmě. Rubrika Ripsong 2026, vy to ním to víte, jede prostě. A před autem šlehalý plameny, září nápis Rip, řidiče na Prachaticku, viděl se podivný rituál. To jsou trošku Master Zemr, divný rituál.
3: Je to tak, metalisti tohle dělají běžně, když někam jedou, si potřebují udělat pauzu, jo? Pauzu na vohýnek.
1: Jasně.
0: Obzvlášť u Strungovic nad Blanicí.
1: Jo, tam to není celá, to máku, kde to je, tam jdeš ty na dovolenou.
0: No, já jsem na Prachaticku jednou byl na dovolený, je to jako nechce to zažít.
1: On rozdělal velký oheň, pak běhal okolo, přičemž scénu doplňoval i karton s různými symboly, nápisy, jako třeba ryba, to je výhruže.
3: A zároveň,
1: já když vidím nápisy, tak jsem úplně vorosím.
3: A policie řekl, že s tím čistí hlavu.
1: Čistí hlavu. A ty si čistí hlavu jak? Na Brutal Assault. Batary, je, daj, daj. A to vám můžeme slíbit, že to si rozhodně v červenci budeme čelistech hrát.
3: Tam jako rozhodně zajedu, ale samozřejmě si čistím hlavu podobně, jako to má hlavně pivem.
1: Pochopitelně. Rubrika kouření online způsobuje kašel, ale my vás naučíme.
3: To je skvělý.
1: Mladí Korejci, dneska to je tematický, relaxují aplikací, které ale vlastně vůbec nic nedělají, Tomáku. Takže jak to chodí? Ty večer jako se ti nechce spát, jsi takový v úzkosti.
3: Máš hlad.
1: A takže si aplikaci máš hlad a co tak se stane?
0: No máš třeba chuť na jídlo, jo, ale zároveň jako už je noc, že chceš ušetřit peníze, tak jako tady vypočítává jeden z těch, teda jako, který jako propadli této vášni.
1: Ano.
0: No ono to vypadá jako skutečná rozvozová aplikace, takže se do ní aspoň podívám. Nakonec si tedy nic neobjednám, ale zdá se mi, že mi to trochu pomáhá od stresu. Dodal tento dotyčný s poukazem na to, že v dané aplikaci si ve skutečnosti nic objednat ani nejde.
3: No, se líbí ta kuřácká aplikace, což je jakýsi chatroom, kde se schází lidi, kteří si vlastně nic moc nepíšou.
1: Občas pozdraví, jenom
3: jak se máte, taky zdvořilostní čety a tam se uprýč.
1: To je imitace kuřácký pauzy, virtuální.
3: Rauchen pauze.
1: Fenomenální úplně. Ve skutečnosti vůbec nekouřím, ve skutečnosti mám pocit, jako bych si někým dával si pauzičku. Je to zvláštním způsobem uklidňující, popisuje 24-letý student Lee a přidává i další benefit. S touto aplikací se necítí člověk tak ocemělý při plnění studijních povinností.
3: A je to zdraví hlavně.
1: Je to neuvěřitelně zdravá věc. Seriál My vás naučíme, toto nezohledňuje, ale to je case tady pro druhou sezonu.
3: No, přesně tak.
0: Já vůbec nebudu zohledňovat, co jsem dělal při plnění studijních povinností.
1: Já tě zohledním! Tady jsou Slow Dive, nádherný koncert na Metronomu. Užili jsme se s Šimonem nejlíp v životě. Furt jsou skvělý, geniální track No Longer Making Time. Já už ten čas prostě nedělám. Já už si ho nedělám.
3: To už nám moc nezbývá hlavně.

0: Ahoj, právě jsem se probudil a mám takový nápad, návrh, co se mi zdálo. Na Smíchově na nádraží vždycky přijel místo jako dopravního prostředku meloun nebo jen jiný jídlo a lidi si to mohli vzít.
1: Přátelé, hlavu vzhůru, nádech, výdech, svět je krásný, dejte si duševní košili na věšák. Respekt!

0: koncertu, kterýho se nestydím přiznat, že jsem si poplakal několikrát. Čistá Sugar z Vaplezie, poradí Slow Dive. Pořád v topu, stejně jako to má jeho kondice, především teda mentální, jo. Superboy nám dneska poví něco o snímku Supergirl. Porazil by teda toho Supermana nebo ne? Byla navrch.
1: Tak jako je to sestřenka, no, a jako rozhodně porazila v tom jako non-Mirko dušínství, protože na rozdíl od něj, ona je to trošku spovykaná a nezvedná holka, která z toho Kryptonu na rozdíl od Supermana neodletěla jako nemluvně, ale mnohem později, takže prostě ona je opravdu hodně rozbitá z toho, co si tak jako traumatizovaně pamatuje a tak se celou dobu chová. To jsme viděli už v tom jako Supermanovi, kterým se James Gunn snaží restartovat to DC univerzum a udělat řekněme jako nějaký protipol těch temných, rádoby temných dramat, jako plných nějakých pompézních zpomalovaček za Snydera, který jako pro mě teda přepadali do jako spíš nějaký jako nepřiznaně adolescentní představy o temném komiksovém dramatu, tak tohle je místy prostě v rukou Jamesa Gunna, autora prostě Strážců galaxie a jiných věcí, často jako přiznaně adolescentní nebo rozjuchaná, rozverná podoba toho DC univerza, která ale umí jako být místama jízlivá. A tenhle film vlastně víc než nějaký klasický komiksový jako příběh odehrávající se jako někde na zemi, kde se zachraňuje svět, připomíná spíš jako takový prostě Star Wars vesmírný dobrodružství, protože Supergirl vyrazí oslavit své narozeniny klasicky tak, jak to dělá na nějakou planetu s červeným sluncem, protože tam jednak jako se zbaví svých superschopností a také se zbaví jako odolnosti vůči alkoholu, takže prostě může normálně lejt. A bohužel
0: taky tenhle, by si letěl,
1: tenhle program ji naruší teda jako odhodlaná mladá dívka s velkým mečem, který pochází z rukou jejího tatínka pro svého místního mečíře, který ho bohužel...
0: Mečíř výborný, tady jsi tam, miluju to!
1: To nebyl výborný šermíř, tenhle mečíř, ale ne tak dobrý, aby ho i s celou rodinou nezmasakrovali místní banditi, takže odhodlaná dívka, co chce pomstit svoji čestnou rodinu, narazí teda na tuhletu jako vyndanou dívku, která si přijala odpočinout a samozřejmě z toho teda vznikne takové vesmírné akční holčičí dobrodružství, který je jako trošku origin story té postavy a trošku taková opravdu jako jednohubka odbočka. No,
0: já jsem zpozornil jenom v jednom momentu, že jsem si všiml, že autorem je režisér Craig Gillespie, který stojí za filmem jako já, Tonya Cruella, nebo třeba velmi solidní Peníze těch tupců s Paulem Danem. Jaký je režijní rukopis, jak se to popsalo do tohohle?
1: Přesně tak jako Craig Gillespie, který jako je jeden z mála, co dovedl dát třeba moderním adaptacím jako těm hraným Disneyovek nějaký jako trošku ksicht v té Cruelle, tak tady jako je vidět, že on má jako velký cit pro nějakou tu atmosféru těch jednotlivých scén, jsou tam jako prostě jako silný momenty, jako v mnoha ohledech spíš třeba ty neakční, jako kdy prostě tam jako pracuje s nějakýma drobnýma detailama, kdy opravdu se potulují z planety na planetu, potkávají takový různý mimozemský postavičky, opravdu trošku v modelu Star Wars, ale vlastně v rámci toho DC univerza to spíš působí jako osvěžení, bohužel ale jako debutový scénář Ani Nogueiry je jako úplně trošku jako to brzdí, jako neví úplně, co chce, bejt se trošku dělat ten origin story pomocí nějakých retrospektiv z Kryptonu, který jsou jako trochu hluchý, jako vlastně si jako místama úplně neví rady, o čem chce vyprávět, takže je to takový jako nakonec jako trošku jako zhluk jednotlivých scén, který za mě furt jsou dobrý, protože jsou tam zajímavý ty postavy. Ona ta herečka Mary Alcock dává tý postavy takový trošku jako vibe, takový nějaký jako trošku dospělejší Pipi dlouhý punčochy, je taková prostě rozvedená holka, co tam řádí v tom chlapáckém světě.
0: Hezky připodobnění, já to jsem čekal.
1: Lase bose, ale! A přesně jak, a když je na platě plných chlapů a nemáte svý super schopnosti, tak furt jim dovede dát na držku, když jsou dvakrát větší než ona, a když ty super schopnosti má, tak to občas jako umí prodat. A hlavně u čeho se musím zastavit,
0: ano,
1: tak se objeví poprvé na plátně jako superhrdina jménem Lobo, na kterém jsme my všichni vyrůstali a bavilo se tehdy jako o tom, že to je přesně ta nesfilmovaná jako záležitost, která nemůže fungovat na plátně jenom v komiksu. Samozřejmě to bylo jako hrozně adolescentní čtení v té krvi v roce 97, ale zároveň to byl první silnější hrdina než Bobík, protože měl
0: DJ Lobo
1: v hlavě zabudovaný metalový rádio a všechno rozsekal, takže Jason Momoa se tohle jako partu zhostil jako vlastně dost slušně, ale problém je, že jako vlastně ta postava pro mě je třeba zajímavá, ale zároveň jako by nevěděli, jaký tam zařadit a jako kdyby to bylo, že jsem objeví jenom proto, aby se představili toho Loba, takže to celý působí jako takový mezifilm, jako prostě nějaký jako...
0: Bod
1: v restartu toho DC univerza, u kterého fakt těžko predikovat, kam to půjde. No.
0: Zapálit.
1: Já jsem jako středně zaujatý, ale zároveň jako si nejsem jistý, jestli tohle je jako směr, který se jako může líbit.
2: Já musím ocenit, že Matthias Schoenaerts na fotkách vypadá trošku jako kdyby hrál v Battlefield Earth, jako jo, má
0: podobný... Takže podobný, víš, je?
1: Ono to ten
0: hormonální mafie, občetla se tady.
1: Bečkový vibe bohužel jako má, no.
0: Ale nemá hodně hop. Říká ne. Stop, říká stopněte to, stopněte to násilí na školách. Dost, sebevražd učitelů. Učitelé jsou bezmocní.
2: Totálně.
0: Je třeba, tresta. Učíš všichni na to, že jsou ty rodiče. Dohlížet a trestat. Jako v čelistech. Už vytáhnu fuku to velký
2: vadlo. Jo, já fuku.

0: lidi naklepou, když jako to je masíčko. Ten člověk to je jako dobrý v tom vesmíru, jo. Oni nás udělali dobře. Člověk je úžasný pochutáníčko, to je masíčko.
1: Tady nás naklepal J-Hope, masíčka, ještě víc nás naklepal Raketo Rafa.
2: Ten je trošku šlachovitej.
1: Ten je vlastně Rafanu, teda vlastně umělecký tenisový skupiny dlouhodobě, ale to už tak, je plešat je vyřízený.
2: Ale vlastně kousat uměl, jako jeho forehand, opravdu ten uměl kousnout.
1: No, to byla čtyřdílná netflixovská série Rafa, takový jako strhující popkulturní, jako skoro dekonstrukce nějakého sportovního mýtu, bych řekl. Jako, hodně se to úspěšně vyhýbá nějaký jako hagiografii, to jsem byl překvapený, jakým patosu. Místo toho to servíruje, Vítek mě doplní nějakou jako vlastně syrovou anatomii, skoro z nějakého fyzického utrpení, nějaký mentální hrany. Režisér Zachary Heinzerling, tuším, netvoří žádný nějak jako banální pomník, toho jsem se vlastně bál, jako antukovýmu králi, tady nepochybně jako byl, ale je to docela fascinující, skoro bych řekl, jaký existenciální portrét fakt stárnoucího jako titána, který vede marnej, stejně jako my, ale docela uhrančový boj jako s limitama vlastního těla, potřebovaného.
2: Ale je to true untold pro mě tohleto, ten přístup, vlastně otevřenost Rafy, který byl vždycky totálně uzavřený, vojou soukromí se vlastně nikdy moc nevědělo, vědělo se, že má problémy s vlastním tělem, dlouho se spekulovalo, kam ho to vlastně v té kariéře pustí, a pro mě to vždycky z té velké trojky, kterou samozřejmě tvořil on, Roger Federer a Novák Djokovic, jo.
1: Jiří Novák.
2: Tak pro mě to vždycky byl ten jakoby nejmín čitelný, zároveň jako velmi zarputilej až jako agresivní člověk, který vypadal, že vede nějakou válku. Já vždycky myslel, že to byla válka se soupeřem.
1: Ale
2: v tomhle čtyřdílném dokumentu se fakt dozvídáme, že to vlastně byla válka jako s vlastním
1: nikdy
2: tělem.
1: Nikdy jsem mu nefandil vlastně, nikdy, vlastním, za sebe.
2: A on byl těžko mu vlastně fandit v něčem. A teď o to je to jako hodnotnější, ten dokument ho otevírá v neuvěřitelné křehkosti, v detailu, on najednou vlastně mluví úplně otevřeně o všem, co ho vlastně tvořilo, tyho zvláštní tiky, ta jeho zvláštní jako
1: rituály, jo, vlastně to je součást překonávání té úzkosti nebo vlastně vydávání se tělem i myslí za hranu dlouhodobě.
2: Je to taky vlastně příběh o vztahu trenéra a jeho svěřence, samozřejmě Street Stony, že jo, velká jako figura světového
1: zneužívání, jako do nějaký míry.
2: Myslím si, že ten abusing aspekt, který tam je tak jako lehce podaný, ale bez nějakého jako velkého zastírání, že ten jejich vztah byl vlastně toxický od dětství. Je to strhující příběh člověka, který vlastně nikdy žádný dětství neměl a ten vrcholový sport pro něj vždycky byl spojený s utrpením, jo, s bolestí.
1: Je to fakt, jo, to fyzický horor chvilkama, taková jako neuroza v nějakém detailu, žádný jako naleštěný triumfalismus, jak bychom se čekali u těch jeho vítězství a že jich měl teda všech těch pohárů 20 a tak dále, ale ukazuje to spíš ten sportovní vrchol jako taková permanentní jako návštěva traumatologie, jo, za mě. A I can relate samozřejmě.
2: A samozřejmě to ukazuje jako tenis jako ten nejosamělejší sport v něčem, tenis, kde v určitý chvíli fakt jste jenom ve své hlavě a prožíváte ten jako boj se sebou sami.
1: Prožíváte nějakou chemii, tejpou, prostě jako fanatickou vůli, jo, ale to je jako šílený a tato jeho metoda, to je za mě jako čistý zneužívání, fakt jako palčivá otázka, za ten drill toho strýce nebyl jako zánecí lidskosti, za mě vlastně jo. Akorát to nebylo vidět pro samotného jako Rafaela. A i jak se načal takovou tu stahovou geometrii, ten Federer, vlastně takový ten aristokratický jako protipol toho Rafy, který je takový jako plebejec, ale nemyslím to jako špatně. A ten Djokovic tady narušuje ten vztah, jako je ten dravej sportovní survival nakonec toho leze.
2: Je to hrozně dobře koncipovaný do těch čtyř dílů, tím, že se vlastně vždycky zjeví ten jeho velký antagonista.
1: Tam není slabá vlastně jako minuta.
2: A zároveň vlastně největším antagonistou od začátku do konce je on sám, je to rámovaný vlastně motivem jeho odchodu, jeho ukončení kariéry, který vlastně bylo ve vzduchu strašně dlouho, roky, že se mluvilo o tom, že Rafael Nadal nemůže vydržet dlouho. A vlastně to ukazuje v posledním díle už ten breaking point, kdy proti tomu tělu už jako nemůže bojovat. A vlastně o to víc si cením, že to nepůsobí jakoli inscenovaně. Jo. A vlastně respekt tomuhle tenistovi to do značné míry vytváří a ne nějak posiluje.
1: To je to říkáš true untold, přesně ten přístup toho Netflixu v tomhle tom případu, že seš vlastně voyeur, seš jako, jako v momentě nějakým přítomný momentě, kdy vlastně ten šampion jako šeptá tý rodině, nikomu to neříkejte vlastně, ale není to jako fake, vlastně ho zabírá ten mikrofon v momentě, který asi opravdu měl být jako private a je to taková jako vlastně univerzální zpráva nějakým jako teda stárnutí, trošku neschopnosti stárnout, hlavně neschopnosti včas odejít, to se bude týkat samozřejmě i nás a vlastně jako moderní sportovní hrdina je asi odsouzený podobně jako Tomák k tomu, aby prostě svoje mýtický já přežil jako přímým přenosu.
3: Já už jdu radši.
2: Velmi dobře udělaný střihák a zároveň vlastně mluvící hlavy, které nejsou vůbec banální, otravný, repetitivní, hele, takhle má vlastně vypadat sportovní dokument 21. století. No.
1: Very true. Interpol, Sea Out Loud, zářinová deska. Za chvilku vyhlašujeme Miss Hruzy. Můžu prozradit, Vítek byl třetí až.
2: Ještě,
1: až zase.
2: Zase.
1: Já mám bramborovou medaili, přátelé.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude

0: singles, nový desky Interpol, See Out Loud. A my už pozradíme, kdo se nakonec umístil na prvních dvou místech Miss Hruzy. Já jsem teda typoval Amy Adams, že to vyhraje, skončila na dvojce, jedničku jednoznačně Javier Bardem, což ještě takový jako mem našeho chatu, ten výřez z toho ksichtu, co s toho udělá ten obličej? Je tady až léčivý, hojivej, ne?
1: Dá se říct. V podstatě jo, zvířecí jako léčba.
0: Mimořádný chlapík, samozřejmě Miss Hruzy, desetidílná miniserie, Cape Fear na Apple TV, teďka tady berte to jako mid-season review, sobenku 4 díly, showrunner Nick Antoska, samozřejmě vynikající opera, netvoří teda nějakou jako kopii takového toho animálního magnetismu z toho roku 62, ani tam není takový ten De Niro v té explozivní poloze, ta karikatura z roku 91. Je to takový sofistikovaný teror, kde to fyzický násilí jako transformuje do takový jako systematický, trošku jako teda nová doba, kybernetický, psychologický jako likvidace, to, co my pěstujeme v Čelistech v podstatě standardně, ale zatím na to prochází. Zdálivě jsem si říkal, jako zbytečná to bude x-táka adaptace, ale funguje to v tom novém kontextu a přináší to takový přitom starý tvrdý jako potěšení. Za prvý se tam demontuje nějaký takový to elitářský štěstí, takový ten klasický půdory z pomsty, teda odsouzený Max Cady, Javier Bardem, vůči těm právníkům, který se pak dali během procesu dohromady, Amy Adams a Patrick Wilson, obrovský oblíbenci jsou fantastické, těch hercích to totálně stojí, by the way. Jo, vlastně ten neodkrývá to jenom toho Cadyho šílenství, ale nějak to obnažuje takovou to prohnilost, jako lži, takový ty privilegia, ty samotné rodiny. Jsou tam teda aktualizace pro to 20. století, takže vlastně jsou tam ty moderní zbraně v tom scénáři implementované, nějaká umělá inteligence, nějaký deepfakes, fenomén jako cancel culture, nějaký internetového načarodějnice a tak dál.
1: Já znám.
0: Cady je vlastně neohrožuje jenom fyzicky, stačí mu likvidovat jejich digitální stopu a nějaký sociální status, a to tam je docela hezky ukázaný. Je to především velmi zábavný, je to vlastně jako caper, jo, vlastně v tohle, je to rodokaps, patří to tam, ale hlavně to je to pulp, ale od toho thrillu, té sociální patologii to míří docela zábavně. Je to vlastně čistokrevný brakový jako revenge thriller, který mutuje do takového psychologického dramatu a chvilkama takového skoro ambientního hororu, abych to jako nepřeháněl, je to tam trošičku. Samozřejmě ústřední motiv nějaká ztráta bezpečí, nějaký jako institucionální selhání, zjištění, že domov teda není žádná jako nedobytná pevnost. Kromě toho Mákova, ten se pečlivě udržuje. Jak jsou to papričky, tak jsou papričky na tom.
2: Papričky nepřesazený, ale mříže za oknem držej.
0: No, výborně.
1: Tak to je důležitý.
0: No, takže prostě pokud chcete Javiera Bardema jako fakt chladného manipulátora, ale jako next level, prostě spolu s tou jeho postavou z Coenu, tahle země je prostě jako mimořádná figura, on má na to neuvěřitelný talent. Jako ten žádný problémový psychopat.
1: Má dobrý účesy, jo.
0: Jo, divoký účes tam je samozřejmě, ale ten fascinující mix taky ty agrese a zdánlivý zranitelnosti z rudného charizmatu toho kalkulu, jako fakt inženýr strachu, trochu major Skáza, jo. Obíhačka s ním by musela
1: krutá. Jaký si dává?
0: Jo, Amy Adams a taky fantastická morální těžiště, jo, samozřejmě, ale komplikovaný. Jinak režie Morten Tildum, aspoň některé díly, je tam taková klaustrofobní elegance, vzpomněli jsme se na některého tituly, on si hraje s takovými vykloubenýma úhlama, možná někdy až manieristicky, ta plíživá kamera, ale buduje napětí vlastně velmi dobře, nebojí se nějakých jumpscarů, ale jako kultivovaně a fakt tě nechává v takovým jako paranoidním jako microdosingu toho strachu. Takže za mě po půlce stříd mi dobrý nebo spíš větší palpový doporučení.
2: No, a ty Tildum, to je z nějaký koledy,
0: no,
1: Tildum, tydlidom.
0: A já chci víc, za chvilku už korejství, týču LSMJ ho po třetí, mor, to je more, co to jste?
1: My vás naučíme.
2: Hej, more.

0: nenavidim. Seks, timova i sport, a politiku. Každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej?

0: Minimoucha! J-Hope! Životní forma!
1: Masařka!
0: More! Teach you a lesson a map, my vás naučíme. Desetidílná série, ultimátní vlastně revenge fantasy, převlečená za nějaký společenský drama, částečně teda jenom, nebo spíš jako když K-drama potká nějaký civilní superhrdinský komiks.
1: Ale my všichni školou povinní po korejsku, trošku jako kdyby se autor českých školních seriálů Tomáš Ferstek zrovna malinko skřížil s Tomášem Magnuskem, který miluje jako akční korejskou kinematografii.
0: A zároveň Karel Vepřek v tom trošičku.
1: Tam Vepřek, to je tam taky, jo. Profesor Vepřek.
0: Já musím říct, že navzdory takový ty tradiční jako korejský mírný pošahnosti a takovým to jejich mixu sentimentu a histrionství, tady teda úplně nevyhledávám zpravidla, tak jsem tomu středně propad, je to televize čistý jako divácký satisfakce, velmi důsledný. Vychází to z představy, že teda jako Tomák vždycky říkal, jo, vlastně demokratické mechanismy, cituji teďka Tomáka, selhaly natolik vlastně, že je potřeba poslat do škol, co? Sociálního pracovníka, komiksového mstitele a policejní zásahovku v jednom. A to se stalo v tom seriálu.
2: Já to Aničce říkám furt.
0: Ale právě, to má naši
1: situace. Až se u Aničky ve škole objeví člověk v černém obleku, začne fackovat žáky, tak už to dorazilo i sem. Samozřejmě to jako ultimátní fantazie, že ministr školství řídí jako tříčlennou jednotku, která opravdu vyhledává ty extrémní případy, nějaký šikany, násilí, nějakého bezpráví na školách a zavádí tam takový jako vlastně jako lehký fašismus, jako vlastně někdy neúplně lehký, jako nesmírně zábavná. Ono se to prostě hraje s takovým tím jako s tím prvoplánovým odporem proti tomu, jaký člověk má proti těm šikanátorům a vlastně taková ta touha po spravedlnosti, která je většinou nedostupná, protože příliš složitá v tom systému, tak tady je naprosto přímočaře dosažena a v tom je největší jakoby rajc toho seriálu.
0: Jo, to není žádný realistický skalpel.
2: Takže jako vigilantství proti těm slabším. Jo,
0: no vlastně jako ten fakt žádný realistický nástroj, to je fakt mokrej sen společnosti, která je unavená z nějakých nekonečných debat o právech, procedurách, o empatii. Každý díl vlastně funguje jako nějaký case study, každý nabízí nějakého novýho padoucha, nějakou novou deformaci teda toho systému, nový akt nějakého veřejného ponížení pak těch viníků. Je to samozřejmě starý jako narrativ, že jo, systém nefunguje, oběti trpějí, přichází výjimečný jedinec, dívám se na to Tomáka významně, násilím obnoví morální řád, jo. A to je od westernu až po akční thrillery a vlastně to zase funguje akorát, že tady jsme jako ne nějaký mexický hranici nebo skrumpovaný velkoměsto, ale prostě korejská střední škola, že ty problémy teda evidentně té společnosti fakt jsou.
1: Jo, člověk si trošku vzpomene na český seriál Ochránce, který vlastně fungoval na podobném principu, ale řešil to přesně jako etický, přemýšlivý, velmi jako pedagogický mechanismy.
0: Ale Vaculík tam nezve telefon.
1: Přesně tak. Tady prostě vidíte, že někdy není nic lepšího než prostě dobře mířená facka nebo rána pěstí. Musím říct, že vlastně jako nejzábavnější je to v těch momentech, kdy to je nejpřímočařejší, když s tím trochu jako nesouhlasíte, říkáte si to až příliš zjednodušuje a splošťuje ten problém, je to až příliš naivní, ale vlastně v tom je to nejzábavnější, samozřejmě z toho cítit, že se to trochu jako obrací přímým pohledem na tu korejskou generaci, asi to adresuje jako skuteční problémy, které jsou palčivý a snaží se skrz tuhle tu zábavnou formu jim předat nějakou message, jakože některé druhy chování fakt nejsou cool, je důležitý je třeba jako nahlásit nebo se proti nim nějak bránit. V těch chvílích člověku trošku jako cukají koutky, ale zároveň nemůže popřít, že tomu vlastně jako propadává neustále.
0: Přesně tak, no povrchově je to fakt seriál o šikaně, ale zasahuje to bitra, jak se řekl, jasně zjednodušeným a jako zábavně crazy způsobem do témat nějaký politický korupce, jakých rodičovských ambicí, sociální tlak, takový ty výkonová, ta výkonová kultura, což je docela velký téma, nejenom tam. Ve skutečnosti ale je tam nějaká krize autority, vlastně, kdo teda je vlastně ta autorita pro současnou dobu. Jako učitelé jsou jako bezmocní vlastně, rodiče jsou jako agresivní klienti.
1: Vláda je zkorumpovaná.
0: Jo, nikdo nemá jako legitimní moc, takže vlastně chápu, že vedle toho fakt fanouškovského nadšení 85 na ČSFD tak vůbec dobrý recenze, to vyvolává i takovou morální jako rozporuplnou debatu vlastně, co když se ptá, vlastně se to ptá, co když ta liberální společnost už neumí vytvářet autoritu jinak vlastně než nějakým násilím.
1: Jo, je to docela zajímavá paralela s novým filmem Uwe Bolla Citizen Vigilante, který vlastně jako prezentuje ten model toho vzít spravedlnost do vlastních rukou a mstít se třeba migrantům za jejich údajně páchané násilí jako něco jako velmi ušlechtilého, ale tady si myslím, že pořád je podstatný ten element toho eskapismu, té zábavy a samozřejmě podstatný moment jménem Mujol Kim, hlavní představitel. No, ten je opravdu
0: korejský Wahlberg, ten Mark Wahlberg s Josephem Gordonem Levittem po korejsku.
1: Ono totiž ten seriál se jakoby pořád malinko usmívá sám nad sebou, což je strašně důležitý. On se jakoby umí schodit, ty důležitý momenty akční jsou vlastně podaný jako opravdu takový jako over the top stylizovaný akčňák a vlastně nikdy vám arena to neříká, tohle je řešení.
0: On vždycky vstupuje do toho prostoru, začne mu jako dominovat takovým specifickým způsobem, do záběru, okamžitě změní takovou tu geometrii té scény. Je to trošku snímaný jinak, než jsme zvyklí, je to trochu osvěžující. Vlastně ta školní třída už jako není třída, je to spíš nějaký jako ring arena. No. Ty chodby, ty koridory se mění v takovou jako westernovou hlavní ulici, těsně před nějakou přestřelkou, ale je to součást tý velký fan v tom vlastně.
1: Jo, musím říct, že to schutí dokoukám, což jsem ještě neudělal zatím.
0: A taky nový Marilyn Manson, ale.
1: Jo, to je taky velký šikanátor.
0: Banány, nahřátý banány na krk. Jo, nové album, single Exit Wound. To je na hraně,
1: já jsem ho nikdy neměl moc rád, takže v pohodě.
0: Antikrist Superstar.
1: A jo, to byla dobrá deska.
0: To můžem.

0: perničkové brule s perníkovým...
1: S pomerančovo mandarinkovým gelem, jo?
0: S pomerančovým perníkové
1: kremé
0: brule
1: s pomerančovo mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem. Perničkové brule s pomerančovým grelem.

0: jsem slyšel, že už jsi jiný člověk.
1: Dobrý 90.
0: Jako když blbnul s Reznorem.
1: Musíš s Reznerem.
0: Boris Rezner samozřejmě. A oni vyjede i se Švehlíkem samozřejmě. Ale Stomáka, to mám se říct, je v roce 2026 v létě úplně jiný člověk. To je different man samozřejmě.
1: Má účes jiný.
0: Účes takový, jako má krásnou barvu.
1: Není znetvořený už tolik.
0: Ne, málo se zadechává. Roztomilej bych se nebál říct. Uvidíme Varech, jak mu to najede. Samozřejmě snímek Arona Schimberga, scenaristy a režiséra, který byl loni předloni ve Varech, pak se objevil i v českých kinech a teď dorazil čerstvě na platformy, na Netflix. My jsme ho tehdy neměli čas hodnotit, tak už takový zároveň preview a zároveň overview. A zároveň už je pozdě, jo. Ale zároveň
2: všechno,
0: dobrý
2: na to,
0: ale dobrý na to zároveň upozornit, protože ono na těch platformách to zase není tolik. Je taková bizarní, hodně kousová záležitost. Dám slovo Tomákovi, taková konceptuální, ale skoro tragikomedie, taková neurotická studie identity, která se tváří jako kříženec nějakého body hororu, nějakého kaufmanovského surrealismu, ale nakonec pro ně zůstává stát na půli cesty, což neznamená, že to není chlukama zajímavý.
2: Jak jsi řekl, no, takový jako body horror, nebo spíš body thriller, křížení s nějakou jako zvláštní jízlivou černou komedii, teda je to jako, že jo, film o protagonistovi, který trpí nemocí, jejíž název jsem úspěšně zapomněl, ale která mu teda znetvořuje tvář jakéhosi sloního muže.
0: A toto slučím, nějaký... je to neurofibromatóza.
2: Je to tak, je to tak.
0: Fuj! Ne, pardon.
2: A jsou tam jistě nějaký ozvuky prostě Lynche či Cronenberga, zároveň tam jako taková ta současná nějaká jako indie estetika třeba bratří Safdie. Já jsem si trošku vzpomněl na velkého Martina, takový ten neurotický začátek v těch stísněných prostorách bytů, tak to jako má trošičku podobnou energii, ale zároveň teda pozoruhodný výkon Sebastiana Stana, který za to myslím dostal medvěda na Berlinále.
0: Dostal za to Stana. Ačko za to může kempovat.
2: Jo, jako ty byty jsou pravda velikosti stanu často a ještě s prasklou plachtou, takže tam kapou nějaký zrudný tekutiny, ale jako ten motiv toho jako znetvořeného muže, který postoupí experimentální léčbu a pak jako se z něj teda stane opravdu Sebastian Stan.
1: Tady pozor, v textu distributora, že vypadá jako průměrný Američan středního věku, což je Sebastian Stan.
0: Za mě ne, mírně my to nejsme, ale je mírně nadprůměrný za mě.
2: Jako vlastně se tam pak manifestuje to jako zajímavý téma, to, že ten člověk teda ztratí to, co z něj dělalo teda jako v úvozovkách z růdu nebo nějakou jako něco na soli lidi jako měl jako problém reagovat, ale zároveň jako něco jedinečného. A teď on se neumí zžít s tou novou identitou a vlastně nějakým způsobem má pocit, že to, čeho se zbavil, mu je teď jako kradeno nějakou jinou postavou. Je to jako tam hromada pozoruhodných motivů i pozoruhodných stylistických voleb, ale jak si řekl, je to takový jako trošku taková jako konceptuální klaustrofobie, která to občas jako prostě zastavuje, jako moc přemýšlivý je ten film, než aby byl tak jako nějak jako přirozený. Nechci říct půdovej, ale třeba ty nejlepší Cronenbergovy filmy, když se teda vrátíme k těmhle těm body záležitostem, jsou jako mnohem jako přirozenější a mnohem jako míň nějak konceptuální, jako mnohem nejasněji sám říkají, o čem vlastně vyprávějí.
0: Jsou tam jako zajímavé myšlenky, ale to zpracování je pro mě jako na hraně bizáru, byť jako samozřejmě záměrnýho. Tam není samozřejmě hlavní téma tam nějaký vždycky znetvoření, ale nějaká vnitřní toxicita člověka sama k sobě, jako vlastně to ukazuje, že to Eduardo jako monstrum teda nesídlí v těch jeho nádorech na obliči, ale v nějakého chronické neschopnosti jako přijmout sám sebe, jako vlastně fajn, ale ta satira tam taky jako mutuje, takový doslovný, takový trochu frustrující, možná až frašky, kde se jako vrství jedna jako nepravděpodobná motivace na druhou, ten film nedokáže ty své tezy prodat nějak výrazně, pak už vůbec ne v té poslední třetině nebo v nějakém jako silném finále.
2: On se vlastně snaží vždycky vykoupit nějakým jako šokantním překvapivým zratem, střihem, jako kdy najednou jako jsme někde jinde a má to teda jako diváka jako
0: ten zvrat, kdy přichází, když se na scéně objeví. A nebudu prozrazovat, tak to je docela jako pozoruhodný, jo, ale jde to do nikam a vlastně ten Stan, jak to říkáš, Stan teda samozřejmě dostal teda stříbrného medvěda na Berlinále, ale právě podává fakt jako i fyzicky precizní jako výkon.
2: Rumun, ne, tak to se vyslovuje Stan.
0: No jasně, no. Tak
1: Stanislavský, jo.
0: Ale jenom když je u Fjordu.
1: Jmenoval se Stanislavský.
0: Jenom u Fjordech. Jo, ale samozřejmě skutečná hvězda je ten Pearson, jo, který má skutečně tu neurofibromatózu a ten je jako napsaný vlastně i zahraný s takovou jako energií a takovou sebestřednou suverenitou, že i ten Edward vedle něj jako bledne a teda nic jako osobně nějakou tu pseudointošskou jako to pokrytectví, nějaký skrytý možná narcismus těch uměleckých jako elit. Nevím, je to jako chvilkama osvěžující.
2: Zrovna její postavě přijde vlastně jako možná nejhůř jako napsaná, no, že je to vlastně taková karikatura tý jako umělkyně.
0: Tam je jako nastrčená, jako... aby tam taky byla. No. Takže jako, jsme se vás úplně nalákali, ale pokud chcete takový jako mírný artový bizárek s přesahem, tak asi to úplně nezaškodí. A já už si asi osadím kafičko, ale.
1: Si řekneme, kolik je 1+1+1. To jsme my.

0: koniec.
1: Ty byste zpíváš, člověče.
2: Zadní mi vrátky.
1: To zas budou vary. A já už jedu dneska.
3: Budeš vodom dál
1: dneska. Já už jedu dneska. Programy máte, prosím vás, vysíláme teda, říkám, 2.7. Já, Vítek, Karel Och, to je jasný. A pak za týden 9.7. z Kolonády. Já, Vítek, Šárka a Tomák. No to zas budou Kolonádní vary. Hadí pramen inhalace, 93 stupňů.
3: Tomák vypije 9 litrů.
4: Přesně a tak. Odjedu na kole z Kolonády.
1: A teď už Ondřej Vavrečka a jeho 1+1+1. Jde to do distribuce, bylo to v Jihlavě původně, ne? Experimentální dokument, to máme málo kdy.
5: Máme málo kdy, ale my už se bavili jako u příležitosti Jihlavy o jeho středometrážním filmu Lišejníky, který myslím, že nám všem poměrně
4: příjemný
5: najel a vlastně to byl takový trošku side projekt jako během natáčení tohle filmu, který teda mimochodem je taky plný zvláštních rozherných písniček, protože on je samozřejmě jako i hudebník a výtvarník a na těch jeho zvláštních jako experimentálních esejistických kolážích, jak bych to pracovně nazval, ale on je to opravdu, jeho filmy jsou jako hodně nezařaditelné, nejsou ani dokumenty, ani jako vlastně nějak jako experimenty, on tady vypráví jako konkrétně o pokroku, klade tam klíčovou otázku, kdy máme dost a právě...
1: Já už mám toho dost, teda musím říct.
5: A to je poměrně jako bedro. Právě, on si na ní neodpovídá, ale jako vlastně ta jeho metoda je opravdu, že on pracuje s hodně prostě jako různýma kapacitama, sociologama, prostě filozofama, ale vlastně nefungují mu tam někde jako nějaký klasický mluvící hlavy, ani je tam jako neotitulkovává, spíš tak vstupují do nějakého rozverný hry, jako fungují v nějakého poloinscenovaný podobě, stejně jako trio protagonistů, který jsou jako tam jako podivný chor, který teda nám klade jako zvláštně jako hravě, až jako přiznaně naivně nějaký jako otázky a vytváří jako hrozně pro mě zvláštní koncept. No. Jako on vlastně, když chtěl natočit tu postavu toho jednoho z lichenologů do toho svého filmu, který popisuje právě ty lišení jako takovou jako to zvláštní společenství, jako nějakou metaforu jako ekologickou, jako vlastně společenskou, tak vlastně když už tam letěl natočit si tu jednu scénu do té Kanady, tak natočil celý ten středometrážní side projekt Lišejníky, který byl tak jako pozoruhodný i tím, jak byl tak vlastně trošku z takové té mimolidské perspektivy vyprávěný a dával velký props těm bytostem a tady s tímhle taky pracuje s takovýmhle vlastně zvláštníma jakoby polohama. A ty jeho filmy jsou pro mě jako hrozně hravý, překvapivý, nejsou takový ty jako nějaký tvrdý godardovský esej nebo jako nějaký jako apelativní dokumenty, byť mluví o jako tvrdých tématech, používá často prostě nějaký, že jako levicový kritický teorie od Althussera po Žižeka, ale nikdy to není taková nějaký jako hardcore levičáský, vlastně je taková spíš jako vlídná, hravá, trošku seriálná a dada věc, která nějakým způsobem prostě se dotýká, já nevím, skoro až jako nějakých jako scének divadla Sklep třeba nebo Švankmera nebo takovýhle věc.
1: Proč ne?
5: Mám to rád.
1: Já taky docela, ale když jsem to neviděl, každopádně jak moc esejistický je nový snímek Dana Pánka.
3: Je to Pánko.
1: Po večerce s Vladimírem Polívkou, Evou Podzimkovou, Neužilem, Hankou Wagnerovou, no nádherný a hudba Jan P. Muchov.
3: Je to Polívka z pytlíku.
5: Já jako trochu jo, pánek bohužel úplně není pán, a on jo teď točil ty hokejový dramata Děti na Gána a ty neporazitelní. Ale tam aspoň měl jakoby tu kostru toho.
3: Kostru skola.
5: Kostru toho, že to nejotřepanější kliše sportovních dramat.
3: To bylo hrozný.
5: O outsiderech, kteří já jenom chci tím ilustrovat, proč je tohle horší, že tady prostě nemá nic a už je to druhý letošní film, který se pokouší být z prostředí letního tábora a celý se odehrávat tam po nekonečném létě Milana Cízela, které bylo opravdu nekonečné, tak tohle je vlastně skoro totéž. Opět tam máme postavu nějakého nečekaného vedoucího, který prostě kráčí v tátových botách, protože tatínek je indisponován zdravotně a pak jsme na táboře, no a tam se hraje na kytaru a hrají se noční bojovky a nic jiného se tam neděje.
3: Já jsem viděl Pijeme píseň dohola a to je člověče dobrý. Letech, jako mě to dosedlo, jo.
1: To mě nebavilo nikdy ten film.
5: Tenhle film má úplně jako zásadní problém, že vlastně to není ani romantická komedie, ani jako rodinná podívaná, protože vlastně on jako pozoruhodný, že on v těch všech projektech vlastně vychází z těch dětských vášní, že to není takový ten úplně komerční režisér, prostě na ten hokej koukal, na tyhle tábory jezdil, tam kde se to přímo natáčí, ale vůbec to nemá schopnost to přenést na diváky, no. Takže my vlastně pozorujeme spíš než ty děti, z nich se tam představí jménem jako tak asi 200 obřího kolektivu ty dospělí, který furt řeší, že tam něco nefunguje na tom táboře, a zároveň sám sugeruje, že je to něco naprosto skvělého, což teda
3: to
5: jako
3: si já pamatuju, tyhle zážitky z tábora, že se tam jako vedoucí teda, jo.
5: Ale pokud to má být teda jako
1: dobrý vedoucí,
5: podstatě sdíleným dětským zážitkem a prvním láskám, to se stáhnu, fakt nepovedlo, už mě stáhne z kůže.
1: Dneska to bylo jako, když to bylo 2 minuty s váma. To bylo neuvěřitelné, opravdu. Strašná krása.
3: Na rozdíl od života teda. To jo. Ten se vleče.
1: Shearwater, more and more. More and more. Vidíte more ten koncept tom dneska? Je to furt. Dneska krásná. Lyrismus, prostě poezie.
3: Lišejníky,
5: mražení. Všechno se v tom filmu chybělo.
1: U tohohle jihno i Lišejníků u téhle hudby.
5: Ale Buty tam hrálo, to bylo jediný hezký, ale blbě.
1: Aha,
3: Buty nemůžou hrát blbě.
5: Za stádem koní, ale používali to jak koně.
1: Duperele byla to dneska poslední. A ty si poslouchal tu diskačku teďka?
3: Normále.
1: Jasně. A byl to Štefan.
3: Byl to Štefan, jo.
1: Přátelé, nebyl to Štefan, byl to Vítek.
3: Nazdar.
1: A byl to Tomák.
5: Dobrou.
1: A byl to Aleš. Vidíme se na lech.
3: A zase příště Bioskeptik.
1: Ty zrudy.

nenávidím. Sex, týmový sport a politiku. Já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi, nebude výroba.

0: To ovšem zcela mění situaci.
1: Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta.
0: Ty nejsi moje teta, tetičko?
1: Neříkej mi tetičko.
0: Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
2: Nedělej si výčitky, milý synu. Nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvůj syn.
0: A maminka?
2: Je tvá babička.

0: teďka tady někdo si prdnul.
1: Ještě se.
2: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Ten přehnaný optimismus a takový to jako věk je jenom číslo a když budu mladý uvnitř, tak vlastně to všecko bude pořád jako stejný, to taky nefunguje. Já jsem byl velmi mladý rodič a tím pádem velmi nadšený rodič. Jsem se nevyhýbal vůbec ničemu a aktivně nadšeně jsem se podílel na všem. To byla jako nikdy nekončící spirála zábavy, která by jako jednou nutně musela skončit fakt jako blbě. Byl jsem dost jako pro tohleto jako nadaný a i jako rezistentní a v určitou chvíli už jsem vlastně měl takovou jako stopku, od určitý chvíli jsem prostě najednou jako nebral telefony, nebyl jsem k sehnání, nešlo to prostě, koukal jsem na telefon, jak zvoní.
4: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
6: Dalším hostem Boys je herec Saša Rašilov. Ahoj.
5: Ahoj.
6: Mám výbornou otázku na začátek a říkám si, jestli zafunguje, anebo jestli na mě budeš koukat, cože se tě to ptám. Na kolik šipek dokážeš zavřít 501? Jaký je tvůj rekord?
5: No tak to je otázka, kterou jsem fakt ještě jako nedostal. A hlavně já to spočítaný nemám a rozhodně se nemám čím chlubit. My teďka jsme přešli s takovou mojí, a kde jsi to vůbec na to, ty jsi mě viděl někde.
6: Myšlenka na tenhle ten rozhovor se zrodila ve Šmeralově ulici v šipkařském podniku a je to tady.
5: A je to tady. No, tak jo, tak takhle. No, my hrajeme teďka 301. Já jsem vlastně jako dost netrpělivý člověk, jako tohle to je vrchol mýho jako pokusu se soustředit, proto mě ty šipky tak strašně vlastně začaly jako rajcovat. I kvůli tomu, že mi vlastně jako nikdy moc nešly, vždycky jsem tak jako kolem toho proběh, tak teď začala taková jako v tomhle smyslu možná klidnější etapa mýho života, že skutečně jako pravidelně a dokonce i s kámošema jsem schopnej jakž tak někdy dorazit na ty šipky. Oni tam mají taky otevříno do půlnoci.
6: Někdy i déle.
5: Někdy i o něco díl, což je fajn. No ne o moc. No. Jako, mohlo by to být trošku friendly víc, ale jako někdy to má člověk rozhraný.
6: Už jsi tam někdy prostě pohádal s obsluhou, že si chtěl ještě hodinku nám
5: ne,
6: dejte.
5: Tam není radnost vůbec diskutovat. Jako, ne, ano,
6: To víme všichni.
5: To nebudeme dělat, když si chceme příště zase hezky zahrát. Takže, ale jako někdy na to dojde a my máme dost často konec pracovní doby v divadlech po 10. hodině, takže i tak se tam dá jako jít ještě nějak jako aktivně strávit kousek večera. No, hrajem 301, hele, takovejch...
6: Double out?
5: No, k tomu už jsme se taky párkrát jako pochlapili, ale protože si chcem zaházet, tak většinou taky touhletou dobou, když na to dojde večer. Když je to odpoledne, tak možná, ale protože jsou to ty večery a chci se vůbec ještě nějak jako trefit a užít si pár her, tak jako bez dublu a normálně 301, to zase takový nároky na sebe nemáme. Ale o to víc to potom samozřejmě jako dělá dobře, když se to povede, já nevím, na nějakých jako 5, 6, 7 kol, jako žádná sláva to není. Jo.
6: No pokud nás teď posloucháte a vůbec nerozumíte tomu, co to bylo za otázku, tak se samozřejmě bavíme o šipkách, které jsou v poslední době docela trendy i z hlediska jako fanouškovství a sledování v televizi. Tak dostal ses i do té fáze, že třeba sleduješ ty nejlepší šipkaře, že ti to nějakým způsobem pohltilo, že už si dokážeš, já nevím, doma sednout na gauč, pustit televizi a podívat se na ty největší frajery, který dokážou na těch 9 šipek zavřít i tu pici dědničku.
5: No jo, teďka naposled, když bylo to mistrovství, tak jsem v té televizi chvilku to viděl. Mám každou chvíli, když se potkám se svým kamarádem Láďou Hamplem, tak mám čerstvý a nejčerstvější informace, když chci o tom, co se ve světě děje, a taky o jeho momentální tréninkový úrovni, která podotýkám, tam už se dá mluvit jako o výkonech, protože Ládík je pro mě v tomhle tom velký vzor, ten se do toho zažral tak, že dokonce se tomu věnuje, myslím, i už vlastně na půl profi, že to

0: pravděpodobnost, jako to je opravdu neuvěřitelný tam nasázet ty 3 triple 20 jako, a je to nádherný to vidět. A zároveň je teda pro mě jako krásný vidět tady tohleto, jak se jako popasovat s tím, s tou nepřízní.
1: No a tu 3x20 už si někdy hodil?
0: No to jo.
1: Určitě jo.
0: To jo.
1: Zcela
0: jo.
1: Jako úmyslně, že jo?
0: I úmyslně, musím říct.
1: Ty
0: i úmyslně, já si myslím, že já jsem hodil nějakých jako 120, jsem párkrát už jako hodil. No, no, to jo, se povedu.
1: Zmiňuješ, že se do těchto podniků dostáváš třeba právě po představení, tak to znamená, že i po těch letech v divadle, kdy dohrajete špíl, nebo kdy třeba zkoušíte a večer skončíte, pořád takhle držíte spolu, že máte chuť si ještě ten večer prodloužit. Jak to máš s tím hospodským životem?
0: No, mně se ten hospodský život dost proměnil vzhledem k tomu, že jsem vlastně z něj vypustil jsem z nápojového lístku alkohol před pár lety. A tím se stalo to, že daleko víc jsem háklivej na to, že pokud je to jako vydatnej a šťavnatej pokec. To znamená, že to musí být něco jako hodně důležitého, co jsme ještě za ten večer předtím, během té práce nebo tak, protože se během toho samozřejmě i jako vidíme a jsme v kontaktu, tak co jsme reparovali, tak jo, tak mě to baví. A pak už mám vlastně teďka takový jako hezký přirozený ten rozhodovací proces, že tam je ještě něco, že jdeme si hodit potřebu prostě přitom nějakou jako aktivitu ještě další, což je samozřejmě problematický vzhledem k tomu, že říkám, ten čas dost často začíná po 22. hodině večer, jako tak najdi hezký slunný hřiště, kde si můžeš s kamarádama jako čutnout do mičudy, jako jsou prostě když tak otevřený hospody a to je jako, to je maximum, no ale jde to a o to pak jako je lepší to, ráno to vstávání, protože takhle se jako rychleji co rozhodnu, že vlastně už mi to za stolik jako netankuje a vlastně už toho mám dneska i plný brejle a jdeme hájí.
1: No vidíš, alkohol je taky velmi častým tématem a už jsme tady v mnoha epizodách probírali, že třeba chlapi nejsou schopní sdílet nějaké svoje věci na veřejnosti s ostatníma kámošema jinak, než když si k tomu dají 2, 3, 4 piva, aby se jim rozvázal jazyk a dokázali ze sebe dostat nějaké věci, které by třeba normálně neřekli. To tvoje rozhodnutí teda, jako je to definitivní, jako úplně, když říkáš, že jsi ten alkohol vynechal, že už na to meníčko nekoukáš, jestli mají tohle pivo nebo tohle, máš jako úplně striktní konec, nebo jenom to prostě výrazně omezil, že nejsi úplný abstinent. Jak to máš?
0: Ne, já jsem to na tom případě vlastně si nedal ani moc na výběr, když to tak jako řeknu obrazně, tak jsem dlouhá léta byl vlastně v první lize tady v tomhletom oboru a tím pádem mi zřejmě pak asi ani nic jiného než pozice, jak tomu říkám, nehrajícího kapitána nezbejvalo. To znamená, že já jsem aspoň měl to štěstí tím, že jsem se proto nějak vlastně jako rozhodl sám a snad jako včas, že jsem nemusel to úplně jako střihnout. Neznamenalo to pro mě, že nemůžu jít jako do hospody, nemusel jsem si začít myslet, že všechny ty léta, které jsem tam strávil, byly k ničemu a tak dále. Jako pořád vlastně to mám rád, jenom jak jsem říkal, prostě má už to nějaký takovýhle limity, nehledě na to, že ale pořád to má nějaký limit. Já jsem přemýšlel teďka, kde jsem udělal uzavřenou větu, abych to, co teďka řeknu, se mohl případně odstranit, protože nevím, jak to už takhle to máme nakloněný, že s tím veřejnoprávním médiem, tak já nevím, o čem se smí
1: tady
0: mluvit,
1: tady ale hosti přiznávají úplně všechny věci, co jdou.
0: Já s tím se nějak netajím, ale je dobrý to k tomu říct, protože kdo mě zná nebo mě případně viděl někde, tak by to mohl snadno namítnout. Já kouřím trávu, která furt teda paradoxně zůstává v nějakým jako kriminalizovaném sektoru, přesto je jednoznačně v kategorii měkkých drog, je to tak stále ještě, že jo?
1: No tak tady často mluvíme o tom, že někdo měl závislost na drogách a taky pil alkohol a vlastně já to občas opravu říkám, ne, pojďme ten alkohol dát jako do těch drog, protože žijem v Česku, kde samozřejmě alkohol pije úplně každý a je to naprosto normalizovaný a všude jsou reklamy a tak dále. Vnímáš to tak, že co nepiješ alkohol a seš teda u jiného stimulu, třeba pro hlavu, nějaký prostě vyčištění se a tak dále, tak kdyby ale tohle nebylo, tak i tak si užiješ ty šipky?
0: No je to pro mě v tuhle tu chvíli tak jako bych si dal pár piv, ale

0: ale už to nejsou ty panáky a už to není vlastně, pro mě to byla jako nikdy nekončící spirála zábavy, která by jako jednou nutně musela skončit fakt jako blbě. Byl jsem dost jako pro tohleto jako nadanej a i jako rezistentní, takže v tomhletom vnímám ten rozdíl a u té trávy je to prostě jednoduchý, tak když vím, že nic jiného skutečně jako není a nebude, tak tam od určitý chvíle ten stav už se vlastně jako nemění. Na šipky je to úplně na pytel. To je jako, to udělám vyloženě ve chvíli, kdy je to prostě přesně tak, že potřebuješ už jenom se tak jako příjemně dorazit, šestkrát se nechat porazit, což ale já nechci, jo, a prostě se tak nějak jako vypnout. Ale to bych musel vlastně, to ještě taky o tom, jaký ten psychický stav člověk v sobě chce jako podporovat. Jestli to má hodit do nějakých jako srágor, nebo prostě se člověku začít z toho dělat jako nepříjemně. To znamená, že vlastně kašlu na to, úplně se odpálím, ale zároveň prostě budu ty šipky hrát, to je budu jako prohrávat, bude mi to jedno, vlastně to najednou pak jako přestane dávat smysl.
1: No. No, já jsem poslouchal pár rozhovorů, ve kterých ty jsi mluvil i třeba, že jsi měl takový období, nevím přesně, v jaký fázi života to bylo, kdy ti třeba kvůli hlavě v oblacích unikaly i nějaký role, že jsi třeba dokonce málem snad nějak nebyl v těch Samotářích, který jsou samozřejmě s tebou spojený a je to kultovní film, asi to zazní v každém rozhovoru. Tak došel jsi teda v tom životě do nějakého momentu, kdy jsi řekl, tyjo, tak... A dost teda. Já vlastně se to třeba může i propisovat do nějaký práce. Teďka nechci říkat, že jsi byl nezodpovědný herec, který prostě nedělal to, co mu režisérka řekli a tak dále. Ale jenom, že jsi věděl, že pro tebe ten večírek je něco, co je jako nedílnou součástí té profese po nějakou dobu a zvládal jsi to vlastně jako kombinovat oboje, taková ta role toho, co furt může být ten, kdo to zavírá v té hospodě, ale zároveň jako bude na té zkoušce druhý den. Jen už to třeba občas jako uletělo, že nebyl třeba úplně 100% ready.
0: No to spíš bylo tak, že já jsem jakoby v tomhle smyslu neměl problém následkem těch večírků. Problém byl v tom, že já jsem tý práce a těch věcí, těch aktivit, které mě jako pohlcovaly a bavily, měl tolik, že jsem uměrně tomu potřeboval tímhletím způsobem nějakým způsobem jako vypínat, relaxovat, uvolnit se, překonávat nějaký překážky a v určitou chvíli už jsem vlastně plnej hard disk, tomu říkám, prostě měl takovou jako stopku, že některé další věci, které přicházely, jsem nebyl schopný. Od určitý chvíli jsem prostě najednou jako nebral telefony, nebyl jsem k sehnání, nešlo to prostě. Koukal jsem na telefon, jak zvoní, věděl jsem, že ho nezvednu ani po druhý, ani po třetí, prostě, že to nejde, abych si jako, a někde vevnitř jsem věděl, že se tomu všemu vlastně jako směju, protože to dělám jenom z půdu sebezáchovy, abych si udržel vůbec ještě nějakou jako konzistenci vnitřní, nějaký svůj vlastní, aspoň malej jako domeček, do kterého se člověk jako schová a chvilku si tam vydechne, jo, takže a tímhletím způsobem jsem někdy pak některé věci proleštil a jak si říkal, nikdy to nebylo tak zásadní, aby mě to nějak omezilo, respektive takhle dlouho bych to nedělal. Ono to jde docela jako rychle, většinou stačí jako jeden větší průšvih a jakmile tam ta spolehlivost u těchhletěch jako profesí, kdy to je založený na tom, že to je taková hra, jo, ty jsi velký bohem, ty vlastně se o tobě ví, že přijdeš boss, nebo že přijdeš tohleto a támhleto, že si dáš tohle, nebo si dáš támhleto, ale ve výsledku, když nejsiš prostě na minutu tam, kde máš být, kde tě má nabrat auto a odvést na natáčí, nebo když se prostě nedostavíš na ten muzikanti, na koncert, který mají odehrát, nebo jediný, komu se ten koncert líbí, jsou oni sami, protože to prostě přeženeš, tak to jde jako rychle pryč a strašně rychle. A bezvadný je někdy, teď je to jako celkem dostupný ve všech možných těch otevřených kanálech a komentářích. Ve chvíli, když člověk jako udělá jednu malou chybičku nebo někde to, tak si o sobě jako, tak si to o sobě všechno přečte, že hned to tam jako to a lidi jako blbí rozhodně nejsou a vidějí a vnímají všechno.
1: Probrali jsme nějaký vztah tady k hýření po divadle, zároveň můžeme zmínit samozřejmě jako nesmírnou spoustu rolí v divadle, v televizi, ve filmu, ale tohle všechno se ještě musí kombinovat taky s tím rodinným životem. Když jsi táta čtyř dcer, tak by mě zajímalo, jak vlastně i třeba v tom s těma prvníma dvěma holkama a teďka i s těma dvěma mladšíma, jak tohle to všechno si dokázal vždycky stíhat. Byl jsi na chvilku jako mimo své okruhy, protože některé fáze toho života skutečně byly jako velmi vypjaté. Jak to vnímáš? Jak se Saša Rašilov proměnil do toho dnešního, co je teda tátou čtyř dcer?
0: No, k tomu ještě dodám, protože jsem na to patřičně hrd, že jsem otcem čtyř dcer a v tuto chvíli již i dvojdět, dvojnásobnej vlastně. Dědeček, mám dva vnuky, takže Je to opojná výše, na jaké pyramidě se ocitám, jak se už můžu jenom koukat, jak se to pode mnou množí. Ne, nemůžu se jenom koukat a musím se i dost výrazně přičinit ještě o výchovu v případě těch dvou mladších. Já doufám, samozřejmě bych si nerad strašně jako nějak tady lhal do kapsy, doufám, že by mi to i ty starší dcery potvrdili, že minimálně jsme se, protože jak moje první žena, tak moje současná žena mají stejnou profesi, jsou herečky a tam je potřeba si vyjít vstříc, tolerovat se, pokud teda nechci potom druhým, aby s tím povoláním vyloženě seknul, protože nic jiného by nezbývalo. Takže tam je potřeba to kombinovat a že jsme se prostě snažili těm dětem to vynahradit. Jako klasická bolestná otázka, kdy budeš zase doma, zítra i pozítří, no ale dnes, teď večer nemůžu, to jdu do divadla, večer mi hraje v divadle, no ale pak budu doma třeba celou sobotu, i celý pátek už mám volno a tak, ale všechny ostatní děti, všechny normální děti mají prostě rodiče večer doma. Tam jsem prostě bohužel narazil na takovou jako hranici, to známe všichni, ta prostě ten příchod té noci pro děti je spojený s něčím jako přechod dne do noci, je to prostě něco tajemného, začínáme se prostě bát, jsme unavený, máme jít spát, den končí a tak dále a prostě ačkoliv jsme se jako snažili, jak snažili, tak tohle to bylo fakt jako těžký. A to vím, že si holky určitě Pepinka s Toničkou pamatuju a že tohle to jim jako vadilo. Jinak zase jsme měli divadelní prázdniny, měli jsme možnost vlastně si tím volným časem manipulovat a přizpůsobit si ho daleko víc, než to mají některé ty povolání s přesně daným režimem. Tady to vlastně jako celkem šlo. Další věc je, že některé ty aktivity potom už bavily holky i s náma, vlastně jsme je mohli jako přizvat a nešlo ani o žádnou dětskou práci, ani o to, tady si prostě sedni a maluj si, protože to, co my tady děláme, tě jako nezajímá. To naše pracovní prostředí je zase, musím říct, vlastně k dětem velmi přátelský a příjemný. Já si to pamatuju z dětství taky, proto jsem vlastně dbal na to, aby ty děti se tam dostaly až co nejpozději, protože oni si pak mylně myslí, že takhle to vypadá i v celé té profesi a že to je to nejlepší na světě, co si můžou jako vybrat a ztratěj trošku, to mluvím vlastně i jako o sobě, že jsem to jako cítil, že jsem jako přišel trošku o takovou tu svobodnou, rozumnou volbu, až v době někdy toho dospívání se říkat jako tak moment, tak prostě tohle nebo tohle, tak jako radši kytara nebo spíš nevím co, no a právě já nevím co, protože já jsem poměrně brzo vlastně byl tímhletím tak jako vtažený, že jsem si říkal, ať ty děti mají tu možnost si vybrat, ať je trošku díl jsou vlastně ve svém přirozeném prostředí.
1: Trápilo tě to třeba v té době, kdy byly holky malí, kdy přesně jsi to třeba vysníval dopředu, že bys jim rád četl večer tu pohádku před spaním, místo toho jsi byl na tom představení, že jsi třeba někdy řekl sakra, proč já jsem nešel do jiný profese, protože ty večery tam jsem fakt zabitej a může se stát, ne, že by to poznamenalo nějak jako ve velkým ten vztah, ale v určitým asi fakt jako hodně malým dětským věku, kdy ty děti posuzujou podle toho, kdo tady je a kdo tady není.
0: Jo.
1: Tak že jsi, ne že to vyčítal, ale že ti to v ten moment prostě štvalo, že radši bys byl doma, radši bys jim četl tu pohádku, ale místo toho byl Chlestakov večer.
0: No, tak takhle, já doufám, že mě to vlastně jednak odpověď přímo je neštvalo, protože já doufám, že mi to vlastně ani štvát nemuselo. Já jsem zároveň zkombinoval dvě věci. Já jsem byl velmi, velmi mladý rodič a tím pádem velmi nadšený rodič. A navíc jsem si přísahal a nebylo to tím, že jsem se, jak říkám, rodičem stal poměrně jako záhy po tom, co jsem si už někdy jako v pubertě přísahal a svatosvatě sliboval, jak si to tak jako říkáme, zvlášť na příkladu těch starších generací, to, co máme kolem sebe, na co jsme zvyklí, máme nějaký vzory a říkáme si, tak takhle, to je ono, takovejhle chlap chci bejt, takhle se chci chovat. Nebo si naopak říkáme, tohle ale kdybych mohl, nebo když budu moc, tak to prostě udělám jinak. Takže já jsem naprosto, jednak jsem byl jedním, že nejstarší dcera se narodila v roce 94, takže můžu říct, že jsme byli jedni z prvních otců, kteří se chtěli účastnit, doprovodit ženu prostě až do poslední chvíle, to znamená být u porodu, to je jedna věc. Druhá věc, jsem se nevyhýbal vůbec ničemu a aktivně nadšeně jsem se podílel na všem, protože když se narodila Josefína, tak Vanda začala, protože už byla v angažmá v divadle, vlastně tam docházet zkoušet na nějakou menší roli, já nevím, to byly, já nevím, jedna, dvě zkoušky v týdnu a tak, ale pro umělce je fakt jako důležitý ten kontakt jako nestratit. Tohle to bylo možné a bylo to možné taky díky tomu, že já jsem prostě chodil tam po Kinských zahradě s kočárkem, měl jsem takový dlouhý kabát po Vandiném dědečkovi, který mi připadal jako strašně cool, takový Hubertus, ten se měl vycpaný těma lahvičkama s tím mlíkem. V určitou dobu oni měli pauzu, ona vyběhla ven, jako nakonec, takže jsem prostě se účastnil takhle všeho, tím pádem jsem pak, myslím, nemusel mít a neměl výčitky, když jsem prostě pak řekl jako tak a teďka si jdu zablbnout já, teďka já jdu prostě do divadla, jdu do práce, no navíc taky jsme se museli něčím živit. Že?
1: No říkáš rok 1994, první dítě, ty devadesátky, já je bohužel znám jenom jako malej kluk a z toho úplného konce, ale samozřejmě ve všech oborech byly najednou plný možností, člověk mohl začít cestovat a tak dále. Ty jsi měl vždycky plán, že budeš mladej táta, že třeba nevím, jsi neměl v hlavě právě po té revoluci začátky 90. let, tyjo, teď můžem žít, teď a děti třeba odložíme na později, protože teďka ještě jsme plný sil, nevím, chceme konečně se jet podívat do Amsterdamu, do Londýna, do New Yorku, cokoliv. Jaký byl teda ten plán? Jak jsi tomu přistupoval tehdy?
0: No tohle obojí, samozřejmě jako otevření těch hranic byla naprostá jako bomba. To jsme chtěli. Zároveň to jako tohle to vůbec nějak jako neovlivnilo. V tom jako nehrálo roli, protože ten můj plán byl takovej, že právě proč nemít ty děti, ne jakože cíleně hned až mi bude, nebo teď hned, ale já jsem to měl tak jako, že ve chvíli, kdy uvidím, že ten život k tomu směřuje, tak právě tady tyhle ty, to byla nějaká moje vlastně i jako anarchie vůči jako takový tý systémovosti toho, jako jak se ten život jako má a jak se má jako správně plánovat, jako. A všichni říkají, ne, děti, počkejte si ještě s těma dětma, jeďte si někam, pocestujte, ať vidíte svět, tam zjistíte, že se nesnášíte, už žádný děti nikdy mít nebudete. Já nevím, jo, to může dopadnout všechno leciák. Rozhodně já jsem tohle vůbec nebral jako překážku, taky hned, jakmile to šlo a měli jsme holky jednu, druhou, tak jsme pak koupili To je jako nezapomenutelná story. Transportéra, té trojku, vzducháče, hranaťáka chlazenýho, kterýho jsem prostě postupně předělával. On měl přepážku, takže tu jsem na chalupě normálně nějakýma dlátama. To jsem asi možná ještě neměl rozbrušku ani. Nějak jsem to vysekával ven a takovýmhle způsobem jsme si udělali jako auto, jakože obytňák, ale postupně z něj teda byl nádherný obytňák a prostě koťata jsme tam naházeli a jeli s náma, jako neviděl jsem důvod, proč by nás to mělo nějak omezovat.
1: Takže si dneska už na to jsou firmy, kde si dneska už si koupíš toho fantastického obytňáka. Ty jsi ho dokonce tady hledal ten termín rozbrušku a další věci, takže Saša Rašilov, herec, ale ve volném čase třeba i trochu kutil?
0: Jo. Já jsem si z toho udělal takovou značku. Měl jsem kdysi takovej bonmot, že co je křivý, to je moje. Jo? S láskou za prvý. Za druhý jsem umělec, takže i ten výrobek, který by normálně měl vypadat k rozeznání od jinýho, tak musí mít nějaký rukopis. Ten byl v tom, že jsem to měl jako lehce šejdrem všechno, ale hlavně funkční. Jo, no tak tohleto byly následky toho, že já jsem z rodiny, kdy dědeček jako slavný prvorepublikový herec z toho, co vydělal, mohl mít ledacos. On si vybral pobyt na Zbraslavi, kousek od řeky, v podstatě téměř v záplavové oblasti, hlavně, aby to měl blízko na ryby. A tam si přestavoval domeček tak, jak se mu to jako líbilo a hlavně, že byl dost daleko proti proudu Vltavy od Národního divadla, kdyby ho náhodou scháněli, protože se zrovna ulil ze zkoušky. A můj táta potom celý moje dětství, co si pamatuju, v podstatě celou tu dobu toho komunismu, tak dělal dvě věci. Jednak pomocí různých jako lstí a manipulací se snažil uhájit vůbec to, aby nám ten dům nesebrali, protože byl tak jako na hraně toho, co jsme mohli jako velká rodina mít a bydlet v něm. A o celý ten dům se staral. Takže já jsem jako z generace, kdy běžná výbava toho, jako že třeba bych já přišel za tátou a řekl, no tak my, já mám tady teďka jako holku a já prostě tady s váma už nebudu, my budeme bydlet spolu. No a ve chvíli, kdybych tohleto šel tomu tátovi říct a zároveň nevěděl, že to znamená, že když se rozbije vypínač, umím ho vyměnit, když prdne obýmka od žárovky, když bude potřeba jako vymalovat ten byt, aby jsme se tam nastěhovali, protože to stojí peníze, tak to si taky uděláš sám. Spousta těch základních, já nevím, prasklý vyměnit prkínko na záchodě, hovadiny, přesně ty věci, na který dneska je ten, jak se to jmenuje,
1: hodinový manžel,
0: tak tohleto byla normálně jako běžná výbava. Mně samozřejmě to jako muselo bavit, což mě bavilo a bylo to součástí taky toho, k čemu jsem chtěl okouzlovat to opačné pohlaví a ty ženy, jako jasně, samozřejmě, to udělám, to zvládnu, věděl jsem tušku, že jo, ale prostě to nějak jako okoukám nebo se s někým poradím, ale řekl jsem, že to udělám, tak to prostě bude.
1: No a vnímáš, že tyhle ty hodnoty a tyhle ty schopnosti, které teda ty evidentně máš a možná, že se k ním nějakým způsobem vzhlížel, když jsi vyrůstal, takže dneska ty mladí kluci nemají? Jako vnímáš nějaký rozdíl v tom, že se ta definice toho chlapa, který to doma opraví, který když přesně prdne záchod, tak jako rozumí, ví, který má vzít nástroj, když mu řekneš podej mi klíč devítku, tak on ví, že to je klíč devítka a nehledá klíč od pokoje číslo 9 a tak dále. Tak jako jsme v nějaký proměně. Jak to vnímáš ty, když dneska koukáš na ty mladý kluky, třeba na partnery svých dcer nebo na lidi, který potkáváš i třeba jako v rámci profese? Jako opouští chlapy tu schopnost, kterou možná právě jako dřív teda měli, že to všechno jako vyřešili?
0: Jasně, no tak oni neměli vlastně neopouštějí, oni prostě třeba jenom nezískají, protože to jako už neviděli, protože se to tímhle tím způsobem vytrácí. Já zase nemám jako ve zvyku tohleto brát jako konec světa. Jasně, že vnímám, že tato výbava u lidí, ale to si myslím, že nejsou jenom kluci, že jsou to prostě i holky, jakoby tady tyhle ty některé ty manuální věci, že to tam jakoby není, že to jako slábne, protože to nikde třeba neviděli nebo nemají jako potřebu, protože se spousta těch věcí se vlastně už ani neopravuje, není potřeba se o ně jako starat, protože když se s nimi něco stane, tak se to vyhodí, koupí se to nový a tak jakoby na druhou stranu už to zase vlastně všechny jako všechna z recyklace se stala upcyklace a tak jako všechno se to vlastně jako zase bude vracet a teď je jako zase i trend a vidím to, že je docela jako cool, že umět jako něco si ušít, třeba koženou taštičku nebo tak, už zase s tím můžeš být jako king na sítích, jako že to vůbec dokážeš. Ale říkám, já nemám pocit, nebo nemám potřebu z tohle toho jako mít pocit, že se to všecko hroutí, že tím pádem počkej, no to za chvíli ty mladí vůbec nebudou vědět, to zase ty lidi vědí a znají, mají škálu spousty daleko jako jiných jako možností, příkladně veškerý tady tyhle ty věci toho digitálního věku. No.
1: No a bereš ty vztahy s těma mladšíma, jako že třeba oni častokrát jako vzlížejí k tobě, jako k tomu zkušenějšímu staršímu, nebo třeba na ně koukáš i tak, že naopak vlastně se chceš ty nějakým způsobem inspirovat od nich a nevím, nakoukáváš všechny možný trendy, že když dneska tady někdo řekne 6-7, tak se jako chytneš, že jako víš, já myslím, že zrovna ty mladší dcery možná tam v tomhle tom jako tě dokážou nějakým způsobem nachytat, ne?
0: No jasně. Když se někdo zeptá, jako myslíte, že jste boomer a zeptáš se, co je to boomer, tak seš pasti, že?
1: Ano.
0: Tak seš tam, takže to je první věc, je orientace v pojmech, jako to se samozřejmě snažím a jo, abych se vyjádřil k těmhle těm dvěma vztahům nebo k tomuhle tomu oboustrannému vztahu. Když se mě někdo má chuť na něco zeptat, tak já, protože jsem vlastně nikdy nespadl ještě do žádného mentorování, do žádného učení, protože to bych nezvládl ve smyslu nějakého dělení zodpovědnosti. To si myslím, že fakt říkám upřímně, že se tím jako nevymlouvám a navíc jsem furt radši ještě jako aktivní v té své profesi a takhle bych to dělit nedokázal. Takže svým způsobem mně to ale nějakým způsobem už asi jako chybí, protože když vidí člověk v opakování stejných a stejných jako chyb, anebo ne chyb, vidíš, že opakovaně lidi řeší ten stejný problém, říkáš si, třeba by jim k něčemu bylo, kdybych jim řekl, jak jsem to poprvý, po třetí, po 150. jako řešil já a kam jsem se mezi tím jako dostal. Třeba jo, třeba ne, takže tohleto pokušení tam je, tím pádem, když se mě někdo ptá, tak schutí rád žvaním, jo, dokud neřeknou, tak děkujem, strejdo, to už stačí, jo, že bych měl takový to jako hele, vy stejně všechno víte nejlíp, nebo a teď si na to jako přijďte sami, to stejně jako každýho jako osobní věc. To ne, jsem přesvědčený, že i v těch uměleckých profesích, i když to každý vlastně vnímáme třeba úplně jinak, že se ty věci právě pomocí těch obrazů sdílet dají. No a ta druhá věc, já vůči těmhle těm lidem ve chvíli, kdy bych se zastavil na nějaký pozici, kde bych si jako moc řekl, tak, já jsem tady teď už jenom od toho, aby pokud vy budete mít s něčím problém, nebudete vědět, jak dál, tak já vám to řeknu. A jinak tak jako jen tak zlehka naznačujte a já plním všechny vaše přání. To je smrt, jako, to je konec. To je konec. Za chvíli bych se dostal do pozice, no, jak ti to máme říct? Jo, aha, takže nic, že jo. Jo, prostě ten kontakt jako musí být v obou straně živej. Já potřebuji vědět, i když bych si stokrát, o co víc si myslím, když se na ty lidi koukám a říkám si, co to je za blbost, co to vymýšlej, co to je za hovadinu, tak si prostě potřebuji o to víc říct, teď se okamžitě snaž na to přijít, co to je, aby si odstranil to negativní hodnocení jako dopředu. Protože tím je to vyřešený jako hned. Já tomu nerozumím, já na to kašlu, takhle se to nedělá, takhle se ty věci nedělají, to není v pořádku. No, to, možná, že to není v pořádku, ale to se musí zjistit jako až po odkrojení jako mnoha vrstev vrstviček a fakt se o to zajímat. A samozřejmě velmi často zjišťuju, aha, to je asi překvapení, že nejenom ti starší, těm mladším, ale tak jako ty, co jdou dál, tak ty to posouvají, že jo? Takže my se naopak, že jo, taky učíme potom od nich.
1: No to může souviset logicky i s věkem. Já mám pocit, že ve spoustě epizod tady nějakým způsobem bouráme kliše o představách, jaký člověk v tomhle pořadu, teda chlap v určitým věku je. Teď jsme v jedné z nedávných epizod s Honzou Cinou taky hercem narazili na to, že se mu blíží 40 a vůbec jako to k němu nepřichází tak, jak si možná třeba kdysi myslel, že to přichází. Ondra Sokol, když jsme se tady bavili, naopak zase po té 50 začal uvažovat nějak jako fatalisticky, že už ne, že ježišmarja, vyhlíží smrt, ale
0: to téma... To mluví všude, že mluvil o včelách, ne?
1: O včelách tady úplně nemluvil, ale mluvil už o tom, že by...
0: No,
1: a zároveň tam ale povede to Šumperský divadlo.
0: No,
1: ale mě by zajímalo ve tvém případě teda ta 50, což jsem teda Ježkovi zraky prozradil, ale je to veřejně dohledatelná informace, že
0: tenhle
1: věk si překonal.
0: Ano.
1: Tak jako, a nemusíme mluvit o tomhle věku, ale měl jsi někdy pocit s blížícím se nějakým jubilem, že si měl očekávání, tak já v téhle fázi už budu tamhle a pak budu tamhle a v tomhle věku už budu takovej a budu úplně ten chlap rozumnej, nebudu dělat ty skopičiny, a ono to vůbec neplatí.
0: Ne, to jsem začal dělat teď, opravdu asi zřejmě jakoby kolem té 50, nebo po té 50 jako zhruba budu jako optimista, budu to brát jako poločas, tak prostě je to dobrý v určitou chvíli. Přestože si člověk jako zachová optimismus, vlastně pořád to nadšení, chuť do života, jako tu vitalitu tím jako člověk ubíjet jako nemá, ale na druhou stranu začít jako vnímat, že ten čas jako skutečně plyne lineárně jedním směrem a vracet se jako nedá, je taky dobrý, protože ten přehnaný optimismus a takový to jako věk je jenom číslo a když budu mladý uvnitř, tak vlastně to všecko bude pořád jako stejný. To taky nefunguje. Navíc jsou oblasti života, když je to jako mimo to umění, kdy to může člověku i jako vlastně ublížit. Dost si jako najednou jako myslí, že může že tím o generaci, o dvě generaci mladší lidi nebo ženy nebo tak, že jsou to vlastně jako jeho vrstevníci. Člověk se může jako dost se zlou i potázat prostě. Nejde to. Já se to snažím tímhletím způsobem nějak jako brzdit a uvědomovat si i to, že jsem tam, kde jsem, i co se týče toho věku. Právě proto, abych tady mohl být i pro ty lidi, dejme tomu mladší, nebo dejme tomu míň zkušený, pro jejich případný nějaký, pro nějakou pomoc, úplně jednoduše řečeno. Aby vlastně člověk furt jako nebyl, že já vás chci furt všechny, jako furt s váma běžím stejný jako závod, to není nutný.
1: No, mluvíš hrozně hezky, působíš jako tak jako uvolněně s úsměvem na rtech, tak si říkám, že možná máš dobře vyřešený nějaký jako duchovno, že se umíš po té práci třeba jako odreagovat, vypnout. Jak ty se udržuješ tak, aby ti hlava fungovala, aby si mohl se naučit novou roli, aby si dokázal být teď teda už i tím dědou, tátou, zároveň jako kamarádem, partnerem, manželem. Jsou nějaký věci, který ses naučil třeba během života, kde si umíš fantasticky vyčistit hlavu a pomáhá ti to k tomu, abys takhle mohl působit na svoje okolí?
0: Jo, zjistil jsem, že opravdu zřejmě díky nějakému svýmu lehkému, nevím, ADHD, nebo co to je, prostě nějaký jako přemíře aktivity, kterou někdy jako trpím, takže mi vlastně hrozně dobře funguje si pěstovat ty endorfínky. To znamená, že prostě nějaký jako pohyb. Miluju kolo celoživotně, jako ne žádný, takhle. Miluju kolo lomeno, nenávidím cyklosport. Nemám rád...
1: Nejseš navlíklý do toho...
0: Nehledně nemám rád ten fanatismus těchto lidí, prostě tady to je jako... nic, to nebudeme, já jsem chtěl mluvit o tom hezky a hezký to je.
1: Že vyjedeš do lesa a je tam ten šum stromu a je to fajn.
0: Jasně, ale ne, tak já jedu třeba i po té stezce nebo tak, ale dá se jezdit prostě normálně, ohleduplně a přesto se člověk jako může vyřádit a tak a stačí mi prostě, že mám pohodlný sedlo, na to mi stačí jakýkoliv kalhoty, nemusím mít ty s plenou a lesklý a nevím co a jezdím normálně. To mě baví, to mě jako furt neustále vlastně nabíjí. Je dobrý vlastně si udržovat ty věci, u kterých člověk cítí tu čerstvost, že to vlastně opakuješ, ale po každý to tam je, po každý vlastně dostaneš tu odměnu. Po každý máš z toho tu radost zase znova a jsou některé tyhle ty věci, kde ty, který jsou napojený na ty správný zdroje, který se jako vyčerpat nedají, nebo který nepotřebují nutně, aby člověk jako zvyšoval dávky do nekonečna, než ho to zabije. No.
1: Ty jsi zmiňoval, že trošku přes to kutilství si chtěl oslovovat ty holky, že takhle to dokážeš zařídit, ale zároveň tam jsi zmínil tu kytaru, tak se chci zeptat, jestli byla nějaká šance, že dneska by Saša Rašilov nebyl známý kvůli spoustě rolí a fantastickým hereckým výkonům, ale třeba by si byl součástí jedné z největších českých kapel. Já nevím, že by si třeba byl Milanem Zeissem v Tata Boys nebo něco takového. Jak
0: no,
1: to s těma,
0: to by se mi líbilo.
1: Jak to máš zrovna s těma hudebníma nástrojema do dneška?
0: Být Milanem by se mi líbilo. Jako, no.
1: Třeba v nějakém filmu si ho zahrát.
0: Nebo tak. Jo, to by tady tenhle ten sen, který se mě kdysi zmocnil, když jsem poprvé slyšel nějakou muziku a zjistil, že je tak strašně pro mě snadný si představit, že to jsem já, kdo drží tu kytaru, co zní z té nahrávky a ten, kdo se prostě... Tohle to mám neustále tak dokonalý, tu empatii, že v tom jsem naprosto jako nekritický třeba vůči svému vlastnímu věku. To mám furt vlastně jako někde ve skrytu mám asi pocit, že to by furt ještě nějak jako šlo. Jo, takže to kdysi možná jako ve hře bylo, ale na druhou stranu, jak jsme mluvili o tom... jako o tom bohémství a o všech tady těch věcech, který mě na tom lákalo hlavně. No, tak tam je ještě daleko, tam jsou daleko víc rozevřený nůžky. Jako herec, a čím větší bohém, možná pořád ještě může ten talent nějakým způsobem ukazovat a rozvíjet. Ale u toho muzikanta, když bude talent a bohem, ale zároveň tam prostě nenasází těch x hodin denně s tím nástrojem v pazourách, tak to tam prostě nebude.
1: Čili ta motivace byla větší stát na tom pódiu a mít ty faninky a ukazovat
0: no,
1: se jim
0: to by se
1: víc, než, víc než teda jako složit nějakou zásadní hudbu, zásadní desku a zapsat se do historie
0: ne,
1: hudby.
0: Ne, tohle byla čisté, myslím, čistě exibiční sen nějaký takový.
1: Vidíš, já o těch samotářích moc nechci mluvit, protože už si o tom filmu řekl mnohé a já myslím, že ho všichni viděli jako já 14krát a ano, samozřejmě jsem si ze srandy říkal cestou sem, že musím někde sehnat černou barvu a na malovací pod oči, když jsme tady v tom rádiu, jo. Že jo, ale my tady točíme, teďka je skoro 18 hodin, takže nemá to tu atmosféru té tvojí noční show, ale když jsme teda u té hudby, famózní soundtrack, já ho teda zbožňuju, Jan P. Muchov, Samotáři, ten film, nevím, asi ho třeba nechceš moc jako už vidět, nebo řekl si o něm mnohé a zároveň nevím, nevěřil bych tomu, že by se na něho každý rok jako třikrát podíval, ale třeba ta hudba, ta ti k tomu ten nějaký jako super vztah zůstal, ne, že bys neměl dobrý vztah k tomu filmu, to vůbec ne, ale že třeba, když slyšíš Lucky Boy, tak tě to jako trošku dá nějakou husinu.
0: Hele, to jako zůstalo, no, to si myslím, že je fakt, to se mi nevoposlouchalo nikdy a o tom jsem schopnej, To je stejný jak dobrý humor, jo? Dobrá hudba, dobrý vtip, prostě i to, že si člověk jako má to spojený s nějakýma jako hezkýma zážitkama kdysi a teďka po letech říkáš, že to je tenhle ten for a nevím, si říkáš, že to ale není vtipný už, jako, nebo už mi to vůbec jako nepřijde. Tak s tou hudbou jako ten čas to fakt jako prověřuje nejbrutálnějc a fakt je, že u této písničky jako, a doufám, že to tak jako zůstane, se mi to teda nestalo. A není jich moc, protože já jsem ještě navíc takovej magor, že to ženu na tu hranu, že když mám nějakou věc, buď jako desku, která se mi líbí, pak se to ještě třeba zredukuje na nějakou jako jednu, dvě písničky, tak mám jako v období, kdy já mám takový jako hodně úzký jako playlisty, takový jako na nálady konkrétní, na svůj den, jako hodně žiju s těma sluchátkama, takže jsem schopný tu písničku fakt jako podrobit tomu nejšílenějšímu jako testu, že to slyšíš fakt třeba 30krát, jako až to opakování té jedné skladby. A ty si říkáš, že ale furt mě to jako nepřestává bavit, jako to je neuvěřitelný. Tak tato, jako tato píseň, to si myslím, že teda mi zůstane, doufám, v tomhletom zlatém fondu. To je super jako furt. A ten soundtrack celý je teda natypovaný dobře, že jo, ty Skliječka jsou taky asi na tom podobně.
1: No ale teď mě napadá zrovna, že ten Jirka Macháček vlastně nežije částečně ten tvůj sen, že je tady hercem, který ho zná celý národ a zároveň má tu kapelu a v létě objede 40 festivalů, kalhotky tam lítají, já jsem na Migách byl několikrát a je to pokaždý úplně stejný, ať je to v Lucerně, ať je to na Kolorsech pro 30 000 lidí, vždycky úplně stejný, tak nechceš se tady zavázat na závěr rozhovoru, že neodložíš tenhle ten dávný sen do té hudby jít a že třeba vznikne nějaká kapela, která postupem se stane natolik relevantní, že jednoho dne zavolá za 10 let ten Milan Sajs a řekne, hele, my bychom tě chtěli na feed na novou desku Tatáču.
0: No, tak dobře, tak to bych, tohleto předsevzetí bych mohl jako udržet. V podstatě by mi stačilo nebejt línej a ještě si dodat trošku víc sebevědomí asi.
1: No, jsme na konci, tak vždycky se tady samozřejmě hostu ptám a zeptám se i tebe, když si teď oslovil zase spoustu lidí svým povídáním a zmínili jsme nějaké ty role, ať už právě třeba ten nejslavnější pro mě, teda z mýho pocitu, mluvím čistě subjektivně, samozřejmě Chlestakov Revizorovi, ale mě by zajímalo teď, když se někdo rozhodne, že poslouchá tuhle epizodu a řekne si, tyjo, tak já se na něj potřebuji i podívat, protože mi nestačí ten audio zážitek, tak co bys teďka chtěl zmínit aktuálně k té herecké kariéře?
0: Tak aktuálně teďka Studio 2, nová premiéra nové hry Patrika Hartla v jeho režii Blbka, to je letní scéna Studia 2. Budeme hrát, jako zrovna hraju dneska, ještě taky Judy s Monikou Absolonovou o Judy Garland. Krásná věc jako pro hudební znalce, taky nádherný příběh. Budu hrát zimní pohádku v Shakespeareovkách přes léto. V Obděnicích na Faře budeme s Mírou Bambuškem mít pořad o vlastně inscenovaný čtení o místním faráři a legendě Ladislavu Hladovi. No a na co se moc těším, já jsem udělal v rámci vlastně výročí Krištofa Haranta z Polžic na výzvu Collegia Marianum takový komponovaný pořad s jeho autorskou tvorbou, s jeho skladbama a s vyprávěním o jeho životě a o jeho cestě do svaté země a my s tím toto léto budeme nahradit
1: Pecka. Teď jsem se chtěl právě zeptat, jestli to bude ještě v těch kulisách té pecky, jo, tak je to
0: a
1: tak.
0: Budeme prostě Krištof Harant z Polžic, Bezdružic, pán a na pecce etc. Takže budeme na pecce a budeme ještě i v Českém Krumlově, takže budu mít krásný kulturní léto. A pak se vrátím ještě s dvěma představeníma po prázdninách do Národního divadla. V La Fabrice hrajeme Verniše a budeme mít poslední reprízy Nebezpečných známostí ve Stavovském divadle.
1: Saša Rašilov, herec sympatický člověk velice, si se mnou hezky povídal ve vysílání Rádia Wave v pořadu Boys. Díky moc, že jsi našel čas a ať se ti daří.
0: Děkuju, bylo to fajn, díky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na Rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

si mi ztratila naše jen otázky. Smyslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Listen up. There is no before, there is...

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Oh my god, Jackson, can I try on your glasses?

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.